0: pojoči.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. I dnes na vás čeká pořádná nálož krásné domácí a zahraniční hudby a pochopitelně i moje vzpomínky. Miluji Londýn, ve kterém jsem byl 8krát nebo 9krát. Jezdíval jsem tam s textařem a muzikálovým libretistou Michaelem Prostějovským, který je mým velkým, doslova životním kamarádem. Navštěvovali jsme v londýnském West Endu muzikály, za týden jsme jich viděli klidně 10. Jeden odpoledne a další večer. Přiznávám, že když jsme z Londýna odjížděli, byl jsem už z muzikálu zmaten a nevěděl kolikrát, kolik na Big Benu bije. Ale stálo to za to. Do Londýna zahaleného mlhou vás pozvu prostřednictvím písničky A Foggy Day in London Town, kterou vám zaspívají Frank Sinatra a country bard Willie Nelson. Tady je.

Dneska budu vzpomínat na to, co jsem v Londýně zažil v roce 2011. Byl jsem tam tenkrát s německou fotografkou Ingrid Kernbach, která bývala předsedkyní jednoho z německých fanklubů Karla Gotta. Důvodu k návštěvě Londýna jsme měli hned několik. Viděli jsme americký muzikál Čaroděj ze země Oz v produkci samotného Andrewa Lloyda Webbera a v divadle Palladium koncert skutečné legendy amerického zpěváka Tonyho Bennetta. Frank Sinatra o Tony Bennettovi vždy mluvil jako o svém jediném možném nástupci. Panu Bennettovi bylo v roce 2011 85 let a jeho koncert nás nadchnul a okouzil. Zaspíval během něho pochopitelně i svůj největší hit I Left My Heart in San Francisco, který si teď poslechneme.

V roce 2011 jsem netušil, že koncert Tonyho Bennetta jednou zažiji i v pražském kongresovém centru. Vstupenky na jeho koncert jsem tenkrát jako dárek koupil i mým přátelům a spolupracovníkům Jitce Zelenkové a Karlu Gottovi. Bennettův koncert jsme si v roce 2014 užili na 100%. A to jsme ani v nejmenším nevěděli, že muzikanti Tonyho Bennetta doprovodí jednou Jana Smigmátora během jeho prvního koncertu v New Yorkské Carnegie Hall a že se Tony Bennett jednou spojí s americkou zpěvačkou Lady Gaga a že spolu s ní zpřístupní velký americký zpěvník i té nejmladší posluchačské generaci. V roce 2015 Lady Gaga a Tony Bennett získali za jejich první album Cheek to Cheek v kategorii nejlepší tradiční popové album prestižní cenu Grammy. My si teď poslechneme z jejich druhého alba Love for Sale píseň Night and Day, kterou u nás proslavila pod názvem Noc a den Eva Pilarová. Tony Bennett své druhé a poslední album vydal v roce 2021, dva roky před svou smrtí. Do muzikantského nebe odešel ve věku 96 let.

Hlavním důvodem naší návštěvy Londýna v roce 2011 byly ovšem oslavy 25 let uvádění muzikálu Phantom Opery, které se konaly v Royal Albert Hall. Jeden lístek však stál okolo 250 britských liber, což bylo nad mé finanční možnosti. A tak jsem si řekl jako mnohokrát předtím i potom, že líná huba holé neštěstí. A napsal jsem Davidovi Robinsonovi z managementu nejslavnějšího muzikálového skladatele všech dob, Andrewa Lloyda Webbera, se kterým jsem si často psal, a zdvořile se ho otázal, zda by mi nemohl poobstarat novinářský lístek. O Davida mi za dva dny přišla odpověď s tím, že lístek na odpolední představení Fantoma opery si budu moci vyzvednout v pokladně Royal Albert Hall. Když jsem si 2. října roku 2011 pro lístek přišel a otevřel obálku s ním, našel jsem v ní i pozvánku na číši vína s tvůrci Fantoma opery. Štěstí při mě ten den stálo. V hledišti Royal Albert Hall jsem krátce před představením zcela náhodou potkal Davida Robinsona, který mi lístek zařídil. Poděkoval se mu a zeptal se ho, jak jsem si to všechno zasloužil. Jeho odpověď mi doslova vyrazila dech. Řekl mi, že je to poděkování managementu Andrew Lloyd Webbera za mou propagaci jeho muzikálů v České a Slovenské republice. Co mě na setkání po představení čekalo, se dozvíte po neskutečném přídavku muzikálu, kterého se ujala nejprodávanější sopranistka všech dob Sarah Brightman spolu se 4 slavnými představiteli Fantoma opery Coleman Wilkinsonem, Johnem Owenem Johnsonem, Anthony Warlowem a Petrem Jobekem. Takhle jste titulní píseň Fantoma opery určitě ještě nikdy neslyšeli.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Věřím, že se vám tahle verze titulní melodie muzikálu Fantom opery líbila. Po jeho koncertním provedení jsem šel do jednoho ze salonku Royal Albert Hall, kde na asi 50 novinářů z celého světa čekalo setkání s tvůrci Fantoma opery. Splnil se mi tam sen. Stál jsem v tváří tvář autorovi muzikálu Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky a Fantom opery, Andrewovi Lloydovi Webrovi a taky nejslavnějšímu producentovi muzikálu na světě, Cameronovi McIntoshovi. S oběma jsem prohodil několik zdvořilostních frází a podal si s nimi ruce. Klepal jsem se jak drahý pes a měl jsem úplně vyschlo v krku. Není možné, abych vám během našich každotýdenních setkání nepustil alespoň jednu písničku Karla Gotta. Dneska vás čeká doslova kultovní hit. Škoda, že se Karel úspěchu téhle písně nedožil. V roce 1984 se rozhodl obohatit svůj zpěvník o tehdejší velký hit Eltona Johna I'm Still Standing a nechal si k němu napsat Michalem Bukovičem český text, který Michal nazval Mám styl Čendy. Láďa Štajdl byl tenkrát zásadně proti tomu, aby Karel tuhletu písničku zpíval s tím, že je Karel kantilení zpěvák a ne zpěvák hitu Eltona Johna. Karel si

ale prosadil svou. Písničku na svých koncertech zpíval asi rok a pak se zdálo, že Čenda zmizí v propadlišti dějin. Až do roku 2014, kdy jsme s Karlem chystali na turné nový koncertní program. Pořád jsem tehdy od Karla slyšel: Honzo, máme samé pomalé věci, samé balady a kantilény. Chybí nám rychlé písničky. Vzpomněl jsem si na Čendu a Karlovi ji připomněl. Zajásal. To je ono. A Karel pak s písní Mám styl Čendy boural sportovní haly. Když ji zpíval v O2 aréně, v první řadě seděl Láďa Štajdl a nevěřícně kroutil hlavou, jaký úspěch s ním nenáviděnou písní má. Karel chtěl Čendu i nahrát, ale v zahraničí se mi nepodařilo zajistit autorizaci českého textu. Tudíž Karel mohl tuhletu písničku zpívat jen na koncertech, ale v televizi se nemohla vysílat. Během turné 2014 jsem se Karla jednou zeptal, zda si Čendu nemohu nahrát během koncertu přímo ze zvukařského pultu. Karel odpověděl, klidně můžeš, ale nevím, k čemu ti to bude. Po Karlově smrti se díky několika youtuberům z písničky Mám styl Čendy stal doslova kultovní hit. A je úplně jedno, že si mnozí dělají z textu téhle písně legraci. Podstatné je, že Karel Gott i díky této písni žije dál. No už vás nebudu dlouho napínat, protože Karel vám právě teď písničku Mám styl Čendy zaspívá.

Karel Gott dospíval písničku, kterou si našel v repertoáru britského zpěváka a skladatele Eltona Johna. A my u tohoto úžasného zpěváka chvíli zůstaneme. V roce 1973 vyšla na albu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road píseň Candle in the Wind, kterou Elton John původně věnoval památce světového sexsymbolu herečce Marilyn Monroe. Tuto píseň otevírá verš Goodbye Norma Jean, kterým se Elton John odvolává na původní jméno Marilyn Monroe. V roce 1997 po tragické smrti princezny Diany nahrál Elton John novou verzi této písně s podtitulem Sbohem anglická růže, kterou Guinnessova kniha rekordů zmiňuje nejen jako nejprodávanější, ale i nejrychleji prodávaný single všech dob. Na přání synů princezny Diany, Williama a Harryho, zaspíval Elton John novou verzi této písně na Dianině pohřbu v londýnském Westminsterském opatství a zavázal se s ohledem na památku princezny Diany, že ji v téhle verzi už nikdy zpívat nebude. Uvádí ji pouze s původním textem o Marilyn Monroe. Na koncertě Eltona Johna jsem několikrát byl a vždycky to byl neopakovatelný zážitek. Jednou jsem mu i aplaudoval z první řady v O2 aréně, vedle mě tenkrát seděla Leona Machálková, ale to jsme se ještě neznali. Elton John tenkrát pochopitelně zpíval i písničku Candle in the Wind, kterou si teď poslechneme. Takhle ji Elton John zpíval v roce 1986 během svého australského turné za doprovodu Melbourneského symfonického orchestru.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Když jsme před dvěma lety chystali s Honzou Fialou dvoj-CD Helena Vondráčková Evergreen 60 let na scéně, ukázalo se, že je to tak nákladný projekt, že bez pořádné finanční injekce ho nelze realizovat. A tak jsem se začal obracet na movité přátele a kamarády, zda by nám s tímhle projektem nemohli pomoci. Ozval se jediný. Jmenuje se Milan Křesina, je to známý kladenský podnikatel a velký kamarád hokejisty Jaromíra Jágra. S Milanem Křesinou nás spojil obdiv ke Karlu Gottovi. Milan ho jednu dobu vozil svým autem, protože Karlův řidič Olda Havránek měl v té době bouračku a dost se pohmoždil. A Karel jezdil i k Milanově mamince do Kladna na Svíčkovou, kterou jí tehdy pochválil a vysekl jí pochvalu. Tak dobrou Svíčkovou jsem naposledy jedl od své maminky. Když jsem Milana Křesinu požádal o pomoc, netušil jsem, že byl v 80. letech známým zpěvákem a že ho v pořadu Sejdeme se na výsluní jako zpívajícího automechanika z Kladna uvedla Helena Vondráčková. Helenu jsme s Milanem Křesinou loni navštívili v Řice, kde mu Helena osobně poděkovala za pomoc při realizaci jejího dvoj-CD Evergreeny. Milan Křesina studoval zpěv u profesora Josefa Rybičky a zpíval s armádním orchestrem Rudly Koudelky. Byl v angažmá v hudebním divadle Karlín, zpíval v muzikálech, kde si ho všiml při zkoušce muzikálu Zvonokosy hudební skladatel Jindřich Brabec a nabídl mu natočit ve studiu A Karlín single. A tím všechno začalo, ale skončilo po sametové revoluci. Milan mi vyprávěl, že byl najednou bez práce a nechtěl jezdit po klubech. A tak jsem se ze dne na den vrátil k řemeslu a už jsem u toho zůstal. Přesně cituju Milana Křesinu. S Milanem nás spojuje i láska k Elvisovi Preslimu a k orchestru Jamesa Lasta. Milan Křesina vám teď zaspívá písničku Ďábel v krvi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Musím se přiznat, že mě v naší a zahraniční populární hudbě už jen málo co zasáhne, osloví, dojme. Přesto se to letos povedlo mladému českému zpěvákovi Janovi Bendígovi. Když naspíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk, doslova se mi srolovaly ponožky. Poté, co Honza Bendík zveřejnil svůj videoklip k písni Karla Gotta Když jsem já byl tenkrát kluk, se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře a výtky. Karel Gott říkal, že na interpretaci této písně je potřeba určitý věk. Musel jsem na to reagovat a zveřejnil jsem následující stanovisko. Ano, Karel v posledních 15 letech svého života často říkal, že aby člověk mohl tuto píseň s nádherným textem Zdeňka Borovce věrohodně zpívat, musí mít určité životní zkušenosti a nadhled. Trošku zapomněl na to, že sám tuhletu písničku naspíval v roce 1971, kdy mu bylo 31. A Honzovi Bendíkovi bylo 32 letos. Honza Bendík vzdal svou interpretací písně Když jsem já byl tenkrát kluk největší hold Karlu Gottovi a Zdeňkovi Borovcovi, jaký mohl vzdát.

Tak jak se vám písnička Když jsem já byl tenkrát kluk v podání Jana Bendíka líbila? Mně moc. Jan Bendík se v roce 2009 zúčastnil první řady pěvecké soutěže Československá Superstar, v níž postoupil do 7. finálového kola a obsadil tak celkově 4. místo. Karlu Gottovi se Honza Bendík od samotného začátku moc líbil a několikrát mi řekl: Honzo, z tohohle kluka jednou něco bude. Jak se ukázalo a ukazuje, Karel Gott měl opět pravdu. Honza krásně naspíval písničky z repertoáru Hanky Zagorové, Černý páv a Gwendolina, nahrál duety s Lucí Bílou, Evou Farnou, Heidi Janků a s Michalem Davidem. Písničku Černá perla mu pak na tělo napsal český slavík Václav Neubarta se svou manželkou Eliškou. Honza Bendík o téhle písnice říká: není to jen obyčejná písnička, tohle je můj životní příběh. Honza si skutečně jde z paneláku za svým snem a tak už 17. října letošního roku bude podruhé koncertovat v pražské hale O2 Univerzum. Diváci se mohou těšit na jeho největší hity, originální výpravnou scénu, hvězdné hudební hosty a mnoho skvělých momentů i překvapení. A písničku Černá perla Honza Bendík na tomhle koncertě určitě zaspívá. Na to vemte jet.

Na koncertě kanadského zpěváka a skladatele Michaela Bublého jsem byl v pražské O2 aréně dvakrát a pokaždé to byla bomba. Michaela Bublého pro svět populární hudby objevil v roce 2000 slavný kanadský producent David Foster na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho. Lepšího producenta, než je David Foster, si nemohl Michael Bublé přát, protože Foster má za sebou spolupráci s Madonou, Whitney Houston, Celine Dion, Barbrou Streisand a Andreou Bocellim a na co sáhne, mění ve zlato. David Foster dal Michaela Bublého na rok do učení ke slavnému kanadskému zpěvákovi a skladateli Paulu Ankovi a to určitě pomohlo k tomu, že se zakrátko Michael Bublé celosvětově prosadil. Michaelovi Bublému bude zakrátko 51 let a prodal přes 75 milionů desek. Frank Sinatra a Tony Bennett v něm mají skvělého pokračovatele. Přesvědčte se o tom sami.

Koncert Michaela Bublého v pražské O2 aréně roku 2014 je pro mě nezapomenutelný i z toho důvodu, že jsem na něj šel v té nejlepší společnosti. V jedné řadě jsem usedl s Hankou Zagorovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Karlem Gottem a jeho řidičem Oldou Havránkem, s mamkou a s mým přítelem Lukášem. Na koncertě jsme řádili jak malé děti a mnohokrát jsme i sozeli dojetím. A tak jsme dospěli do finále. Nevím jak vám, ale mě hodinka s vámi krásně utekla. Rozloučíme se pro dnešek písničkou Michaela Bublého It's a Beautiful Day a já bych v souladu s ní nám všem přál, aby všechny naše dny byly nádherné. Nejen ten dnešní. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
1: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
0: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, protože se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budem se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepoplet nějak.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlíka, nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo. Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydně hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku.
3: Co to tak zdůrazněte, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek, prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říká teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. To jste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
4: Dobrý, jo,
3: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
2: Klid.
3: Tak to je naposled, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
2: Klid.
3: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já myslím prožívat žádný konfliktní situace.
2: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadly skory, protože byli snilí, no.
3: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vrach!
5: To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda!
3: Ale já se s váma zlobit nebudu. Já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír. V baráku mám na to papír. Ano, Ežen Huml pacient potřebuje klid. A ten klid tady bude. Nebo to rozsekám všecko na tříčky.
2: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody smávátky, zdravíme Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli mnám. Takhle domýšlivý nejsem. No jo, ale on je to český hráč, člověče. To jsou davy lidí. A si s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnu?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám,
0: takhle,
1: myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Rozmluvil
1: jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbý.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Zvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych si přál Bčko.
3: Máme zapsáno. Díky moc.
4: Děkuju.
3: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Haló.
3: Haló.
6: Tady Pepa z Kopřivnice.
3: Mm-hmm.
6: Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepička.
5: Díky.
6: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
5: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
3: To je tedy svatá trojice skoro.
6: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
5: Musím Maruš se poděkovat.
3: Pepa, děkuje.
5: Díky.
6: Jinak já jsem pro Ačko, jo?
3: Děkujeme pěkně. Mějte
6: díky
3: se hezky,
6: jo,
3: Pepo.
6: Na
3: slyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka.
5: Dobrý
7: vás.
5: Den.
7: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
5: Díky.
7: Jste nějaký smutnej, že to je ten váš hlas.
5: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
7: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
3: Tak, Jirko.
5: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
3: Tak paní dědkové.
7: Já nevím, já bych řekl Ačko. Jo,
3: Ačko, no super. Jo. Už víme, co
7: jo,
3: jsme potřebovali.
7: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju, jo.
3: No podobně, děkujeme pěkně.
7: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
3: Tak, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
5: Díky.
8: A chtěl bych pana Sováka.
3: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
5: Sovča vyhrává.
3: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
3: Mm-hmm.
5: Dobrý den.
9: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
5: Jo.
9: A Pepiček vybral dobře, tak bych chtěl pana
3: Sováka. Máme to tam a děkujeme.
9: Nazdar, kluci.
3: Naslyšenou, kluku jeden.
9: Ahoj.
3: Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
5: No to je dobrý.
10: Oni, který dědkové, jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30 šedesátníka. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si došetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky, jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímnej dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědky...

dědečkové, co tam chodějí v tom parku, ty, tam chodějí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vykřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne, a vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodějí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou, a zkracují si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, a to ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti, tak jsem se šel nadejkat čerstvýho vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce, cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Tak na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak stlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše. No. Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího.
1: No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako, no. Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme no. Palce v pátek v losování.
1: Mm-hmm. Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jednou.
1: Věk.
0: FL. Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. Jo. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to tak bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale no. To bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten ano. Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně, ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak no, se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli lidi radost, tak to tak
2: no, byla to hra. Byla to hra, hrálo se, jo. Uh-huh.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní celý pořad.
1: Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratuluji, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou. Děkuju.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Mm-hmm. Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Co říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové jenom ozdobné, pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klamgalasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěsne svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukozaláčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavil mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvod, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdout se Prahou, zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou humor mezera A, humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 01 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc. A chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, to je na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovy stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
3: Od Budějic,
2: ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudem poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vozáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav z Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. Mm-hmm. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, no, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená. Hlejte,
3: tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. A nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z toho, z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný a já jsem na ní volal Šanty a ona mávala chobotem ne. A dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Mají krásně, obrovskou paměť.
1: Slovo. Krásně, krásně. Tak to je Šanty, která hrála bimba.
3: Ano.
1: Panu Tau,
3: ano,
1: abychom
3: ano,
1: věděli.
3: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
7: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to... To je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce popisku. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat a... Říkám tý dámě za pultem, že chci toaletní papír a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
1: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mě jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakého chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádu, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku. Ne, bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme,
2: to ne.
1: Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji v květnu klesla. Česko by mohlo mít prvního pilota ve vesmíru. Dělníci opravují u Přerova část loni otevřené dálnice a bude oblačno až zataženo s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji v květnu oproti minulému měsíci mírně klesla z 5,4 na 5,3%. Také se snížil počet uchazečů o zaměstnání. Minulý rok úřad práce ve stejném období evidoval téměř o 5 tisíc lidí víc. Teď je bez práce skoro 44 tisíc uchazečů. O zaměstnání se častěji ucházejí ženy, pokračuje ředitelka brněnské pobočky úřadu práce Lucie Kolářová.
2: Vyšší zastoupení žen mezi uchazeči o zaměstnání je v dlouhodobí. Úřad práce proto realizoval ve svých regionálních vzdělávacích centrech akci Restart pro mámy, nabízející pomoc ženám vracejícím se na trh práce po rodičovské dovolené.
0: Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí Svoboda, by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Dopravní komplikace dnes a ve středu čekají řidiče na novém úseku dálnice D1 u Přerova. Dělníci tam musí odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
0: Jen dodám, že nový úsek dálnice D1 u Přerova je v provozu od loňského prosince. Ve sportovním areálu ve Zlechově na Uhersko-Hradišťsku dokončili zázemí pro pořádání venkovních kulturních a společenských akcí. Prostor s krytým posazením pro zhruba 200 lidí se bude využívat i jako letní kino nebo k promítání sportovních utkání. Vybudování areálu stálo 13 milionů korun. Slavnostní otevření se uskuteční 27. června u příležitosti 80. výročí založení fotbalu v obci.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy i bouřkami, které mohou být i výraznější. Později večer čekejte a také v noci ubývání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů, postupně severozápadní. V bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Vní dobrá zpráva, po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací, a tedy i bez nehod. Ať to vydrží, přejí ze studia Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Je úterý 9. června roku 2026. V českém kalendáři má svátek Stanislava, jméno slovanského původu, vykládané jako upevní slávu nebo staň se slavnou. Všem Stanislavám přejeme všechno nejlepší a samozřejmě písničku vám, milé dámy, pošleme také po 8. hodině. Nezapomeňte popřát, milí posluchači, všem Stanislavám. Vím málo, Hana Zagorová bude zpívat hned na začátku hodiny. Legendární hvězdičku Blízkavou před námi pak rozbalí Petr Novák a další písničky, které nestárnou, budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobrou chuť ke snídaní, pokud už si dáváte v tuto chvíli po páté hodině. Užijte si dnešního dne, ať se vám daří a hezky poslouchá.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Naladili jste si nás 9. června roku 2026. Před 245 lety se narodil průkopník parní železniční dopravy George Stephenson. Až do svých 18 let neuměl číst ani psát. Od mala ho ale fascinovali stroje a uměl upravit všechno, co mu přišlo pod ruku. No a jeho první parní lokomotiva utáhla 8 vagónů s uhlím a jela rychlostí tehdy 5 km za hodinu. Před 183 lety se narodila baronka Berta von Suttner, česko-rakouská publicistka a spisovatelka. V dětství žila několik let v Brně, později se stala sekretářkou slavného švédského vynálezce Alfreda Nobela. Zajímala se o mírové soužití mezi národy a také obhajovala práva žen. V roce 1905 obdržela jako první žena v historii Nobelovu cenu za mír. V roce 1848 zemský sněm markrabství Moravského přijal usnesení, že od 1. července má být na Moravě zrušena robota. Před 98 lety byl v Brně za účasti prezidenta Masaryka slavnostně položen základní kámen právnické fakulty Masarykovy univerzity. A v roce 1942 právě 9. června začal lidický masakr. Při němž němečtí okupanti následující den vyvraždili velkou část obce a srovnali ji se zemí. Literatura uvádí 340 obětí brutality. 68. narozeniny dnes oslaví rodák z Přísnotic u Brna, vynikající hokejový brankář Karel Lang. První hokejové utkání odchytal v roce 1977 a většinu kariéry spojil s brněnským Zetorem. Hrál na 3 mistrovstvích světa a na olympijských hrách v Lake Placid. Aktivní kariéru ukončil ve svých 43 letech. A dnes je to 56 let, co zasáhl jižní Moravu přívalové deště. Rozvodněný potok v Šardicích pak večer zaplavil důl Dukla. 110 horníků v dole nemělo tušení, co se děje na povrchu. Dispečer postupně horníky odvolával z pracoviště, ale 34 posledních už nevyfáralo. Jména všech obětí připomíná památník v místě tragédie. Je 5 hodin a 14 minut, tady je Český rozhlas Brno. A je tu Tom Jones po písničce Počasí. Hezké ráno.

0: do 15 km za hodinu, bude se měnit na mírný severozápadní do 20 a v bouřkách může zesílit. Večer bude slábnout, rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce to už vyšlo ve 4 hodiny 47 minut a zapadne minutu před 21. hodinou. Přejeme krásné ráno.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Nezvyklá poloha Marie Rotrové na vlnách Českého rozhlasu Brno je 5 hodin a 23 minut. To byla písnička Tisíc tváří lásky a se spoustou elektrických kytar. Tady je Český rozhlas Brno je 5 hodin a 23 minut. K podezřelému muži spěchali na konci minulého týdne policisté do brněnských Zábrdovic. Jak píší na svém webu, svědci na zastávce hromadné dopravy spatřili při manipulaci

populaci se střelnou zbraní. Muž ji střídavě schovával a znovu vytahoval z kapsy a podle volajících měl dokonce mířit na kolem jdoucí. Než policisté dorazili na místo, podezřelý nastoupil do tramvaje a odjel. Policisté však tramvaj dojeli, zastavili, vešli do vozu, jakmile muž spatřil, odhodil zbraň na zem. To už mu ale nepomohlo. Hlídka ji za použití donucovacích prostředků vyvedla ven. Navíc muži vyšel i pozitivní test na přítomnost drog. Naštěstí se ukázalo, že šlo pouze o airsoftovou kopii ostré pistole. Policisté ale v té souvislosti upozorňují, že manipulace se zbraní, maketou zbraně nebo volně prodejnou zbraní na veřejnosti může být přestupkem a vést k policejnímu zákroku. Tady je Český rozhlas Brno, zpívat vám bude Petr Rezek. Zprávy pro vás dnes chystá Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 6 minut. Dobré ráno.

pravém přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Soukromý investor plánuje v Adamově na Blanensku postavit místo části zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by tam mohlo bydlet 1200 lidí. Aby investor získal stavební povolení, musí nejprve zažádat o změnu územního plánu a tu musí schválit adamovské zastupitelstvo. Vedení města teď zvažuje pro a proti a chce vidět studie například o dopravním zatížení. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která by měly ochránit až před stoletou vodou. Obyvatelé na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí. Výsadbou více než 4500 stromů a 3000 keřů skončila ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku první etapa projektu, který má zlepšit tamní životní prostředí. V budoucnu by mělo být vysázených celkem 16 000 dřevin. Nehoda 3 kamionů včera v podvečer na více než 2 hodiny zcela zastavila provoz na dálnici D2 před Brnem na 9. kilometru, tedy mezi sjezdy na Blučinu a na Chrlice. 2 lidé se při nehodě zranili, policisté dopravu odklánili. A na jihu Moravy bude dnes oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy i bouřkami, ty mohou být výraznější. Později večera v noci čekejte ubývání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý nebo jižních směrů, postupně severozápadní. V bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Klidný provoz na silnicích regionu zůstává bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Klidné cesty i nadále přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Marta Kubišová, je 5 hodin a 39 minut v úterý 9. června, je s vámi Český rozhlas Brno. 350 tisíc tun odpadu ročně, tolik materiálu spolkne brněnská spalovna komunálního odpadu, kterou teď rozšiřují dělníci. Demolují domy, které uvolní místo třetímu kotli. Stavbaři kapacitu výrobny tepla elektřiny navyšují o třetinu, a to proto, aby do Brna mohli po roce 2030 svážet odpad i samosprávy, které jsou zatím závislé na skládkování, které čeká zákaz.
1: Ta valná část budov ještě minulým týdnu stála.
2: Michal Kačírek, mluvčí odpadové firmy Sako, ukazuje na bagry, které rozebírají zdi domů kousek od vjezdu s váhou, kudy do areálu přijíždí popelářská auta.
1: Stávaly tady dílny mistrů, dílny dělníků, byla tady chemická úpravna vody, toto všechno šlo vlastně nyní k zemi.
2: Vedle se tyčí vysoká budova s ještě vyšším komínem. Uvnitř spalují tuny odpadu dva velké kotle, ve kterých šlehají plameny až do výšky asi 15 metrů.
1: Kotle jsou vysoké 24 metrů, takže on je obepíná panelák v podstatě o 9 patrech.
2: Vedle nich stál dřív i třetí kotel. Prázdné místo po něm dělníci zaplní, ovšem ne na výšku. Zmíněný 9-patrový panelák položí vodorovně na zem.
1: Ten nový kotel bude mít ještě lepší vlastnosti a kvality, co se týče technologie čištění spalin.
2: Blíž ke kotlům povede i železniční vlečka, kterou dělníci v další části areálu obnovují.
1: Tady nějakých 13 let vlak neprojel, to znamená, někde byly náletové dřeviny.
2: Vlaky s odpadem do Brna z jiných měst přitom jezdí po kolejích už teď, ale končí na nádraží ve Slatině.
1: A o toto potom přivážíme velkoobjemovými kontejnery.
2: Ke spalovně anebo třídící lince má od ledna příštího roku jezdit jeden vlak denně.
1: Ušetříme až 20 popelářských vozů.
2: Dělníci musí všechno stihnout dokončit do konce roku 2028, což ale neodpovídá podmínkám, na základě kterých firma Sako na projekt za skoro 5,5 miliardy korun získala dotaci ve výši 2 miliard a 800 milionů korun, říká generální ředitel společnosti Karel Jelínek.
3: Předpokládáme, že k nějakému krácení dotace dojde, nicméně nebude to mít vliv na návratnost celého projektu.
2: Nedokáže ovšem říct, o kolik peněz z dotace Sako přijde. Zdržení způsobili brněnští zastupitelé, když v roce 2023 v tajném hlasování rozhodli o tom, že projekt vysoutěžený za víc než 4,5 miliardy korun je nutné přepracovat, aby pak o dva roky později schválili takřka totožný projekt, ale o miliardu dražší, což kritizovala třeba opoziční zastupitelka Jana Drápalová ze strany Zelených.
4: Je dobře, že se potvrdilo, že ten původně připravený projekt byl připravený správně a že i po té revizi se vlastně soutěžila téměř ta stejná záležitost, jako byla původně připravena k realizaci. Nejhorší na tom je, že jsme se dostali do časové tísně.
2: Firma Sako si teď vypočítává újmu, kterou jí politici způsobili a kterou budou chtít dokrýt z rozpočtu města. Kdy s výslednou cifrou přijdou, nejde podle ředitele Karla Jelínka říct.
3: Přesný termín nemůžeme určit teďka. Právě vzhledem k tomu, jak dlouho to může trvat, tak jsme prodloužili společně s magistrátem tu promlčecí lhůtu.
2: Čas na kvalifikovaný výpočet mají následujících 10 let. Po nich bude vše promlčeno. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Minutu před 6:15 na vlnách Českého rozhlasu Brno je tu aktuální předpověď počasí. Jak to vypadá s teplotami? Na jihu Moravy v rozpětí mezi 13 a 17 stupni Celsia, nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích, zmíněných 17 stupňů. V Brně kolem 15 stupňů Celsia a předpověď ta dnes slibuje velkou oblačnost, zpočátku výjimečně přeháňky, během odpoledne občasný déšť, místy bouřky, později pak ubývání srážek. Nejvyšší teploty dnes mezi 24 a 27 stupni Celsia, vítr slabý, proměnlivý, do 15 km za hodinu se bude měnit na mírný severozápadní do 20 km za hodinu. V bouřkách může zesilovat a večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne minutu před 21. hodinou. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Petr Muk na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 48 minut. Jsme rádi, že jste s námi. Máte rádi křížovky, milí posluchači? Historii jejich vzniku nám právě teď přiblíží Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. She's crazy like a fool.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno chce zvýšit zájem o mateřskou školu v sociálně znevýhodněných rodinách. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. U zatopeného lomu v Moravském Krasu budou dnes dobrovolníci likvidovat invazní rostliny. A dnes má být oblačno až zataženo s teplotami do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brno chce v mateřských školách zvýšit počet dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. V městských částech Brno Sever a Střed proto od června funguje nový program. Počítá s náborem terénních pracovníků, kteří budou vytipovávat konkrétní rodiny, navazovat s nimi kontakt a vysvětlovat jim výhody předškolního vzdělávání. Pokračuje místostarosta Brna Severu Martin Glogar z KDU-ČSL.
2: Jsou to třeba sami rodiče, kteří prošli nebo měli děti ve školkách. Pět pracovníci by měli fungovat jako takový prostředníci mezi rodiči a mezi školkama. Cílem je vlastně posílit tu důvěru těch jednotlivých aktérů, že vlastně jako opravdu rodiče mají zájem, že důvěřují tomu, že ten systém jako tím dětem nějak neublíží, naopak, že jim pomůže.
0: Novému terénnímu projektu se budeme podrobněji věnovat po 6:30. Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 tisíc připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou 100 po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Podle ministerstva lidé připomínky posílají dál i po oficiálním termínu. Dobrovolníci a ochránci přírody budou dnes odstraňovat lupinu mnoholistou z okolí lomu Seč u Rudice v Moravském Krasu. Invazní rostliny musí vykopat pomocí rýčů i z kořeny. Lupina se rychle šíří a tvoří husté porosty, které vytlačují původní luční květiny, vysvětluje botanik Zdeněk Musil.
3: Tím, že to je bobovitá rostlina, tak jak to je u bobovitých rostlin, oni na kořenech mají takové hlízky s bakteriemi, které poutají vzdušný dusík, takže to jí dává větší sílu a silnější je potom v konkurenci mezi ostatními rostlinami.
0: Prostějovští radní schválili projekty, které samospráva podpoří z participativního rozpočtu. Mezi úspěšné návrhy patří rozšíření discgolfového hřiště v Kolářových sadech a venkovních dřevěných hracích prvků pro děti v biokoridoru Hloučela, nové veřejné ohniště a modernizace dětského hřiště v místní části Krasice.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy i bouřkami, ty mohou být i výraznější. Později večera v noci čekejte ubývání srážek. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů, postupně se změní na severozápadní a v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor na 250,5 kilometru ve směru na Brno leží na vozovce kusy pneumatiky a po nehodě a nákladního auta u Boršic je dočasně uzavřena silnice do Buchlovic. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 6:04. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi 9. června roku 2026. Dnešek je Mezinárodním dnem archívů, připomíná význam archívů, pamětí, institucí a vůbec uchovávání dokumentů. To datum nebylo zvoleno náhodně, v tento den v roce 1948 vznikla pod patronací UNESCO takzvaná Mezinárodní rada archívů. Dnešek je také Světový den akreditací, upozorňuje to na význam zkoušení, certifikace a vůbec důvěry v kvalitu výrobků. A ještě taková atrakce, dnešek je také Den kačera Donalda, což možná nevíte. A pokud patříte mezi muzikanty a hrajete třeba na kytaru, které se říká Les Paul, tak právě vynálezce a kytarista tohoto tvaru slavil dnes své narozeniny. Narodil se v roce 1915. Písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost po 6. hodině. Teče voda, kapela Rangers a Plavci, ať už se budete umývat nebo tu vodu budete pít. Já půjdu dál, to už bude Helena Vondráčková, no a nevynecháme samozřejmě ani počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné vstávání přejeme.
1: Český rozhlas Brno.

0: Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 12 minut. Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Na každý nalezený nádor ale dle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat, se řeší v nové studii.
1: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, tak jsem si nechal udělat test.
2: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
1: Po dalších vyšetřeních jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní, v podstatě vyříznout.
2: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Podle současných studií totiž není účastí pacientů agresivní léčba nutná.
1: Operace se odložila, jsem v aktivním sledování.
2: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
3: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
2: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
3: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až k těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
2: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
4: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, je, že spousta mužů neměla vůbec plánu na ten screening jít, a to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl: "Je tady ta možnost, běžte." A 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šlo.
2: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
1: To zachycení v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
2: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychologi i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašper u mikrofonu, nesu vám předpověď počasí v 6 hodin a 19 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 13 a 19 stupni Celsia, takže dnes po ránu teploty celkem vysoké. 13 stupňů ve Strážnici a nejtepleji 19 stupňů ve Znojmě Kuchařovicích. V Brně se teploty pohybují kolem 17 až 18 stupňů Celsia. A jak dnes bude? Očekáváme velkou oblačnost, počátku výjimečně přehánky, během odpoledne občasný déšť, místy bouřky, později večer ubývání srážek a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu se bude měnit na mírný severozápadní do 20 km za hodinu, v bouřkách zesílí. Večer pak bude slábnout, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, tak zapadne minutu před 21. hodinou. Přejeme krásné ráno.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
2: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? Poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpívala vám Věra Martinová. Choroba, která ničí celé vinohrady, po Evropě se šíří takzvané zlaté žloutnutí. Přináší ho drobný křísek révový, malý hmyz, který dokáže zničit celé vinice. A loni se Evropou začala totiž výrazně šířit ještě nová agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. U nás se zatím nemoc plošně nerozšířila, ale v dovážených sazenicích už se objevuje. Obavy okolo šíření nemoci jsou velké. Značná část vinařů, jako třeba Roman Fabí, který má své vinice u Hustopečí, zatím následky zlatého žloutnutí nepociťuje. Je to obrovský strašák, snažím si to nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to v některých případech až fatální. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit právě zmíněná agresivnější forma. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Šimona France na webu irozhlas.cz. Zprávy připravuje Pavel Chaloupka a ty další jsou tu za 5 minut. A jaké písničky si budeme do té doby hrát? Zaspívá třeba Pavel Bobek písničku, která se jmenuje Vincent, a těšit se můžete po půl sedmé na Malagelo Ivana Hlase. Na řadu přijde také Standáložek s Petrem Kotvaldem v písničce Sen můj a Lízin. Další písničky, které nestárnou, na vlnách Českého rozhlasu Brno. Přejeme krásné ráno.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd

všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý, nás dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Jsem fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
4: Vedení městské části Brno-Sever plánuje investovat přes 130 milionů korun do opravy celkem 6 škol. Veškeré stavební práce se mají stihnout o letních prázdninách. Jedná se zejména o nová zateplení, rekonstrukce střech nebo systémů na zachytávání vody. Koalice dnes projedná změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády o nich budou jednat i generální ředitelé obou institucí. Vláda počítá s tím, že by od příštího roku dostávali peníze ze státního rozpočtu. V dělnickém domě v Blansku začala další etapa úprav. Tentokrát řemeslníci vyměňují část elektroinstalace a zaměřují se také na úpravy sálů. Práce za zhruba 8 milionů korun by měly mít hotové do konce srpna. Dopravní komplikace čekají dnes a ve středu řidiče na novém úseku dálnice D1 u Přerova. V provozu je od loňského prosince. Dělníci tam musí odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném užívání. Lidé ve Znojmě se dnes můžou zúčastnit diskuze 6 dosavadních starostů a starostky Znojma. Setkání začne v 18 hodin v centru Louka. Současný i bývalí starostové společně proberou, jak se Znojmo za poslední 16 let jejich působení změnilo. A na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy bouřkami, ty mohou být i výraznější. Později večer a v noci čekejte ubývání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr by měl foukat slabý západní až jihozápadní, postupně severozápadní. V bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Biozátěž zůstane mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Po nehodě nákladního auta u Boršic tam zůstává uzavřená silnice do Buchlovic. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin 39 minut. Posloucháte nás v úterý 9. června. Pavel Kašpar u mikrofonu a před námi tentokrát téma znevýhodněných rodin. Jak zlepšit důvěru sociálně znevýhodněných rodin v předškolním výchovu a v mateřské škole? V Brně severu i v Brně středu s tím mají pomoci takzvaní noví pír pracovníci. Radnice si od těchto lidí slibuje snížení segregace ve školách, kde převažují například romští žáci. Z výzkumu vyplývá, že čím dřív začnou děti do mateřinky chodit, tím snadněji je pak pro ně nástup do první třídy. Projekt Radnice teď spustila v červnu a začne nabírat konkrétní pracovníky. Detaily uvedla reportérka Alena Hesová v rozhovoru s Borkem Kapitánčikem.
1: Co budou tito pír pracovníci? Pracovníci dělat proto, aby rodiče motivovali dát děti do školky dřív než v 5 letech, tedy na ten povinný rok předškolní výuky.
2: No, peer pracovník je obecně někdo, kdo s ostatními sdílí svou vlastní zkušenost. A právě to má být podle místostarosty městské části Brna severu Martina Glogara z KDU ČSL jádrem jejich práce.
3: Jsou to třeba sami rodiče, kteří prošli nebo měli děti ve školkách. Peer pracovníci by měli fungovat jako takový prostředníci mezi rodiči a mezi školkama. Cílem je vlastně posílit tu důvěru těch jednotlivých aktérů, že vlastně jako opravdu rodiče mají zájem, že důvěřují tomu, že ten systém jako tím dětem nějak neublíží, naopak, že jim pomůže.
2: Radnice Brna severu a středu získali na projekt dotaci přes 8 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí.
1: Kolik takových pracovníků budou městské části mít?
2: Tak počítají s jedním metodikem, jedním sociálním pracovníkem a pak až s 5 pracovníky v terénu. Většinou budou mít zkrácené úvazky. Zájem má například Marcela Bandová ze ženské skupiny a Máre Romňa.
4: Já se právě chystám se hlásit o tu pozici peer konzultanta, protože jsem furt v terénu. Ty lidi znám, takže už vím, který děti půjdou do školky, s kým mluvit. A když vlastně já jsem Romka, tak dřív se mnou mluvijou ty lidi, takže je to daleko lepší, že se do té komunity dostanu.
2: Město sází mimo jiné právě na spolupráci s různými spolky a neziskovými organizacemi, ale třeba taky s OSPODem nebo s mateřskými školami. A chce je na různých setkáních vzájemně propojovat.
1: Ale no, mám ještě jednu otázku. V čem konkrétně dětem při nástupu do základní školy pomáhá to, že stráví v mateřince víc času než ten jeden povinný předškolní rok?
2: Výzkumy potvrzují, že 2 roky strávené ve školce zvyšují šanci na začlenění dětí ve škole, ale i obecně v životě. Děti mají lepší sociální návyky ve skupině, ale taky se s nás přizpůsobují pravidlům. Doplním, že obavy z placení školkovného nemusí sociálně znevýhodněné rodiny mít. Rodiče, kteří berou sociální dávky nebo přídavek na dítě, školkovné platit nemusí. Brno sever má nový plán na desegregaci ve školách od ledna. A vedle zlepšení docházky dětí ze sociálně znevýhodněných rodin do mateřinky zahrnuje i posílení role sociálních pedagogů, školních psychologů nebo třeba asistentů pedagoga.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 6:45 a minuta k tomu, je tu aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 13 a 18 stupni Celsia. Ve Znojmě Kuchařovicích už se teplota blíží 19 stupňům a těch 18 je v Brně. A předpověď pro dnešek, ta slibuje očekávámou velkou oblačnost, zpočátku výjimečně přehánky, během odpoledne občasný déšť, místy bouřky, později večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu se bude měnit na mírný severozápadní do 20 km za hodinu. V bouřkách by měl zesílit. Večer bude pak vítr slábnout. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne minutu před 21. hodinou. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Velký hit Jany Kratochvílové Dlouhá bílá žedoucí kometa, svého času ji pro ní napsal Karel Svoboda. No a teď důležitá informace pro vás, naše milé posluchače, co se chystá ve vysílání, co by vám určitě nemělo uniknout. Bude to velká radioporadna a bude dávat odpovědi na tyto otázky. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Dále potom kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Probírat se bude také otázka, jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat. Velká radioporadna začíná dnes v 10 hodin a potrvá 2 hodiny až do 12. A už teď můžete své dotazy využít na webu radioporadna.cz nebo také na telefonním záznamníku 221 553 780. Ve studiu opět usednou odborníci, kteří budou 2 hodiny zodpovídat vaše dotazy. Petr Waldman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky a také Michal Čejka, odborný poradce Centra pasivního domu. Velká radioporadna na vlnách Českého rozhlasu Brno dnes od 10. hodiny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Adamově chce soukromý investor postavit více než 600 bytů. Po 30 letech od ničivých povodní v Troubkách představilo Povodí Moravy protipovodňová opatření. Archivy v Brně a Rajhradě připomínají Mezinárodní den archivů speciálními výstavami a bude oblačno až zataženo, teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Soukromý investor plánuje v Adamově na Blanensku postavit místo části zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by tam mohlo bydlet 1200 lidí. Aby investor získal stavební povolení, musí nejprve zažádat o změnu územního plánu a tu musí schválit adamovské zastupitelstvo. Vedení města teď zvažuje pro a proti a chce vidět studie například o dopravním zatížení. Právníci také připravují takzvanou plánovací smlouvu s podmínkami pro investora, vysvětluje nezávislý radní Petr Kupka.
4: Záruka koncipována tak, aby v momentě, kdy projekt dopadne dobře pro investora a bude to znamenat jakoby výdaje nebo náročnost na infrastrukturu a třeba ty sociální služby, po případě školství na město, tak potom město bude z té záruky schopno financovat nebo kofinancovat navýšení kapacit tady těchto služeb.
2: K záměru výstavby v adamovském brownfieldu se vrátíme před 8 hodinou. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která je mají ochránit před stoletou vodou. Lidé na ně čekali už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů, zemřelo 9 lidí. Kolem obce má vyrůst soustava železobetonových zídek a zemních hrází. Práce výjdou na 850 milionů korun a obec věří, že většinu zaplatí stát. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Archivy v Brně a okolí připravili na dnešek speciální program k Mezinárodnímu dni archivů. Zájemci můžou navštívit třeba archiv Masarykovy univerzity v Brně nebo státní okresní archiv Brno-Venkov v Rajhradě. Ten připravil výstavu o školství na Brněnsku nebo dobový film s Tomášem Garrigue Masarykem. Návštěvníci se můžou podívat také do restaurátorských dílen nebo depozitářů.
5: Archiv bezpečnostních složek v Kanicích u Brna bude otevřený až ve čtvrtek. Připomene mimo jiné brněnský ranec, největší poštovní loupež v dějinách socialistického Československa. Loupež se odehrála v brněnských Žabovřeskách před 50 lety. Pachatelé tehdy přepadli nezabezpečené poštovní auto a ukradli přes 1 630 000 korun. Jakub Holler, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy bouřkami, které mohou být i výraznější. Později večer a v noci čekejte ubývání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat by měl slabý západní až jihozápadní, postupně severozápadní vítr. V bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Mezi 235. a 230. kilometrem dálnice D1 se v levém pruhu ve směru na Brno pohybují silničáři. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Bauerově ulici ve směru na Svitavy, před ní se tvoří kolony. A u Boršic zůstává po nehodě nákladního auta uzavřená silnice do Buchlovic. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 7 hodin a 5 minut, tady je Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že jste si nás naladili po 7 hodině, po zprávách s Pavlem Chaloupkou vám totiž zahrajeme Dámu přítele, ta přitančí v podání Petra Spáleného. Na rok 1970 bude vzpomínat kapela Činasky a pak už pro vás bude připravena soutěž Jak se u nás mluví. Dnes to bude slovo využívané hodně na rozhraní Moravy, Slezska a Polska. A jaké to bude, to se dozvíte už za chvíli na lince 726465200. Pak už budeme netrpělivě čekat na vaše tipy. Nebo můžete vybrat některou z našich možností. Nastartujte svou štítnou žlázu, to není pokyn pro vás, ale tak se jmenuje knížka, která dnes čeká na výherce. Do soutěží věnovalo nakladatelství Kazda. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, ať se vám úterý 9. června vydaří. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Rádio zpívali vám činasky, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás další kolo soutěže Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo pochází z takzvaného po našimu, tedy nářečí využívaného na rozhraní Moravy, Slezska a Polska. A mě by dnes zajímalo, milí posluchači, co myslíte, že znamená slovo štekr. 726465200, to je linka sem k nám do studia. Zavolejte, můžete zkusit odpovědět rovnou nebo vybrat některou z našich možností. Co myslíte, že by to mohl být na rozhraní Moravy, Slezska a Polska takzvaný štekr? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav, co dnes řeknete. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, Tonda od Boskovic.
0: Tondo, krásné ráno vám přeju, vítejte.
1: Jo, děkuju.
0: Dnešní soutěžní slovo je štekr. Tondo, slyšel jste někdy něco podobného?
1: Neslyšel, nevím.
0: Tak, nabídnu vám tři možnosti a budu držet palce, ať vyberete tu správnou. Tondo, štekr, buď je za A lokomotiva, nebo za B je to elektrická zásuvka, nebo za C je to zarážka do dveří. Co to podle vás bude štekr? Na rozhraní Moravy, Slezska a Polska se to používá a může to být buď lokomotiva Ačko, elektrická zásuvka Bčko nebo zarážka do dveří Cčko. Tak co vyberete?
1: Já vydám to Cčko.
0: Líbí se vám zarážka do dveří? Jaj, škoda. Víte, co to je? Elektrická zásuvka, představte si.
1: Aha.
0: Mně se líbila taky ta zarážka do dveří, taky jsem si říkal, že by to mohlo být něco takového. Na zásuvku bych netypoval, taky bych dneska to projel. Nevadí, Tondo, zkusíme to příště.
1: Jo.
0: Děkujeme za zavolání. Mějte se moc pěkně, díky.
1: Jo.
0: Naslyšenou.
1: Naši.
0: 7 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno, soutěž Jak se u nás mluví, tu bude zase zítra, krátce po 7 hodině. No a teď už si dáme písničku a po písničce počasí. Dobré ráno přejeme.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální počasí. Sledujeme také vývoj teplot, ty jsou dnes po ránu poměrně vysoké ve srovnání se včerejškem. V tuto dobu už se pohybují v rozpětí mezi 17 a 20 stupni Celsia. Na 20 už vyskočila teplota v Nemochovicích, 17 stupňů třeba v Dyjákovicích, v Pohořelicích, v Troubsku a na řadě dalších míst. Předpověď počasí slibuje velkou oblačnost, zpočátku výjimečně přehánky. Během odpoledne občasný déšť, místy dokonce bouřky. Později večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, vítr slabý, proměnlivý do 15, bude se měnit na mírný severozápadní do 20 km za hodinu a v bouřkách může ještě zesilovat. Večer bude slábnout, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne minutu před 21. hodinou. Dobré ráno přejeme.
2: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladit.

0: www.radiofine.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, zpíval vám Jiří Korn, který se objevil letos v Brně i na Majáles, stále koncertuje a vystupuje a tahle písnička nechybí ani v jeho posledním koncertním turné. Několik tipů na dnešek pro vás máme na vlnách Českého rozhlasu Brno. V kulturním domě v Dubňanech můžete až do 17. června vidět výstavu Bible Včera, dnes a zítra. K vidění jsou Bible, modlitební knihy i další zajímavosti. Bezmála 500 exponátů, které sahají až do poloviny 16. století. Najdete tam třeba Bibli z roku 1540 a 1549, Bibli pod mikroskop a určitě zaujme také Evangelium podle Marka na cigaretovém papírku nebo Lego Bible. Dnes také začínají Mikulovské ozvěny Zlín Film Festu, tedy Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Zahájení pro veřejnost proběhne od 19. hodiny v městském kině. Promítán bude snímek Nebeské prázdniny. V 18 hodin vystoupí

i cymbálová muzika Píšťalenka a v kinoklubu bude po celý den probíhat také doprovodný program, který je zdarma. Galerie Konvent pak nabídne výstavu 90 let filmových ateliérů Zlín ve fotografii. Vernisáž proběhne 10. června v 18 hodin a výstava pak potrvá až do 8. srpna. Samotné filmové ozvěny nabídnou program do 11. června a podrobnosti najdete na webu mikulovskakulturni.cz. A dnes se také koná přednáška Invazní vetřelci, mezi nimi odmívala posršeň azijskou v Domě přírody Moravského krasu. Začíná v 17 hodin a slovo bude mít Přemysl Herald, zoolog zprávy HKO Moravský kras. Zprávy připravuje Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 5 minut.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dělníci v Prušánkách na Horonínsku začali stavět nové patro pro uměleckou školu. Bude jako nástavba ke stávající základní škole, kterou řemeslníci rekonstruují od loňska kvůli problémům se statikou. Děti by se tam mohli začít učit v září 2027. Náklady na rekonstrukci a stavbu vyjdou na bezmála 200 milionů korun. Starostové 12 obcí, zástupci Zlínského kraje a distribuční společnosti EGD podepsali memorandum, které po více než 30 letech umožní výstavbu vedení velmi vysokého napětí mezi Slavičínem a Slušovicemi na Zlínsku. Projekt léta narážel na odpor obcí a iniciativ. Kritikům vadila hlavně trasa vedoucí přes poutní místo Malenisko u Provodova. Nové vedení je kratší a Malenisku se vyhýbá. Samospráva Velké Bystřice na Olomoucku se rozhodla investovat do nákupu elektromobilů. První auto, elektrickou dodávku, už dostali pracovníci technických služeb. Další dva vozy dorazí do konce měsíce. Jedno bude sloužit pracovníkům městského úřadu, druhé zaměstnancům domova seniorů. Dobrovolníci a ochránci přírody budou dnes odstraňovat lupinu mnoholistou z okolí lomu Seč u Rudice v Moravském Krasu. Lupina se rychle šíří a tvoří husté porosty, které vytlačují původní luční květiny. A na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy bouřkami, ty mohou být i výraznější. Později večera v noci čekejte ubývání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, západní až jihozápadní, postupně severozápadní. V bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 pracují v levém pruhu mezi 235. a 230. kilometrem silničáři. V Brně komplikuje provoz nehoda na Bauerově ulici ve směru na Svitavy, před ní se tvoří kolony. A s omezením po nehodě počítejte i u Boršic na silnici do Buchlovic. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. 350 tisíc tun odpadu ročně, tolik materiálu spolkne brněnská spalovna komunálního odpadu, kterou teď rozšiřují dělníci. Demolují domy, které uvolní místo třetímu kotli. Stavbaři kapacitu výrobny tepla a elektřiny navyšují o třetinu. A to proto, aby do Brna mohli po roce 2030 svážet odpad i samosprávy, které jsou zatím závislé na skládkování, které čeká zákaz.
1: Ta valná část budov ještě minulým týdnu stála.
2: Michal Kačírek, mluvčí odpadové firmy Sako, ukazuje na bagry, které rozebírají zdi domů kousek od vjezdu s váhou, kudy do areálu přijíždí popelářská auta.
1: Stávaly tady dílny mistrů, dílny dělníků, byla tady chemická úpravna vody, toto všechno šlo vlastně nyní k zemi.
2: Vedle se tyčí vysoká budova s ještě vyšším komínem. Uvnitř spalují tuny odpadu dva velké kotle, ve kterých šlehají plameny až do výšky asi 15 metrů.
1: Kotle jsou vysoké 24 metrů, takže on je obepíná panelák v podstatě o 9 patrech.
2: Vedle nich stál dřív i třetí kotel. Prázdné místo po něm dělníci zaplní, ovšem ne na výšku. Zmíněný 9-patrový panelák položí vodorovně na zem.
1: Ten nový kotel bude mít ještě lepší vlastnosti a kvality, co se týče technologie čištění spalin.
2: Blíž ke kotlům povede i železniční vlečka, kterou dělníci v další části areálu obnovují.
1: Tady nějakých 13 let vlak neprojel, to znamená, někde byly náletové dřeviny.
2: Vlaky s odpadem do Brna z jiných měst přitom jezdí po kolejích už teď, ale končí na nádraží ve Slatině.
1: A o toto potom přivážíme velkoobjemovými kontejnery.
2: Ke spalovně anebo třídící lince má od ledna příštího roku jezdit jeden vlak denně.
1: Ušetříme až 20 popelářských vozů.
2: Dělníci musí všechno stihnout dokončit do konce roku 2028, což ale neodpovídá podmínkám, na základě kterých firma Sako na projekt za skoro 5,5 miliardy korun získala dotaci ve výši 2 miliard a 800 milionů korun, říká generální ředitel společnosti Karel Jelínek.
3: Předpokládáme, že k nějakému krácení dotace dojde, nicméně nebude to mít vliv na návratnost celého projektu.
2: Nedokáže ovšem říct, o kolik peněz z dotace Sako přijde. Zdržení způsobili brněnští zastupitelé, když v roce 2023 v tajném hlasování rozhodli o tom, že projekt vysoutěžený za víc než 4,5 miliardy korun je nutné přepracovat, aby pak o dva roky později schválili takřka totožný projekt, ale o miliardu dražší, což kritizovala třeba opoziční zastupitelka Jana Drápalová ze strany Zelených.
4: Je dobře, že se potvrdilo, že ten původně připravený projekt byl připravený správně a že i po té revizi se vlastně soutěžila téměř ta stejná záležitost, jako byla původně připravena k realizaci. Nejhorší na tom je, že jsme se dostali do časové tísně.
2: Firma Sako si teď vypočítává újmu, kterou jí politici způsobili a kterou budou chtít dokrýt z rozpočtu města. Kdy s výslednou cifrou přijdou, nejde podle ředitele Karla Jelínka říct.
3: Přesný termín nemůžeme určit teďka. Právě vzhledem k tomu, jak dlouho to může trvat, tak jsme prodloužili společně s magistrátem tu promlčecí lhůtu.
2: Čas na kvalifikovaný výpočet mají následujících 10 let. Po nich bude vše promlčeno. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ital nezná ten zázrak. Pamatujete si ještě parodii Triky Epověry? A originál jste slyšeli teď, to byl Toto Kutúňo. Je 7 hodin 46 minut, tady je počasí.
1: Počasí.
0: Abychom byli úplně přesní, počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty se momentálně pohybují v rozpětí mezi 16 a 20 stupni Celsia. 16 je ve Strážnici, 20 je v Nemochovicích, v centru Brna teploty kolem 18 až 19 stupňů Celsia. Předpověď. Očekáváme velkou oblačnost, zpočátku výjimečně přeháňky, během odpoledne občasný déšť, místy bouřky, později ubývání srážek a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15, se bude měnit na mírný severozápadní do 20 km za hodinu a v bouřkách přechodně zesílí. Večer by měl slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne ve 20 hodin a 59 minut. Přejeme dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 52 minut. Soukromý investor chystá v Adamově projekt na přestavbu komplexu části zchátralých továren. Místo nich chce podél řeky Svitavy postavit mezi ulicemi Nádražní a Osvobození několik bytových domů. Do 15 let by tak ve městě mohlo žít až o 1200 lidí víc. A v Adamově teď žije přes 4,5 tisíce lidí. Plány jsou teprve v začátcích a víc k tomu řekne reportérka Hana Novotná. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak má ten projekt vypadat?
1: Mělo být asi o 10 desetipatrových budov a dohromady v nich investor plánuje 618 různě velkých bytů. Navržené jsou i venkovní prostory a obchody se službami a podzemní parkování pro 650 aut a další odstavné plochy nad zemí. Architekt navrhuje také centrum, kde by v budoucnu mohlo vzniknout místo pro tržiště a letní kino. Za výhodu, která by mohla nalákat nové obyvatele, považuje blízkost Brna a rychlé vlakové spojení. Bytové domy se zřejmě budou stavět v několika etapách, každá z nich má ale fungovat jako samostatný celek. Aby investor získal stavební povolení, musí nejprve zažádat o změnu územního plánu a to musí schválit adamovské zastupitelstvo. Podle současného územního plánu je lokalita vyhrazená pro těžkou výrobu.
0: Jak na to reagují místní?
1: Tak já jsem s několika lidmi mluvila a našlo se pár hlasů, které vnímají plány pozitivně a vítají stavbu nových bytů. Část obyvatel ale návrh odmítá nebo z něj má obavy. Často jsou to lidé, kteří bydlí právě na ulici Osvobození, tam jsou totiž většinou rodinné domy se zahradami, no a ti se obávají narušení soukromí nebo zastínění svých zahrad. Další obavy vyvolala také délka stavby. Když to zhrnu, tak někteří se bojí, že budou 15 let žít u staveniště. V diskuzi padly také dotazy, jestli bude dost parkovacích míst, jestli se budově vůbec hodí do lokality, nebo jaké bude dopravní zatížení na ulice ve městě, ale i na příjezdové cesty.
0: Hanko, co na projekt říká vedení Adamova?
1: Adamovská radnice zvažuje jednotlivá pro a proti. V případě, že by projekt vůbec mohl vzniknout, bude vedení města usilovat i o stavbu prostoru pro setkávání, služby, obchod nebo o relaxační zóny, jako třeba o náplavku. Než zastupitelé případně odsouhlasí potřebnou změnu územního plánu, chtějí vidět studie, které se týkají například dopravní zátěže, zátěže na kanalizaci, spotřebu pitné vody, nároky na tepelné zásobování a podobně. Právníci teď připravují takzvanou plánovací smlouvu, kterou by radnice s investorem měla podepsat v případě převažujících pozitiv pro Adamov. To by znamenalo například to, že se investor zaváže přispět na případné rozšíření školy nebo kanalizace, vysvětluje nezávislý radní Petr Kupka.
2: Počítáme s tím, že v této plánovací smlouvě bude nějaká záruka koncipována tak, aby v momentě, kdy ten projekt dopadne dobře pro investora a budou tady ty byty a budou se stěhovat občané a bude to znamenat jakoby výdaje nebo náročnost na infrastrukturu a třeba ty sociální služby, po případě školství na město, tak potom město bude z té záruky schopno financovat nebo kofinancovat navýšení kapacit tady těchto služeb. Investor na to v podstatě přispěje.
1: Konkrétní detaily smlouvy právníci, politici i zástupci investora zatím ladí.
0: S reportérkou Hanou Novotnou jsme shrnuli plány investora pro výstavbu v Adamově na Blanensku. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Taky přeju naslyšenou.
0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno už se také blíží zprávy s Pavlem Chaloupkou, budou tu přesně za 5 minut. Do té doby ještě písnička Petrianu Náhle blázen.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Městská část Brno-Sever zrekonstruuje přes léto 6 škol. Česko by mohlo mít prvního pilota ve vesmíru. Ve Veselí nad Moravou vysadili přes 7,5 tisíce stromů a keřů a bude oblačno až zataženo s teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Vedení městské části Brno-Sever plánuje investovat přes 130 milionů korun do opravy celkem 6 škol. Veškeré stavební práce se mají stihnout o letních prázdninách. Jedná se zejména o nová zateplení, rekonstrukce střech nebo systému na zachytávání vody. Další plány představuje lidovecký místostarosta městské části Brno-Sever Martin Glogar.
3: Dvě takové zajímavé investice jsou jednak výtah, který děláme na základní škole zemědělská, jedná se o venkovní výtah, který bude sloužit k řešení pro děti na vozíku. Druhý zajímavý projekt je budování zázemí pro hybridní lesní školku na ulici Provazníkova, která bude součástí základní školy jak Brno na náměstí Republiky.
1: Český armádní pilot Aleš Svoboda by mohl příští rok vyletět do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl být pilotem kosmické lodi Dragon americké společnosti SpaceX, která má zamířit na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Jeho zařazení ale musí ještě schválit mezinárodní partneři projektu. Pokud uspěje, stal by se prvním českým astronautem na palubě stanice ISS. Výsadbou více než 4,5 tisíce stromů a 3 tisíc keřů skončila ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku první etapa projektu, který má zlepšit tamní životní prostředí. V budoucnu by mělo být vysázených dřevin celkem 16 tisíc. Teď na 8 hektarech rostou už například lípy, duby, javory a břízy. Podle mluvčí města Olgy Svoják bude Veselí nad Moravou ve výsadbách pokračovat v dalších postupných etapách.
4: Druhá etapa bude realizována v lokalitě pod Radošovem. Současně město připravuje žádost o dotaci na třetí závěrečnou etapu projektu a ta bude realizována v extravilánu města na pravém břehu řeky Moravy. Další dvě etapy čítají celkem 19 hektarů.
1: Hotovo by mohlo být na jaře příštího roku. Celý projekt bude stát asi 60 milionů korun. Město získalo evropské dotace. Santýnyho stezka nově propojí stavby barokního architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla na Žďársku. Měří okolo 40 kilometrů. Lidé na ní budou moci o letních prázdninách na jednu vstupenku navštívit komentovanou prohlídku na čtyřech památkách.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy bouřkami, které mohou být i výraznější. Později večera v noci čekejte ubývání srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se u Holubic tvoří kolony. S nimi počítejte i na Bíteřské ulici v Brně a to vlivem provozu i nehody na Bauerově ulici. Nehoda omezuje provoz i na Sokolovské ulici v Uherském Hradišti, stejně jako na silnici mezi Šebrovem, Kateřinou a Blanskem a u Břeclavy na cestě do Lanžhota. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 8 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Je úterý 9. června roku 2026. Svátek dnes slaví Stanislava, jméno slovanského původu, které je vykládané jako upevni slávu nebo také staň se slavnou. Přejeme všem Stáňám všechno nejlepší a totéž přejeme také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které svého času patřil třeba také Les Paul. To je ten kytarista, který vynalezl ten typický tvar kytary, na kterou třeba v 80. hrával Petr Janda z Olympiku. Slavíval své narozeniny také americký skladatel a hudebník Cole Porter. No a určitě slaví narozeniny také mnozí z vás, našich milých posluchačů. Přejeme, ať jste zdraví, šťastní a spokojení a posíláme vám písničku. No, ještě k té písničce. Když jsem se díval do našeho archivu, jestli tady máme něco o Stanislavě nebo o Stáně, tak jsem našel. Petr Spálený zpívá slavný hit Stáňa. Znáte, že jo? Tak právě ten si dnes zahrajeme jako ten oslavný. Další písničky, které nestárnou, budou následovat stejně tak jako počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, vítejte, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je to úterní, jak to vypadá aktuálně?
2: Je to ráno zatažené, ale docela teplé. Ty teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 17 a 20 stupni Celsia, kde svítí sluníčka trochu víc, tam je ta teplota i vyšší, tam i ke 22 stupňům Celsia.
1: Jaké počasí přinese 9. červen?
2: Ta velká oblačnost by měla po většinu dne zůstat. Teď se mohou ještě vyskytovat nějaké slabší přehánky. Ten déšť, ty srážky teď na přechodnou dobu dopoledne ještě ustanou, ale kolem poledne a zpočátku odpoledne už se postupně od jihozápadu budou vyskytovat déšť nebo přehánky a často také bouřky na většině nebo celém území a od jihozápadu postupně během odpoledne ty srážky mohou přechodně i zesilovat, respektive ty bouřky mohou být někdy i trošičku výraznější. Večer se budou srážky částečně vytrácet a budou přecházet spíše do občasného deště. A ty maximální teploty, ty by dnes měly nastat buď ještě teď dopoledne, nebo zpočátku odpoledne a mohly by vyšplhat mezi 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Když se podíváme aspoň letmo ještě na středu a čtvrtek, přinesou jaké počasí tyto dva dny?
2: Přinesou počasí podobné tomu dnešnímu, to znamená zataženo, deštivo. Ten čtvrtek by mohl být se spíše proměnlivou oblačností, ale stále deštivý. A ty teploty už by zítra měly být nižší než ty dnešní, konkrétně 15 až 18 stupňů Celsia a čtvrteční maxima. A tam zatím očekáváme maxima mezi 17 a 21 stupni.
1: Mockrát díky. Poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 9. červen.
2: A maximum pochází z roku 2014 ze Strážnice na Hodonínsku, teploměr tam ukázal 34 stupňů a 8 desetin a minimum z roku 1940 ze Křtin na Blanensku, tam bylo to minimum 0,5 stupně Celsia.
1: Říká meteoroložka Bára Kučerová. Báro, krásné dny přejeme, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Lidé na Mendlově náměstí v Brně si po celý červen prohlédnou výstavu Brno v číslech. Tu připravilo datové oddělení brněnského magistrátu. Na náměstí stojí 10 panelů plných nejaktuálnějších statistik o obyvatelích, bydlení, dopravě nebo o cestovním ruchu v Brně. Některá zajímavá data teď s redaktorem Jakubem Hollerem probereme a porovnáme s minulými roky. Jakube, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Součástí datových průzkumů jsou i ankety spokojenosti Brňanů. Zajímalo by mě, s čím jsou spokojeni nejvíce a s čím naopak nejméně.
1: Respondenti hodnotili aspekty života v Brně na škále od 1 do 4. Jednička tam značí největší spokojenost. Nejlépe vyšly nákupní možnosti a rekreační a gastronomická dostupnost. Lidé jsou spokojeni i s kulturou, vzděláváním nebo sportovním vyžitím. Naopak nejvíce negativně Brňané hodnotili dopravu a bydlení. V prvním případě to může souviset s tím, že aut v Brně každý rok neustále přibývá. A v druhém případě to jsou

0: Pozitivně je každoroční zvyšování průměrné mzdy, která v Brně loni dosáhla na skoro 60 tisíc korun hrubého. Co už ovšem tak pozitivní není, je zjištění, že muži vydělávali v průměru asi o 20 tisíc korun více než ženy. A tento rozdíl se v Brně dlouhodobě zvětšuje. Předloni to bylo 18,5 tisíce korun.
1: Součástí výstavy jsou i údaje o obyvatelích. Jak se vyvíjí počet lidí v Brně?
0: Po čtvrté v řadě meziročně roste. Loni ve městě žilo přes 404 tisíc lidí. Nejvíce asi dvě třetiny je ve věku 15 až 64 let. Narůstá ale počet lidí v seniorském věku a s ním se zvýšil i průměrný věk, který byl loni 42,86 setin roku, o 12 setin více než předloni. Počet starších lidí má v Brně navíc podle propočtů demografů stále růst a magistrát kvůli tomu musí plánovat výstavbu nových domovů seniorů. Jinak v Brně přibylo také cizinců. Loni jich bylo celkem přes 68 tisíc. Přibližně polovina je ukrajinské národnosti, nasledují Vietnamci, Rusové a Indové. Slováci ale ve statistice nefigurují. Ne, že by jich bylo samozřejmě v Brně málo, důvodem je náročnost určení jejich počtu. Někteří Slováci se totiž na českých úřadech k trvalému pobytu nemusí hlásit. A přidám na závěr jeden ještě takový zajímavý údaj. Ubývá výpůjček v městské knihovně Jiřího Mahena. Zatímco loni jich bylo přes milion, předloni to bylo o 280 tisíc víc.
1: Podobná data můžou lidé vidět na vystavených panelech na Mendlově náměstí po celý červen. V září se pak přesunou na Moravské náměstí. Přehled statistik Brno v číslech nám představil Jakub Holer. Jakube, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Soukromý investor plánuje v Adamově na Blanensku postavit místo části zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by tam mohlo bydlet 1200 lidí. Aby investor získal stavební povolení, musí nejprve zažádat o změnu územního plánu a tu musí schválit zastupitelstvo. Vedení města teď zvažuje pro a proti a chce vidět studie například o dopravním zatížení. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která by je měly ochránit až před stoletou vodou. Obyvatelé na ně čekají od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí. V dělnickém domě v Blansku začala další etapa úprav. Tentokrát řemeslníci vyměňují část elektroinstalace a zaměřují se také na úpravy sálů. Práce za zhruba 8 milionů korun by měly mít hotové do konce srpna. Lidé ve Znojmě se dnes můžou zúčastnit diskuze 6 dosavadních starostů a starostky Znojma. Setkání začne v 18 hodin v centru Louka. Současní i bývalí starostové společně proberou, jak se Znojmo za poslední 16 let jejich působení změnilo. Na jihu Moravy bude dnes oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy bouřkami, ty mohou být i výraznější. Později večer a v noci čekejte ubývání srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, vítr bude foukat slabý, západní až jihozápadní, postupně severozápadní, v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pracují v levém pruhu mezi 25. a 14. kilometrem ve směru do Brna silničáři. Pozor, v místě nehody na Bíteřské ulici v Brně, také na silnici mezi Šebrovem, Kateřinou a Blanskem a na okraji Břeclavy na křižovatce do Kostic. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut. Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Ne každý nalezený nádor, ale dle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat, řeší v nové studii.
1: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, tak jsem si nechal udělat test.
2: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
1: Po dalších vyšetřeních jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní v podstatě vyříznout.
2: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Podle současných studií totiž není u části pacientů agresivní léčba nutná.
1: Operace se odložila a jsem v aktivním sledování.
2: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
3: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
2: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA a neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
3: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až k těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
2: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
4: Ta studie ukázala jako zajímavou věc, že spousta mužů neměla vůbec plánu na ten screening jít. A to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte. A 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šla.
2: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
1: To zachycení v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
2: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychology i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Marie Rotrová, za 2 minuty bude 8:45. Máme pro vás jednu důležitou informaci na dnešní dopoledne. Čeká na vás ve vysílání velká radioporadna a bude dávat odpovědi na otázky, jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám, kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace, jaká pravidla a limity budou pro nově zaváděné bezúročné úvěry, jak bude možné o ně požádat. Velká radioporadna začíná v 10 hodin, potrvá do 12 a vy už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Ve studiu usednou odborníci, kteří budou 2 hodiny odpovídat na vaše dotazy. Petr Waldman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky a také Michal Čejka, odborný poradce Centra pasivního domu. A teď ještě počasí.
1: Počasí.
0: Předpověď pro dnešek slibuje velkou oblačnost, zpočátku výjimečně přehánky, během odpoledne občasný déšť, místy bouřky, později večer ubývání srážek, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu se bude měnit na mírný severozápadní do 20 km za hodinu, v bouřkách zesílí a večer bude slábnout, rozptylové podmínky dobré, bio na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne minutu před 21. hodinou.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
3: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 54 minut. Úterní dobré ráno s datem 9. června se pomaličku chýlí ke svému konci, ale o to rychleji zaklekl do startovních bloků dnešních srdcovek atlet, v podstatě náš brněnský zátopek Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, ty mě vždycky pobavíš. Opravdu, brněnský zátopek, to jo, tak jako tak nějaký oktopek. No jo, čověče. Včerejšek byl výborný, byl absolutně odpočinkový.
0: Jo.
1: Opravdu, tak jsem se, jako bych řekl, ne, poflakoval, já jsem ledas co udělal, jako pozor, ale bylo nádherný počasí.
0: To je pravda.
1: Nádherný počasí a já jsem konečně vyjel do pneuservisu, abych si vyměnil zimní gumy za letní.
0: Nejvyšší čas v červenu.
1: Kluci mi říkají, čiči, kde jste? Přitom máte nový gumy tady, protože já to mám u nich uložený, abych to,
0: jo,
1: to
0: jasně,
1: nemám to kam dát. No, tak jsem si byl vyměnit pneumatiky, konečně jsem na letních gumách, tak jsem trošku jako s něma poklábosil na téma, jestli se vyplatí mi celoroční pneumatiky, ale nedoporučuji mi to.
0: Nevyplatí.
1: Takže já říkám, dobře, tak si to nechám. Tak, no, takže to bych řekl, byl stěžejní můj jako
0: jasně
1: zážitek. No a jinak večer potom už jako doma, že jo, tak jsme jako seděli, povídali si, protože připravujeme, že my budeme mít to, Jirenka bude mít narozeniny, budeme mít výročí svatby.
0: Pravda, víš, to se blíží
1: jako
0: všechno.
1: Takové přípravy, jako co by nám udělalo radost, se ptala Jirenka mě i dcery a tak dál a tak dál. No. Takže jako dobrý den. Prosím tě, dneska venku není takový smažák, ale je tam moc hezky. Sice je pod mrakem, ale teplota je fantastická. Je to na tričenko, na bermudky.
0: Krása. Jako... Já mám teda smažák rád, ale může být klidně i pod mrakem, hlavně když bude s tatarkou.
1: Takže zítra se na tebe budu těšit, protože bude středa a nás dvou tady samozřejmě bude třeba.
0: Bude, zcela určitě. Zdeňku, moc krát díky, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Uslyšíme se i zítra po 5. hodině a na závěr trocha poezie dnes pera básníka Filipa Klegy. Včera jsem chtěl zbalit Elišku, ale hlavně jsem nechtěl být sám. Řekl jsem jí, pojď se mnou domů. Řekla mi, Filipe, takhle to nefunguje. A ne, naštěstí, neumím balit holky. Díky bohu. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Prušánky staví na opravované škole nové patro. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Dělníci opravují u Přerova část loni otevřené dálnice a bude oblačno až zataženo s teplotami do 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Prušánkách na Hodonínsku začali dělníci stavět nové patro pro uměleckou školu. Bude jako nástavba ke stávající základní škole, kterou řemeslníci rekonstruují od loňska kvůli problémům se statikou. Děti by se tam mohly začít učit v září 2027, doplňuje starosta Zbyněk Němeček z Pirátů.
2: Obec Prušánky zřizuje hudební, taneční a výtvarnou školu. Budou tam normálně učebny pro individuální výuku nástrojů, bude tam učebna pro hudební teorii, učebna pro taneční obor a bude tam malý sál na besídky.
0: Náklady na rekonstrukci a stavbu vyjdou na bezmála 200 milionů korun. Na ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 tisíc připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Podle ministerstva lidé připomínky posílají dál i po oficiálním termínu. Dopravní komplikace dnes a ve středu čekají řidiče na novém úseku dálnice D1 u Přerova. Dělníci tam musí odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
0: Dodám, že nový úsek dálnice D1 u Přerova je v provozu od loňského prosince. Starostové 12 obcí, zástupci Zlínského kraje a distribuční společnosti EGD podepsali memorandum, které po více než 30 letech umožní výstavbu vedení velmi vysokého napětí mezi Slavičínem a Slušovicemi na Zlínsku. Projekt léta narážel na odpor obcí a iniciativ. Kritikům vadila hlavně trasa vedoucí přes poutní místo Malenisko u Provodova. Nové vedení je kratší a Malenisku se vyhýbá.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy bouřkami, ty mohou být i výraznější. Později večera v noci čekejte ubývání srážek, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, vítr by měl foukat slabý, západní až jihozápadní, postupně severozápadní, v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí, biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na Bíteřské ulici v Brně ve směru do Pisárek a také na silnici mezi Šebrovem, Kateřinou a Blanskem a na okraji Břeclavy, tam je to na křižovatce do Kostic. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Se chvějí při představě, že nesu dar Stanislavě. Svátek slaví právě dnes, neleze to do peněz. Vždyť pro ní mám v balíčku pár rýmů a písničku. Navíc hudbu rozdám hravě dalším lidem na Moravě. Mám i jasná kritéria, hraju vám všem u rádia. Každý tón nechť zas i dnes vynese vás do nebes. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 9. června roku 2026. Svátek mají děvčata, ženy, dámy, paní, nositelky křestního jména Stanislava. Tak všem Staničkám, Slávinkám, Staňulkám, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Rád bych zahrál pro lásku svého života Janičku Svobodovou z Blanska. 5 let. 5 let, které utekly jako voda a přesto každý z nich zanechal něco, na co se nezapomíná. Dnes slavíme naše výročí a já nevím o lepším způsobu, jak ti říct, co cítím, než skrze píseň, která patří jen nám. Prosím o Bělý květ od Mekyho Žbírky. S láskou, Láďa. Milý pane Láďo, rád splním vaše přáníčko a je to krásné, jak jste napsal, že je to vaše píseň Bělý květ a já jsem rád. Takže už přichází Meký Žbírka s vaším Bělým květem.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl Bělý kvet, doufám, že potěšil nejen paní Janičku Svobodovou a jejího manžela Láďu, ale vás všechny. Moji milí posluchači, dnes je Mezinárodní den archivů. A to znamená, že některé archivy otvírají své dveře veřejnosti. Můžete si prohlédnout listiny staré stovky let, fotografie, matriky nebo dopisy. Věci, které tam tiše leží a vyprávějí příběhy lidí i míst. Přítomnosti měst a obcí, písemnosti měst a obcí, záznamy z klášterů, škol, spolků nebo velkostatků. Dokumenty, které pomáhají skládat obraz minulosti. A mě při té příležitosti napadá jedna otázka, taková domácí. Máte doma rodinný archiv? Možná ani nevíte, že ho máte. Je to stará krabice ve skříni. Nebo zásuvka v komodě, do které se moc nešťourá. Dopisy, pohlednice, fotografie bez popisků. A možná už si ani nejste jistí, kdo na nich vlastně je. Morava je kraj, kde se paměť předávala z generace na generaci. Kde babička znala příběhy své babičky. Kde se vědělo, odkud kdo pochází, kde pracoval, koho měl rád. Tyhle příběhy žily a některé skončily právě v té krabici ve skříni. Zkuste si ji dnes vytáhnout, otevřít. Třeba najdete něco, co vás překvapí. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: láskou svět spouty zpíval Daniel Hůlka a já mám pro vás další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěl bych zahrát pro Lucinku ze Zlína a poděkovat jí za chvíle, které spolu zažíváme. Jsou to teprve 4 měsíce a přesto se zdá, jako by toho bylo mnohem víc. Doufám, že jich bude ještě spousta, každý hezčí než ten předchozí. Prosím o písničku Lady Carnival od Karla Gotta. Děkuji, Tomáš Daněk. Milý Tomáši, to víte, že rád splním vaše přáníčko. 4 měsíce, no jo, vy ještě toho máte před sebou. A proto vám přeji pevné zdraví, hodně lásky a velké štěstí. A tady už je Lady Carnival.
1: Český rozhlas.

0: Tak to byl Michael Jackson, dívám se na hodiny, 9:55 a určitě čekáte na úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo kdy kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery její pastorkyně Leoše Janáčka. Je to opera o třech jednáních. Jenůfu třeba zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších předních solistů Národního divadla. Tak, úterní indicie tedy zní. Můžeme se chlubit tím, že z původního divadla se staly sklady a pak krytý bazén. Opakují úterní indicii. Můžeme se chlubit tím, že z původního divadla se staly sklady a pak krytý bazén. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Aleše Brychtu.
1: Český rozhlas Brno.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Knižíková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Písnička dozněla, to nám zpíval Josef Wagner a já se dívám na hodiny, no už bude 9:45 za pár vteřin a já tady mám ještě jedno přáníčko rovněž z mailové adresy. Zní takto. Prosíme o zahrání písničky pro naši babičku Boženku z Uherského Hradiště. Letos jí je 80 a celá rodina Pospíšilů by jí chtěla říct jedno. Je nás sice moc, ale ty nás držíš pohromadě všechny. Děkujeme, babičko. Děkujeme za všechno. Ano, moji milí, rád vám zahraji. Takže písničku jste si nevybrali, co mi to děláte, tak babičko Boženko z Uherského Hradiště, doufám, že vám udělá radost tahle ta písnička.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Což, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 9. června pomaly linku končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, a vy, kteří jste to trošku prošvihli, tak na to určitě čekáte, zopakuji vám úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Můžeme se chlubit tím, že z původního divadla se staly sklady a pak krytý bazén. To byla úterní indicie. Nebojte se, ještě bude středeční, čtvrteční a páteční a pak už vám to určitě bude jasno. No a ještě, než se s vámi rozloučím, tak jen připomínám, pokud chcete, abych vám splnil přáníčko a zahrál vám písničku na přání, samozřejmě připomínám, nehraju k narozeninám, ale jinak jsem ochoten vám zahrát více méně k čemukoliv, tak mě to musíte dát vědět. Možnosti máte. Buď mi to namluvíte svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, prostě non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní písničku, konkrétní titul a chcete to přesně v určitý den, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a zařadit do playlistu, aby to zaznělo opravdu tehdy, když vy to očekáváte a hlavně přejete si to. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině opět nashledanou.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

nevstoupíš. Před cestou předalekou se vždycky pomodlíš. Zase to zkouším znova, ale jak se zdá, změnila se doba, kafe a cigára, nikdo se nestará.

0: nevstoupíš před cestou předaleko.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Adamově chce soukromý investor postavit více než 600 bytů. Vláda bude řešit rušení koncesionářských poplatků v pondělí. U zatopeného lomu v Moravském Krasu budou dnes dobrovolníci likvidovat invazní rostliny a má být oblačno až zataženo, teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Soukromý investor plánuje v Adamově na Blanensku postavit místo části zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by tam mohlo bydlet 1200 lidí. Aby investor získal stavební povolení, musí nejprve zažádat o změnu územního plánu a tu musí schválit zastupitelstvo. Vedení města teď zvažuje pro a proti a chce vidět studie, například o dopravním zatížení. Právníci také připravují takzvanou plánovací smlouvu s podmínkami pro investora, vysvětluje nezávislý radní Petr Kupka.
3: Záruka koncipována tak, aby v momentě, kdy projekt dopadne dobře pro investora a bude to znamenat jakoby výdaje nebo náročnost na infrastrukturu a třeba ty sociální služby, po případě školství na město, tak potom město bude z té záruky schopno financovat nebo kofinancovat navýšení kapacit tady těchto služeb.
1: Vláda financování veřejnoprávních médií projedná v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice, to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby. Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempír z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samotnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale nechtěl říct. Dobrovolníci a ochránci přírody budou dnes odstraňovat lupinu mnoholistou z okolí lomu Seč u Rudice v Moravském Krasu. Invazní rostliny musí vykopat pomocí rýčů i z kořeny. Lupina se rychle šíří a tvoří husté porosty, které vytlačují původní luční květiny, vysvětluje botanik Zdeněk Musil.
4: Tím, že to je bobovitá rostlina, tak jak to je u bobovitých rostlin, oni na kořenech mají takové hlízky s bakteriemi, které poutají vzdušný dusík, takže to jí dává větší sílu a silnější je potom v konkurenci mezi ostatními rostlinami.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude dnes oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo občasným deštěm, místy bouřkami, které mohou být i výraznější. Později večer a v noci čekejte ubývání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr by měl foukat slabý západní až jihozápadní, postupně severozápadní, v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. Pozor, na dálnici D1 na stém 68. kilometru ve směru na Prahu leží deska a na D2 na 4. kilometru na cestě do Brna zůstává v pravém pruhu auto s poruchou. Šťastnou cestu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? Jaká úsporná opatření bude stát podporovat a jak bude možné o podporu žádat? O tom všem budeme mluvit v dnešní Velké radioporadně.
2: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
5: Ve studiu už vítám hosty dnešní radioporadny, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Waldmana. Dobrý den.
6: Pěkné dopoledne.
5: A také odborného poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michala Čejku. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Samozřejmě, tak jak jste zvyklí u velké radioporadny ptát se, můžete i vy už teď můžete psát prostřednictvím formuláře na webu www.radioporadna.cz nebo e-mailem na radioporadna@rozhlas.cz. Za chvíli začneme.

0: Radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Na konci května představil ministr životního prostředí spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí nové nastavení programu Nová zelená úsporám. My jsme o tom původním programu v Radioporadně mluvili několikrát. Pane řediteli, pojďme na začátek té dnešní připomenout ty nejzásadnější změny. Tak co je jinak?
2: Program Nová zelená úsporám se v zásadě rozděluje na dva podprogramy. První podprogram Nová zelená úsporám Light. Mnozí posluchači určitě ho znají z těch uplynulých let. To je podprogram, který zůstává jako přímá dotace pro takzvaně zranitelné domácnosti, kteří mají nárok z tohoto programu získat podporu ve výši až 400 000 korun formou dotace a ještě k tomu mohou čerpat bezúročný úvěr maximálně však do výši té dotace. To znamená, to je podpora pro takzvaně zranitelné domácnosti na zateplení, výměnu oken, instalaci obnovitelného zdroje energie. A vedle toho je nový typ podpory, nová forma podpory, a to podpora formou bezúročného úvěru, která je pro všechny ostatní domácnosti. A bavíme se primárně o vlastnících rodinného domu anebo o vlastnících bytového domu, přičemž to vlastnictví bytového domu musí být pouze formou buď sdružení vlastníků jednotek anebo bytových družstev.
1: Když to vezmeme postupně, říkal jste, zranitelné domácnosti dál budou mít nárok na dotace. Co to jsou zranitelné domácnosti? Kdo všechno se do toho vejde?
2: Tak tady jsme si trochu pohráli s tou definicí takzvaně zranitelné domácnosti. Navázali jsme na tu předchozí etapu, ale samozřejmě jsme museli respektovat to, že se změnila legislativa přístupu státu k zranitelným domácnostem. To znamená, v tuto chvíli mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového decilu, to znamená, buď je to superdávka, anebo jejich čisté příjmy jsou do třetího příjmového decilu. A v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového decilu. To, co je důležité, je tam majetkový test, to znamená, všichni členové té rozhodné domácnosti mohou vlastnit pouze tu nemovitost k bydlení, kterou renovují, a k tomu pouze jednu další nemovitost k bydlení. A ještě je důležitý parametr, ten dům, kde bude probíhat ta renovace nebo instalace obnovitelného zdroje energie, musí být v parametrech horších než E. To znamená, soustředíme se skutečně na ty domy, které je potřeba renovovat za účelem energetických úspor.
1: Když jste mluvil o tom majetkovém testu, u superdávky je ještě ta podmínka, kolik smí ta domácnost mít na účtu, aby měla nárok na superdávky. Na superdávku, to se vztahuje teď nově i na tenhle ten dotační program?
2: To by se vztahovalo pouze u té domácnosti, která prokazuje tu svoji zranitelnost tou superdávkou, ale u ostatních domácností nám postačí v podstatě ten příjmový decil a to vlastnictví, to je maximálně 1+1 nemovitosti.
1: Pro ostatní tu budou bezúročné úvěry. V jaké výši, na jak dlouho? To si může každý vybrat?
2: Může si to každý vybrat, nicméně je tady několik důležitých skutečností. První důležitá skutečnost, pokud se bavíme o dílčích opatřeních, ať už u rodinného domu nebo u bytového domu, tak podmínkou pro podání žádosti je mít zpracovaný takzvaný renovační pas, který identifikuje ta vhodná opatření. V případě komplexních opatření je podmínkou vstupu pro podání žádost u rodinného i u bytového domu průkaz energetické náročnosti, tak jak tomu bylo doposud. Ta výše úvěru je v podstatě odvislá od toho, jaké opatření se rozhodne domácnost vlastník rodinného domu nebo bytového domu realizovat, přičemž u rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně, co se týká splatnosti, 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru, a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let. Máme tam ještě jednu výjimku pro domácnosti, které spadají do takzvaného čtvrtého příjmového decilu, to znamená, řadíme je také mezi zranitelné domácnosti, tak tam ta splatnost toho úvěru může být až 25 let. U bytových domů je to rozdělení pouze na úvěr, který je do 10 let, případně do 15 let, a tam se vlastně výše toho celkového úvěru, protože ty bytové domy mohou mít 5 bytů nebo mohou mít 50 bytů.
1: Tam se to počítá podle počtu.
2: Tam se to počítá podle počtu jednotek, přičemž limit například u komplexní renovace toho bytového domu je maximálně 750 tisíc korun na ten byt. V přepočtu samozřejmě na celkový počet bytů v tom bytovém domě.
1: V takovém panelovém domě to může být velká částka.
2: A ještě je tam Pardon, ještě je tam jedna důležitá skutečnost. I u bytového domu myslíme na zranitelné domácnosti, to znamená, tam ten žadatel, ať už je to bytové družstvo anebo sdružení vlastníků jednotek, může zároveň načerpat v podstatě přímou dotaci ve výši až 120 000 korun, která je určena pro tu zranitelnou domácnost obývající byt v tom daném bytovém domě, a povinností toho žadatele, toho příjemce toho úvěru a příjemce této dotace je, že tato dotace až 120 000 korun musí být použita na snížení splátek té domácnosti jako příspěvek do fondu oprav.
1: Tím už odpovídáte částečně na něco, na jeden z dotazů, který nám přišel v předstihu. My se k tomu určitě ještě vrátíme. K těm úvěrům už je jasné, které banky nebo kolik peněžních ústavů je začne nabízet?
2: My jsme přesvědčeni o tom z těch dosavadních jednání a s tou spoluprací s Českou bankovní asociací, že se připojí naprostá většina bank. Vyzkoušeli jsme si spolupráci s bankovním sektorem v podobě stavebních spořitelen už u programu Odpravdům po babičce, kde poskytovali zvýhodněné úvěry, a věříme, že všechny stavební spořitelny, respektive banky, které byly zapojeni v tom podprogramu Odpravdům po babičce, se zapojí do poskytování i bez úročních úvěrů.
1: Ten přístup bank bude muset být jednotný, nebo to bude na každé bance, jak si nastaví detaily, jak bude posuzovat ty žadatele o úvěr, komu to dá, komu to nedá?
2: Tady bych to rozdělil mezi dvě věci. Jedna věc, vlastně podmínky těch stropů úvěru na různá opatření, celková výše úvěru na byt v tom bytovém domě, jak jsem uváděl, to jsou jednotné podmínky, které musí splnit všechny banky, ale pak samozřejmě banky budou mít individuální přístup a dává jim to jejich legislativa, jejich povinnosti vůči České národní bance, jakým způsobem posuzují úvěrovou způsobilost. Ale to, co je důležité, ten bezúročný úvěr otevírá opravdu cestu i celé řadě domácností, pro které právě ten komerční úrok byly tou bariérou, že by právě na ten úvěr nemuseli dosáhnout, protože jim se ta úvěrová způsobilost v podstatě výrazně více otevře díky tomu, že ty úvěry jsou bezúročné.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Tolik na úvod připomenutí těch zásadních změn. My se samozřejmě k detailům budeme vracet a za chvíli budeme víc ve velké radioporadně mluvit také o už zmíněných renovačních pasech.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman a odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka. To jsou hosté dnešní velké radioporadny. Mluvíme o programu Nová zelená úsporám. Pan ředitel Waldman před chvílí mluvil o novince, o renovačním pasu, který je v rámci tohoto programu nově zaveden, a to od dubna. Co to je renovační pas? Jak to vypadá, pane Čejko?
1: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti, to znamená, většina lidí renovuje, já tomu říkám, pohledem přes pod k sousedovi a zopakuje to, co udělal soused, ať už je to dobře nebo ne, a chybí jim ten dlouhodobý výhled. A ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán, řekněme do roku 2050, na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B, a měl by to rozdělit na několik etap, tak, jak je ten stavebník nebo vlastník té nemovitosti schopný ty jednotlivé prvky zrealizovat. A měl by mu současně poskytnout důležité informace, které ho zajímají, což často bývá výše investičních nákladů, změna provozních nákladů, to znamená energetická úspora, a kde případně na tu renovaci nebo na tu její dílčí část peníze vzít, což je výše dotace, anebo tedy práce s tím bezúročným úvěrem.
0: Jak obsáhlý ten materiál je a jsou tam nějaké povinné součásti, když to tak řeknu?
1: Má předepsanou, aspoň ten na Státním fondu životního prostředí má předepsanou podobu, dělá se v jednotném kalkulačním nástroji a dělají ho pro školení energetičtí poradci s tím, že každý průkaz musí být autorizován buď energetickým specialistou anebo stavebním inženýrem ČKA anebo ČKAIT. Takže má jasně předepsanou v podstatě metodiku pro zpracování, je tam právě ten cílový stav, kdy každý specialista musí skutečně navrhnout komplexní renovaci, to, co je na daném objektu technicky možné. Nemusí navrhovat to, co na tom daném objektu technicky možné nebo realizovatelné není. Takže zjednodušeně, bude-li mít fasáda andělíčky s prdýlkama, tak to samozřejmě do polystyrenového sarkofágu dávat nebudeme, to se zateplovat nebude, ale pokud nic nebrání realizaci zateplovacího systému, tak by ho specialista navrhnout měl. Neměl by vlastně zůstat u jedné jediné technologie, kterou třeba prodává, ale je potřeba skutečně navrhnout celou škálu opatření, která je proklientská a tomu majiteli přinese úsporu provozních nákladů.
0: Prakticky jak dlouho trvá zpracování takového pasu?
1: Nemělo by to být už z principu náročné, nejedná se o průkaz energetické náročnosti, nejedná se o deklarativní nástroj, kde je potřeba vychytat každý metr čtvereční na tom objektu. Je to spíše koncepční nástroj, to znamená, cílem je minimalizace

0: že realizuje dílčí opatření, nikoli v komplexní renovaci toho domu, kde je požadován průkaz, tak musí mít renovační pas.
1: To znamená, u té komplexní rekonstrukce ho nepotřebuje.
0: Tam potřebujeme průkaz energetické náročnosti.
1: Další otázka, která se tady samozřejmě objevila, kdo renovační pasy vytváří, tady předpokládám, že nemůžeme vyjmenovávat, protože to je spousta subjektů. Kolik jich aktuálně je, pane řediteli?
0: Aktuálně jsou jich stovky, ono je potřeba říci, že v podstatě na ten renovační pas je hlavně důležitá ta verifikace toho energetického auditora, případně projektanta, stavebního inženýra, ale samozřejmě spolupráce s tím vznikem a s tím vytvořením toho renovačního pasu může probíhat i u více osob. Je možné v tuto chvíli na webu novazelenauspora.cz si dohledat podle místa bydliště, místa realizace, v podstatě jakýkoliv druh poradenství, včetně poradenství se zpracováním renovačních pasů a ty zranitelné domácnosti, o kterých jsem hovořil v tom předchozím vstupu, tak ty mají zpracování renovačního pasu zdarma.
1: Tak a to už odpovídáte na to, co samozřejmě také musí zaznít, kolik stojí renovační pas?
2: Renovační pas může stát různou částku, řekněme podle rozsahu toho zpracování, ale vždycky má jednotnou částku dotovanou. To znamená pro běžnou domácnost, jsou to, jestli se nepletu, 3000 korun a pro sociálně slabé je to 5000 korun. S tím, že by měla být uhrazena vlastně jakoby plně, ale samozřejmě může být renovační pas, který bude mít nějaký další služby součástí, může být zpracovaný podrobněji, může tam být nějaká asistence při přípravě žádosti a podobné záležitosti, ale to už jsou tržní podmínky, takže tam by ta cena mohla být vyšší a teoreticky by nemusela pokrýt plnou tu částku, která je dotovaná.
1: Jestli chce dodat Petr Waldmann?
0: Já bych chtěl dodat, že opravdu to není nějaký dokument, který jsme si vypracovali jen, abychom stížili administrativu k dotačním prostředkům. My samozřejmě i v úzké spolupráci s Šancí pro budovy z Centrum pasivního domu jsme se velmi bavili o tom, jak vlastně fungoval program doposud, který nebyl na renovačních pasech postaven a v zásadě tím renovačním pasem řešíme dvě věci, ke kterým docházelo v tom uplynulém období. První věc je, že se skutečně minimalizují ta opatření nevhodná, která ve své podstatě dokáží potom zamknout ten dům pro ty další úpravy, respektive oni ho samozřejmě nezamknou trvale, ale jakékoliv další renovační zásahy třeba do té fasády potom zbytečně nesou celou řadu více nákladů. Takže to byl vlastně ten první důležitý bod. A druhým stávali jsme se opravdu čas od času, nebo naši klienti zejména v programu NZU Light, jak si těmi, kteří podléhali často agresivním kampaním různých dodavatelských firem, které jim nabízely za korunu to nejlepší řešení pro tu danou nemovitost a pokud jim vůbec někdy ta opatření něco té domácnosti přineslo, tak to byl ještě ten dobrý případ. To znamená i vlastně obrana toho, aby domácnosti, zejména v té lajce, ty zranitelné domácnosti nepodléhaly často to té agresivní marketingové kampaně některých firem. Tady je prostě renovační pas, ten vám musí potvrdit ten specialista, který je k tomu proškolený a pouze tato opatření, která jsou v tom renovačním pasu, budeme financovat.
1: Posloucháte velkou radioporadnu dnes na téma nová zelená úsporám, když to tak řeknu, to znamená o změnách v tomto programu. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann, také odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka. Samozřejmě ptát se můžete i vy na webu radioporadna.cz, e-mailem radioporadna@rozhlas.cz a také můžete telefonovat sem k nám do studia. Číslo je 731 800 900.
3: Velká radioporadna. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: V půl jedenácté posloucháte Velkou radioporadnu, dnes na téma Nová zelená úsporám. Měli bychom mít na telefonu někoho z našich posluchačů, kdo se dovolal na číslo 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše hosty a chtěla jsem poprosit. Mám takový dotaz, prosím vás. Je možné získat na základě Nová zelená úsporám nějakou dotaci na opravený, abychom mohli opravit dům po babičce? A další můj dotaz je ten, jestli společenství vlastníků, které by si chtělo pořídit venkovní žaluzie, jestli lze získat nějakou dotaci tady z těchto nových prostě příspěvků, které poskytujete. Moc vám děkuji.
1: My také děkujeme za dotaz. Ta první část, předpokládám, je na Petra Waldmana. Oprav dům po babičce skončil.
3: Program Oprav dům po babičce skončil, ale nicméně pořád je možné žádat na renovaci domu, ať už je po babičce nebo po dědečkovi, a ta renovace může být hrazena buď přímou dotací, pokud ta domácnost splňuje ten typově tu takzvaně zranitelnou domácnost, to znamená, když to zopakuji, superdávka, třetí příjmový decil, v případě seniorů až pátý příjmový decil, a je možné žádat v případě této NZU Light až 250 tisíc na zateplení, výměnu oken a k tomu ještě až 150 tisíc na výměnu zdroje vytápění, instalaci obnovitelného zdroje energie a ještě k tomu je možné načerpat bezúročný úvěr ve výši té poskytnuté dotace. Pakliže se nejedná o nízkopříjmovou domácnost, je možné využít bezúročný úvěr se splatností 5, 10, 15 nebo 25 let.
1: U toho programu Opravdu po babičce byla možnost i těch dalších úvěrů, které poskytovaly stavební spořitelny, tomu je konec?
3: Tomu je konec, teď je to děleno v podstatě na NZU Light dotace a k tomu možnost čerpat bezúročný úvěr, anebo čistě bezúročný úvěr. A ještě k tomu SVJčku, k tomu zastínění, ano, SVJčko, pokud bude žádat na komplexní renovaci, součástí toho mohou být i stínící prvky.
1: Jestli doplní právě k žaluzím venkovním Michal Čejka?
4: Tam je důležité, že na ně nelze žádat jako sami o sobě, to znamená,
1: musí být součástí
4: té renovace, protože sami o sobě nejsou úplně energeticky úsporným opatřením, je potřeba zajistit efektivitu programu a tady je to tedy spojeno s nějakým dalším opatřením, ať už třeba je to výměna oken, anebo zateplení fasády, tak v rámci toho se to dá hezky integrovat tak, aby i ten barák moc hezky vypadal a byl skutečně funkční.
1: A to už by mohlo být součástí toho renovačního pasu.
4: Je to tak, pak jsou to způsobilé výdaje a v renovačním pase by se k tomu určitě expert měl vyjádřit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolal sem k nám do studia. Dobrý den, tady je Český rozhlas.
5: Dobrý den.
1: Můžete se ptát?
5: Já jsem se chtěla zeptat, já jsem samoživitelka, jsem na rodinném baráčku a potřebovala bych se zeptat, jestli by bylo možné mi pomoct nějak, protože mi teče do chalupy střechu.
3: Určitě bych doporučil, pokud jste samoživitelka, zřejmě budete naplňovat definici nízkopříjmové domácnosti, to znamená podívat se na web novazelenauspora.cz, zkontaktovat poradce podle vašeho místa bydliště, on by vás měl navštívit, měli byste si s ním vykomunikovat v podstatě to, co vás trápí. Rozhodně v programu nepodporujeme čistě jenom opravu střechy z důvodu zatékání. Na druhou stranu, pokud je tam prostor udělat nějakou energetickou úsporu i třeba zateplením střechy, tak samozřejmě to můžete vyřešit i při tomto opatření.
5: A to by měla kde, jako v Ostravě, nebo kde? Já jsem tady od Frýdku Místku, nevím, kde bych se měla obrátit.
3: My máme pobočky po celé České republice, Státní fond životního prostředí i v Ostravě má krajské pracoviště a zároveň naši poradci působí po celé republice, to znamená, když se podíváte na internet, Nová zelená...
5: Já nemám internet vůbec, já mám starý telefon ještě.
3: Pokud nemáte internet, doporučuji navštívit paní starostku nebo pana starostu ve vaší obci, kteří by vám měli umožnit v podstatě se kontaktovat s tím daným poradcem.
5: Dobře. Děkuji vám moc za
1: tak
5: informace.
1: My děkujeme za dotaz. Ještě Michal Čejka chce doplnit.
4: Případně se zeptat sociálního pracovníka nebo člověka, se kterým jste v kontaktu kvůli třeba tíživé situaci a ti by taky měli být schopni vás navést až přesně do toho místa, kde vám někdo pomůže.
1: Teď jsme možná udělali radost starostům jednotlivých měst a obcí, pokud se naši posluchači začnou obracet, ale zaznělo to v rádiu, tak starostové určitě nemohou odmítnout. Další dotaz nám právě teď přišel z internetu. Dobrý den, přítel pobírá superdávku, tudíž by mohl mít nárok na dotaci 250 tisíc, k tomu bezúročný úvěr do výše těch 250 tisíc nebo i více, tam je otazník.
3: V případě kombinace dotace a úvěru je to vždy, že ten bezúročný úvěr k té dotaci může být maximálně do výše té dotace. Ta dotace se poskytuje buď až 250 tisíc na renovaci, to znamená výměna oken, zateplení, anebo až 150 tisíc na výměnu zdroje, instalaci obnovitelné zdroje energie. Celková dotace v té lajce může být maximálně 400 tisíc korun, ale samozřejmě záleží na tom, jaké opatření si ten daný žadatel bude volit.
1: Je tu ještě dovětek. Pokud máme už zpracovaný projekt, který nám už stát proplatil, je nutný takzvaný renovační pas, otazník, a ten nám případně zpracuje původní firma, která už nám dělala projekt na dům. Je tu ještě dovětek, jedná se o komplexní rekonstrukci rodinného domu.
3: Pokud se jedná o komplexní rekonstrukci rodinného domu, s velkou pravděpodobností k té dokumentaci bude zpracován i průkaz, protože to byl požadavek i toho předchozího programu, takže tam není nutné mít zpracovaný renovační pas.
1: Posloucháte Velkou radioporadnu a máme dalšího posluchače, jestli dobře chápu gestikulaci z režie. Dobrý den, tady je Velká radioporadna, kdo se k nám dovolal?
6: Kovář, prosím vás, já bych se chtěl zeptat, vlastníme firmu SROčko, která je tak zároveň stavební firmou a chceme postavit, protože máme pozemky na svých pozemcích, 8 domečků rodinných. Samozřejmě to budeme soustředovat pro důchodce a nějaké invalidní, aby to bylo bezbariérové a samozřejmě co nejmodernější. Máme šanci na nějakou dotaci dosáhnout?
1: Petr Waldman se tvářil skepticky během toho dotazu. Potvrdí to teď?
3: Potvrdím, v případě programu Nová zelená úsporám nikoliv. Tam dotace na novostavby už poskytovány nejsou, ale doporučil bych vám sledovat web Ministerstva pro místní rozvoj, protože pokud se rozhodnete investovat v podstatě na nějakou cílovou skupinu obyvatel, může se stát, že budete plnit parametry podpory státu ve formě takzvaného dostupného bydlení nebo nájemního bydlení, takže možná soustředit tu pozornost, pokud chcete nějakou podporu ze strany státu, tam směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj.
1: Tak díky za další dotaz, díky za odpověď. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman, odborný poradce Michal Čejka. Za chvíli budeme v odpovídání na vaše dotazy pokračovat.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny a když se dívám do mailu, tak je vidět, že vás tohle téma zajímá, takže přicházejí další dotazy, jsme tomu rádi. Dál můžete psát na www.radioporadna.cz, tam je takový formulář, který vyplníte, také mailem na radioporadna@rozhlas.cz a také můžete volat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900 a telefon nám opět bliká. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Tak vypadá to, že ten, kdo se dovolal, tak nevydržel a vypadl. V tom případě se podíváme na dotazy z formuláře pan Adam z Bučovic. Dobrý den, měl bych na NZU Light dotaz. Již jednou jsem Light čerpal na výměnu oken a dveří a fotovoltaický ohřev teplé vody. Na zateplení jsem chtěl žádat o dotaci na opravdům po babičce, ale už jsem to nestihl. Můj dotaz zní, jestli můžu znovu žádat o NZU Light, jsme nízkopříjmová rodina. Díky, Adam.
2: Až po skončení doby udržitelnosti. Ta NZU Light je vzácná tím, že skutečně tam poskytujeme dotaci a má řešit nejoperativnější věci týkající se toho domu, to znamená, nejde úplně kombinovat tu předchozí NZU Light s tou novou NZU Light, ale je možné po skončení doby udržitelnosti v podstatě využít opakovaně NZU Light, případně jít do podpory formu bezúročného úvěru.
1: Což je kolik, ta udržitelnost?
2: Ta udržitelnost je 5 let.
1: Takže po 5 letech pan Martin z Brna. Dobrý den, chci se zeptat, zda Státní fond životního prostředí bude umožňovat zájemcům o fotovoltaiku vybrat si možnost, kdyby místo dotování úroku vyplatil stát postupně tyto peníze lidem. Jsme domácnost, která si nemůže další úvěr vzít.
2: Tuto variantu jsme zvažovali, byla to jedna z těch, která byly předmětem jednání, ale nakonec bylo rozhodnuto, já si myslím, že správně, že přecházíme skutečně čistě na bezúročné financování a kombinace přímé dotace pouze pro takzvané nízkopříjmové domácnosti. Pokud se podívám na ty doby splatnosti a na cenu fotovoltaiky, myslím si, že pro středně příjmovou domácnost i domácnost s nižšími příjmy, by opravdu ten úvěr se splatností 10 let neměl být příliš velkou bariérou na to, abych si dokázal pořídit fotovoltaiku, kde se vejdu bez problémů do 500 000 investice.
1: Tak teď už bychom měli mít někoho z tázajících se na telefonu. Dobrý den, tady je Český rozhlas, Velká radioporadna. Můžete se ptát?
3: Já bych se chtěl zeptat, když mám starý dům, který minulý rok měl šanci na opravdu po babičce dotaci a já bych ho chtěl zbourat a postavit na stejném místě novej. Jestli dostanu nějakou dotaci?
4: Dobrý den. Ano, v takovém případě dotaci získat můžete. Ona to není novostavba, i když v principu ano, ale je to novostavba v intravilánu na místě původního objektu. Nicméně jsou tam přísnější podmínky než pro běžné renovace, takže neměl by to být problém, pokud dům dobře zateplíte, pokud bude mít součinitel pro stopu tepla na úrovni klasifikace B. Pokud instalujete vzduchotechniku s rekuperací tepla a pokud splníte energetickou třídu celého toho průkazu na úrovni klasifikační třídy A, pak by to neměl být problém. Je to kvalitní novostavba.
1: Ještě Petr Waldman doplní.
2: Jenom doplním, nedostanete dotaci, ale budete moci čerpat ten bezúročný úvěr.
3: Ano, jo, rozumím, děkuju.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Paní Petra Sklatov, zdravím naše rádio. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou možnosti podpory na rekonstrukci. Jsme domácnost, 2 důchodci, z toho 1 ZTP, dům ale z 1/4 patří dceři.
2: To, že z 1/4 patří dceři, vůbec není na překážku toho, abyste využili program NZU Light, pokud splňujete definici zranitelné domácnosti, což v případě seniorů je až do toho 5. příjmového decilu a v kombinaci se ZTP si domnívám, že by to neměl být problém. Doporučuji určitě obrátit se na naše poradce. identifikovat si ta nejvhodnější opatření, zvážit využití toho poradenství ve formě zpracování renovačního pasu a domluvit se určitě s dcerou, protože ona jako spoluvlastník nemovitosti k tomu potom bude muset dát souhlas.
1: Michal Čejka doplní.
4: A v rámci zpracování toho renovačního pasu byste se s tím poradcem měli pobavit o tom, co skutečně na tom objektu budete chtít udělat a hlavně jaké máte finanční prostředky. Jestli jste omezeni v těch disponibilních investičních prostředcích, tak byste se měli v té první etapě soustředit na levnější opatření. Může to být zateplení stropu, výměna části oken a podobná opatření. Případně pokud máte třeba dožívající zdroj energie, tak zkusit se zaměřit, jestli tedy se vám do toho vejde i nový zdroj. Pokud ovšem nemáte problém s finančními prostředky a chtěli byste dům skutečně kompletně zrenovovat, pak se vám otvírá celá škála možností, včetně zateplení stěn a instalace obnovitelného zdroje, ať už je to tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika.
1: Tak další posluchač nebo posluchačka se dovolal nebo dovolala sem k nám do studia. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Vinklárová. Já bych se prosím vás chtěla zeptat na ty příjmy. Já jsem důchodkyně sama a kolik teda budu muset mít příjem, abych mohla dosáhnout na tu dotaci. A jak se to vypočítává, nebo ještě bych se chtěla zeptat, jak se to pak zjišťuje, nebo jo, jaké máme teda ty příjmy. Takže asi jsem tam zaslechla, že jako nějaké se na spořenost se nemusí vykazovat, ale jenom ty příjmy asi. A nevím, jak ta tabulka se hodnotí, jako jaký mám příjem, nebo prostě do čeho bych se vlezla, když jsem sama jediná v tom domku. Majitelka i obyvatel.
1: Tak Petr Waldman odpoví?
2: Já vám řeknu tu částku, je to tabulková částka, je to příjmový decil, ve vašem případě pátý příjmový decil, to znamená čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout částku 31 058 korun. To, jakým způsobem to budete dokládat, tak pokud budete naplňovat právě tento příjem, tak vám se vším zdarma pomohou naši poradci, takže obrátit se přes web Nová zelená úsporám na našeho poradce a on už si s tím dokáže poradit.
1: Tak možná prakticky má posluchač nebo posluchačka přinést výpis z účtu, nebo pokud pracuje pracovní smlouvu se mzdou nebo mzdový výměr, nebo jak se tohle to prokazuje?
2: Jsou tam standardní vlastně dokladování výše příjmu, ať už to je v podstatě stanovená výše starobního důchodu, nebo je to v případě, že by ten posluchač ještě pracoval na nějakou dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, nebo měl další zaměstnanecký poměr, tak samozřejmě ty výpisy toho, kolik vlastně jakoby vydělává, je to vždycky čistý měsíční příjem.
1: Vy jste tady vlastně už po druhé mluvil o různých decilech, což takhle v rádiu nemusí znít úplně srozumitelně. Kde jednoduše najít, co to znamená prakticky, to znamená, jaké příjmy musí mít, abych se vešel do té které kategorie?
2: Úplně nejjednodušší je podívat se na web novazelenauspora.cz k závazným pokynům Nová zelená úspora nebo k renovačním pasům. Tam všude máme připravenou kalkulačku pro to, aby se domácnost dokázala identifikovat, do jakého příjmového decilu spadá.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Ten stejně jako odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka zůstávají v našem studiu až do 12. hodiny, takže stále ještě máte hodně času pro to, abyste posílali své dotazy nebo abyste volali sem k nám do studia na číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: radioporadna.
1: 6 minut před 11. hodinou pokračuje Velká radioporadna. Dnes se věnujeme programu Nová zelená úsporám. Další dotaz z našeho formuláře na webu radioporadna.cz. Paní Zdeňka z Lysé nad Labem. Koncem roku 2025 jsem podala žádost o NZU. Nestihlo se, jsem již důchodce, šlo o výměnu oken a zateplení půdy. Výměna oken proběhne v červnu 2026 a dotazy. Lze o NZU žádat zpětně? To je první dotaz.
2: Ano, zpětná způsobilost je 12 měsíců od podání nové žádosti.
1: Druhý dotaz s tím souvisící, zateplení fasády nelze, protože jde o památkově chráněné. Jak se řeší, když zateplení je v rozporu s památkáři?
2: To by byl samozřejmě problém, protože ty pokuty od památkářů nejsou úplně symbolické, takže to bych nedoporučoval. Na druhou stranu i památky je možné zateplovat, jen je potřeba projednat ten záměr s příslušnými místy, s památkovou péčí a dají se najít i celkem hezké efektivní řešení a my v případě památek tam máme malinko větší koeficient, to znamená i ta výše dotace je vyšší právě s ohledem na to, že ty konstrukce jsou složitější a dražší.
1: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší?
2: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší.
1: To se složitě počítá podle situace?
2: Když to zjednoduším, je to kolem 10% navýšení.
1: Michal Čejka chce doplnit nějaké zkušenosti s památkovými nebo památkově chráněnými objekty?
3: Architektonicky cenné, historické anebo památkově chráněné objekty lze dělat velmi citlivě tu energetickou sanaci. Vždycky je potřeba k tomu bavit se i s orgánem ochrany památkové péče, vzít si k tomu architekta a udělat ten dům tak, abyste z něho neměla radost jenom vy, co se týká účtu, ale i to okolí, až bude chodit okolo a bude si říkat, to je opravdu krásný dům. On potom naroste i na hodnotě, protože bude nejenom hezký, ale i energeticky úsporný.
1: Další dotaz, pan Jan z Prahy. Mohu dostat dotaci na byt po tatínkovi, který je v dezolátním stavu? Je to byt v bytovém domě, kde je SVJ, ale asi čtvrtinu bytů vlastní městská část Praha 5. Mohu se dostat k nějaké dotaci?
2: Je potřeba to řešit komplexně za celý bytový dům, to znamená SVJčku musí být tím žadatelem.
1: A tam musí být shoda podle příslušných předpisů. Předpokládám, že čtvrtinu městské části asi úplně obejít nepůjde.
2: Je tomu tak, ale na druhou stranu ani ta městská část, pokud vlastní čtvrtinu bytů, by neměla být na překážku toho, že by jako nechtěli renovovat bytový dům za účelem úspor energie a úspor nákladu na provozu.
1: Paní Barbora z Kolína, dobrý den, zajímalo by mě, zda uvažujete nad variantou dát peníze místo bankám přímo lidem, třeba nějak postupně, nemusí to být klasická dotace, úvěr si totiž vzít nechci, takže pro mě NZU v této podobě není zajímavá. Předem děkuji za odpověď.
2: No, my v tom novém nastavení, když dám stranou NZU Light, která je postavena na dotacích, byť v možnosti s kombinací s úvěrem, ale to čisté bezúročné financování je právě za účelem financování renovací u domácností, které nemají naspořené finanční prostředky. Tady to úplně není o tom, jestli chci nebo nechci si vzít úvěr, ale o tom, že stát dostává do systému energetických úspor další, tentokrát soukromé peníze a díky tomu umožňuje podpořit daleko více projektů, než kdyby pracoval pouze s těmi omezenými dotačními prostředky. To znamená, není to o tom, jestli chci nebo nechci, ale v případě domácnosti by se měla rozhodovat, jestli se mi to vyplatí nebo nevyplatí, ať už na nákladech na energie, anebo i na zhodnocení ceny své nemovitosti.
1: Doplní Michal Čejka.
3: Renovace se vyplatí tak jako tak, je to za mě nejlepší důchodový pojištění a pokud máte finanční prostředky, tak dává smysl pro vás to zrealizovat a nechat ty vzácný státní prostředky pro lidi, kteří nemají takové možnosti jako vy, nemají na účtu tolik peněz a jim skutečně ten bezúroční úvěr pomůže. Ono možná trošku zní strašidelně to slovo úvěr, můžem tomu říkat klidně bezúročná půjčka, je to stejné jako kdybyste si pořizovala auto na leasing, ta firma vám řekla, ale my po vás nechceme nic navíc, jenom nám tu částku zaplatíte ve 180 splátkách měsíčně, To je velmi za mě zajímavé, není to jako klasický úvěr, nemusíte ručit nemovitostí, pokud to nevyžaduje to financování, a je to opravdu o tom, že si tu částku rozložíte na následujících 10-15 let a splácíte ji po kousku. Tady ku podivu se toho lidi většinou nebojí, ať už jde o spotřební zboží nebo o auto, ale jakmile se řekne úvěr u rekonstrukce, tak už jsou ty lidi opatrní, ale nemyslím si, že to je na místě. Pokud máte vlastní prostředky, realizujte to z vlastních, je to nejlepší.
1: A rozumím, na druhé straně, ať už tomu budeme říkat půjčka nebo úvěr, pořád ten člověk bude dlužníkem, a rozumím tomu, že jsou lidé, kteří nechtějí zkrátka dlužit, nebo je jim neúplně příjemně, pokud nějaký dluh mají, takže to předpokládám, že to je za tím dotazem, který přišel. Já možná ještě navážu, protože už v předstihu přišel nepodepsaný dotaz. Pokud se ukáže, že ty úvěry nikdo nechce, změníte to? Pane řediteli, je nějaká šance, že by se to změnilo?
2: Já bych úplně nespoléhal na to, že by úvěry nikdo nechtěl. Naopak ta zpětná vazba z trhu je, že úvěry, bezúročné půjčky jsou velmi zajímavým finančním produktem. Je potřeba si uvědomit, že tím, že udělám komplexní renovaci nebo i povedenou dílčí renovaci, tak budu výrazně spořit náklady na energie. To znamená, ta návratnost i ve splácení té jistiny je v podstatě garantovaná tím, že bydlím a platím účty za energie a ty účty platím výrazně nižší.
1: Tak doplnění ještě Michala Čejky.
3: Občas je i případ, nebo nemusí to být občas, ale když se skutečně dobře povede navrhnout tu renovaci, kvalifikovaně, odborně a efektivně, tak se ukazuje, že splátka té jistiny odpovídá měsíční úspoře za energie. To znamená, když to hodně zjednoduším, tak si zrenovujete barák v podstatě za nulový rozdíl. Nemění se vám místo, abyste ty peníze dávali na energie, distributorovi energie, tak jste si ho zrenovovali a dáte je na splátku té renovace a za 15 let máte krásný, funkční, splacený, vlastně zrenovovaný dům, ve kterém se vám bude skvěle žít.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia na číslo 731 800 900. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
0: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli se dá čerpat z NZU také na celoročně obyvatelnou zděnou chatu, to je první dotaz. A druhý dotaz je, pokud už na tu chatu mám hypotéku, dá mě někdo úvěr další bezúroční? Budu poslouchat, děkuji.
1: My děkujeme za dotaz, Petr Waldmann se ujímá odpovědi.
2: Je tam stejná podmínka užívání domů, které jsou skolaudovány k rekreačním účelům, nicméně slouží k trvalému bydlení, takže odpověď je ano. Pokud máte na dům nabranou hypotéku, podotýkám, že je možnost využít i NZU Lite, to znamená tu přímou dotaci, pokud chcete, kde v podstatě to zatížení vaše díky přímé dotaci nebude velké, pokud se rozhodnete nevyužít té dotaci ještě bezúročný úvěr, pakliže byste se rozhodla jít do komplexní renovace, to znamená dělat širší opatření, tak díky té dlouhé době splatnosti není úplně vyloučeno, že by si banka dokázala poradit, jak v kombinaci hypotéka, tak ten bezúročný úvěr, ale určitě bych doporučil probrat v prvé řadě s odborníkem ta vhodná opatření formou toho takzvaného renovačního pasu.
1: Doplnění Michala Čejky.
3: Dojděte se nejdříve zeptat na banku, jaké vůbec máte možnosti, co vám ta banka v rámci toho úvěru nebo té hypotéky, kterou už máte, dovolí, a jestli je tam vůbec ta šance, až následně vlastně si pozvěte toho odborníka a dořešte ten renovační pás a tu žádost o dotaci.
1: Michal Čejka říká, dojděte se zeptat na banku, pane řediteli, je už nějaká banka, která by to měla jasné, která by věděla ty podmínky, kam už teď je možné se přijít zeptat?
2: Já se domnívám, že byť banky budou startovat poskytování úvěrů někdy po letních prázdninách, to znamená se začátkem podzimu, tak přesto tahle ta odpověď na tu otázku je poměrně jednoznačná, to znamená, je to v zásadě o úvěrovatelnosti té dané domácnosti, to znamená...
1: Že už teď do jakékoliv banky má smysl se zajít zeptat.
2: Do jakékoliv banky, ideálně do té banky, kde má paní samozřejmě vlastně načerpanou hypotéku, tam položit ten dotaz a myslím si, že by si s tím měli dokázat poradit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia. Dobrý den.
4: Dobrý den, Ani prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat. S manželem jsme oba v invalidním důchodu, už jsme jednu žádali o na zateplení a na okna o dotaci a chtěli jsme se zeptat, jestli je možný žádat ještě jednou na výměnu tepelného jako natopení. Máme krbový kamna a chceme je vyměnit za jiný zdroj tepla. Peletovací kamna a tak podobně, jestli, by to, jestli je to možné.
2: Pokud jste využili ten program z předchozího období NZU Light, to znamená tu zvýhodněnou dotaci pro seniory, tak budete moci žádat až po těch 5 letech po skončení doby udržitelnosti.
4: Dobře, děkuji vám.
1: Tak díky za další dotaz, díky za další odpovědi. Velká radioporadna bude pokračovat až do 12 hodin.
5: Velká radioporadna. Své dotazy posílejte přes web radioporadna.cz nebo volejte přímo do studia 731 800 900. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny. Další dotaz z internetu, pan Jan z Pardubic. Dobrý den, minulý rok se těsně nestihla dotace, v prosinci se FVE dokončila, tedy fotovoltaická elektrárna. Jde zpětně ještě nějak dotace dostat, aby to pomohlo? Musel jsem si půjčit od rodiny, děkuji.
2: Zpětně dotace lze dostat pouze v tom případě, že naplňujete charakter té zranitelné domácnosti, to znamená, vejdete se do té NZU Light, jinak můžete čerpat ten bezúročný úvěr a způsobilost výdajů je 12 měsíců od zpětně od podání nové žádosti.
1: Takže to je konkrétní odpověď na další dotaz. Uvažujeme o bezúročné půjčce na komplexní renovaci. Tam jsou podmínky jaké, kdy se může žádat o půjčku, kdo rozhoduje o výši půjčky a o délce splácení?
2: Tak v případě bezúročných úvěrů už budete moci od 25. června podat žádost o posouzení vašeho projektu na Státní fond životního prostředí, standardně na webu novazelenauspora.cz. Tam máte napsané a uvedené všechny parametry, co budete potřebovat. Pokud se jedná o komplexní renovaci, bude to projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti. Státní fond životního prostředí vám posoudí v podstatě ten projekt a sdělí vám tu maximální výši toho bezúročného úvěru, který můžete načerpat u té banky, kterou si vyberete, která vstoupí ve spolupráci s námi a předpokládáme, že během podzimu by měly banky postupně spouštět bezúročné financování vašich projektů.
1: I dál máte k dispozici také naše telefonní číslo 731 800 900. Teď toho využil další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Kučerová z Pardubicka. Mám velký dotaz, co mám dělat. Loni jsme si nechali vyměnit okna i zateplit strop pod půdou, nebo a zpracování jsem zadala jednomu poradci, nebudu ho jmenovat. V červnu loňského roku dostal veškeré podklady, včetně fotodokumentace. A ještě teda k tomu druhá věc. Já jsem ZTP v invalidním důchodu 3. stupně a můj otec je ve starobním důchodu, nikdo jiný tady nebydlí a jsem teda poloviční majitelka domu. A prostě ten poradce mě tvrdil, že to podal, pak jsem zjistila, že asi ne, potom mi nezvedal, pomalu 4 měsíce mi nezvedal telefon, ignoroval mě. A prostě prošla ta lhůta a teďka nevíme, co s tím.
2: No tady bude určitě nutné podívat se na smlouvu, pokud jste měla uzavřenou s poradcem smlouvu, kde měl nějaké povinnosti, měl nějaké závazky směrem k vám a asi vám nezbyde nic jiného, než to řešit nějakou občanskou právní cestou, protože...
1: To znamená zažalovat.
2: Ano, minimálně předžalobní výzva, že v zásadě náklady, které vám vznikly a které mohly být i díky tomu, že on vám poskytoval nějaké informace, uváděl vás v omyl s tím, že vám říkal, že podal žádost o podporu, to znamená, budete to muset řešit touto cestou.
3: No a teďka ještě můžu jednu otázku.
1: Můžete.
3: Když máme tu dokumentaci za loňský rok, všechno, mohla bych čerpat v nějakém jiném programu nějakou dotaci?
2: Čerpat byste mohla, jen upozorňuji na tu způsobilost výdajů, která je nastavena 12.
3: Bohužel, jako my se tam nevejdeme, jo. Já máme ty důchody tak akorát, že se tam prostě nevejdeme do toho.
1: Do těch zranitelných domácností.
3: Do té super dávky se nevejdeme.
2: Nemusíte se vejít do super dávky. Pakliže jste seniori, to znamená, pobíráte starobní důchod, jestli jsem tomu dobře rozuměl.
1: Tatínek, myslím, starobní
3: jeden
1: důchod.
3: Jeden invalidní a jeden starobní.
2: Tak tam je to nastaveno opravdu na 5. příjmovém decilu, to znamená, pokud je to dvoučlenná domácnost, tak je to v tuto chvíli čistý příjem ve výši do 46 tisíc korun. To znamená, pokud máte čistý příjem do 46 tisíc korun, nepřekročíte ho, tak naplňujete v podstatě parametry programu NZU Light a můžete žádat o dotaci.
3: Ano, děkuju moc. Tak,
1: také děkujeme za dotazy. Já možná navážu na ten dotaz, pane řediteli, setkáváte se s tím, že poradci fungují tak, jak teď bylo popsáno, a pokud někdo má takovou zkušenost, má se na vás obrátit, může to třeba vést k tomu, že toho člověka nebo tu firmu vyškrtnete?
2: Jeden z těch důvodů, proč jsme přistoupili k tomu redesignu poradenství, byly právě i některé tyto případy, byť podotýkám, jedná se opravdu o výjimečné případy. Drtivá většina poradců fungovala i v tom uplynulém období velmi dobře. Ta zpětná vazba i od těch klientů byla velmi pozitivní. Na druhou stranu i s tím, že se setkáváme čas od času s těmito případy, které popisovala posluchačka, tak jsme zpřísnili kritéria a máme daleko širší etický kodex a máme daleko větší možnosti, jakým způsobem, pakliže by se prokázalo to, co zmiňovala posluchačka, jak rychle s poradcem ukončit spolupráci.
1: Doplnění ještě našeho druhého hosta radioporadny, to znamená Michala Čejky.
4: A výběr poradce je hrozně důležitý, protože je to pro vás parťák a ta důvěryhodná osoba, která s vámi má spolupracovat a má na něj být spoleh. Buďte velmi obezřetní, pokud by ten poradce byl spojený třeba s konkrétní firmou nebo prodejem nějakého konkrétního zařízení, protože v tu chvíli je tam obrovské riziko toho, že on nedělá službu pro vás, ale pouze se vám snaží prodat nějaké svoje zařízení a skovat to za tu službu. Ten poradce by měl být skutečně nezávislý, můžete si ověřit někde reference, většinou na tom internetu bývají, a je to skutečně pro vás ten nejbližší parťák, kterému byste měli důvěřovat. Takže opatrně s výběrem a mějte ten vykřičník a buďte opatrní, pokud je to firma, která se vám snaží prodat nějaké zařízení a nabídne vám vlastního poradce, tak tam bych byl velmi, velmi opatrný, protože to nemusí směrovat skutečně k nezávislému poradenství.
1: A ve velké radioporadně vítáme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
5: Dobrý den, tady Kuřím. My jsme darovali před 2 rokama, darovali jsme 3 dětům byt, 3-pokojový. Ti 2 jsou teda už v důchodě, ten jeden ještě ne. Já mám tady břemeno, ale nemají tady bydliště. Mají nárok na nějakou dotaci?
2: Ano, je tam nárok na dotaci, protože my to vlastnictví bytu bereme i v úvahu, pakliže se jedná o nějakou přímou příbuzenskou linii, protože ten případ, o kterém hovoříte, je častý, že rodiče postupně přepisují majetky na své potomky, ale zároveň ten dům obývají, to znamená, my se budeme vždycky dívat na tu domácnost, která tam rozhodně v tom domě žije, a tu budeme posuzovat.
1: A
5: já tady mám břemeno, já tady mám jako břemeno, bude si jako na mě se nebude brát nějaké opět.
2: Ne, to vůbec nevadí, pro nás je klíčové ta domácnost, která trvale ten dům užívá, a to vlastnictví, pokud ho vlastní někdo v té přímé příbuzenské linii, není na překážku poskytnutí dotace.
1: Tak,
5: děkuji.
1: Díky za dotaz, díky za odpověď, a v tomhle bloku ještě jedna otázka, paní Blanka. Dobrý den, kolik se platí za pomoc poradce uvedeného na stránkách Zelená úsporám?
2: To záleží, jaké služby ten poradce poskytuje, protože to poradenství je trochu širší. Poradenství spočívá i v tom, že se pořádají i v těch nejmenších obcích semináře, které jsou samozřejmě zdarma pro zájemce o to dozvědět se o možnostech realizovat energetické úspory. Za renovační pás, jak tady zaznělo už v úvodu dnešního pořadu, tak mají domácnosti takzvaně zranitelné tento renovační pas zpracovaný zdarma, a my jim vlastně za ten renovační pas platíme buď 3 nebo 5 000 korun.
1: Tolik tedy další blok otázek a odpovědí. Velká radioporadna ale nekončí. Až do 12 hodin se dál můžete ptát na webu radioporadna.cz nebo můžete dál volat na naše telefonní číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 10 minut zbývá do půl dvanácté, posloucháte dál velkou radioporadu. Dnes na téma program Nová zelená úsporám. Máme dalšího volajícího. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Tak nemám. Máme, ano, tak to je dobře. Už jsme si mysleli, že jste se ztratila. Tak to je dobře, že ne, ptejte se.
1: Jsme starobní důchodci a z vlastních finančních prostředků jsme si před asi 3 lety vyměnili okna z dvojska. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné za dotace vyměnit dvojska za trojska.
2: Tak já bych tady určitě doporučil vlastně to, co jsme tady prezentovali na začátku, renovační pas. Pro vás by v tuto chvíli mělo být opravdu tím kritériem a volbou nechat si zpracovat renovační pas, který vám doporučí, co s tím daným domem je vhodné dělat. Nikoliv k tomu přistupovat, že stát teď pro zranitelné domácnosti dává na něco dotace, takže zrovna si říkáte, že vyměníte okna, ale je potřeba se podívat na ten dům jako celek. Takže obraťte se na poradce a předávám asi slovo Michalu Čejkovi.
3: A jestli už ty okna máte vyměněny a jsou před 3 roky vyměněny, tak vám přechod na trojskla příliš nepomůže. Ty okna i s těmi dvojskly už nejsou špatný. A věnujte se jiným částem toho domu. Můžete zateplit strop k půdě nebo střechu, můžete zateplit některou ze stěn nebo celé ty stěny, strop k suterénu, můžete vyměnit zdroj energie, můžete zateplit rozvody teplé vody, můžete si instalovat obnovitelný zdroj, který vám bude ohřívat teplou vodu anebo vyrábět elektrickou energii. Ale rozhodně se vám nevyplatí, pokud ty okna jsou v pořádku a fungují

0: Dobrý den. Před 3 lety jsme měnili v rodinném domě okna v rámci dotace. Teď bychom rádi pokračovali v zateplení domů, fasády a také s novým topením. Teď máme plynové. S manželem jsme již řadu let důchodci. Společně měsíčně máme 48 780 korun. Vejdeme se do výše dotace. Pan ředitel Waldmann už se dívá do excelové tabulky. Tak vejde se tato rodina do limitu?
1: Pokud se jedná o čistý měsíční příjem, tak tady jste malinko nad ten deklarovaný pátý příjmový decil, ten je na částce 46 tisíc korun. Navíc jsem pochopil, že jste využili program NZU Light před 3 lety, to znamená další nárok na Lightku byste teoreticky měli až po době udržitelnosti, to znamená ještě 2 roky nikoliv, ale za zvážení stojí určitě použít a využít i ten bezúročný úvěr, protože to, že je někdo v důchodovém věku, neznamená, že si nemůže vzít nějaký krátkodobý bezúročný úvěr na nějakou další realizaci opatření, dílčích opatření v tom domě. A zase je dobré začít u toho renovačního pasu.
0: To už odpovídáte možná i na dotaz pana Miroslava z Lelekovic. Dobrý den, může dostat úvěr senior 75+?
1: Co se týká poskytnutí úvěru seniorům, jsem přesvědčen o tom i v těch diskuzích s bankovními institucemi, že ten věk není úplně vylučujícím kritériem, protože je možné poskytnout ať už zajištěný nebo nezajištěný úvěr, je možné tam mít spoluvlastnící nemovitosti, to znamená, je možné zapojit už v podstatě do té budoucí renovace potomky, pokud se rozhodnu s tím domem nakládat, takže na to není úplně jednoduchá odpověď a je možné se samozřejmě dotázat té bankovní instituce. Ty úvěry nemusí být nutně v řádech vyšších jednotek milionů. Bavíme se opravdu o tom, že ty bezúročné úvěry na ta dílčí opatření mohou být i v řádech 100 tisíců.
0: Měli bychom mít dalšího volajícího. Dobrý den, tady je velká radioporadna.
2: Prosím vás, já jsem se chci zeptat na to, že máme jako vzaný úvěr a někteří lidé, kteří si to mohli dovolit, tak to splacejí, ale jsem v důchodu. A teď se to zateplilo, asi je tomu tak necelého půl roku. A teď na každému se dá určitá částka, kterou musí splácet. To znamená, že já musím splácet, jsem v důchodu a teď jsem slyšel, že je možnost si vzat bezplatnou půjčku, takže bych chtěl to splatit jako.
1: Pochopil jsem, že zřejmě bydlíte v bytovém domě.
2: Je to bytový dom o 9 nájemníků.
1: A využil ten bytový dům dotaci z programu Nová zelená úsporám, nebo nevyužil?
2: No, ano, on využil, ale určitou částku dostali jenom, jo, já nevím, jestli 800 tisíc, nevím, kolik zateplení stalo kolem přes 3 miliony nebo víc.
1: Jasně, rozumím, ale bytový dům, ten žadatel asi jste SVJčko, jestli tomu dobře rozumím, Sdružení vlastníků jednotek, tak jste měli možnost, nebo to SVJčko mělo možnost požádat kromě tehdejší dotace ve výši, dejme tomu 30%, ještě dotaci pro domácnosti, které obývají seniori, tehdy to takhle bylo nastaveno a tu dotaci vlastně to SVJčko mělo povinnost použít na to, aby se vám razantně nezvýšil příspěvek do fondu oprav. Jestli ho využilo to SVJčko, tuto možnost a požádalo si za vás, nebo s vaším souhlasem samozřejmě, o dotaci to v tuhle chvíli nedokážu říci, ale ta možnost tady byla.
0: To znamená minimálně se zeptat na SVJčku, jestli toho využili a jestli je to dobře rozpočítané, to by asi za pokus stálo. Ještě Michal Čejka doplní.
3: Já jsem zaslechl, že to možná už to zateplení bylo zrealizované před 10 lety.
2: Ne před 10 lety, teď loni.
3: Dobře, pak ano, pak je to tak, jak říká pan ředitel.
0: To znamená kontaktovat SVJčko. Každopádně k té základní otázce nárok na bezúročný úvěr z tohodle bohužel neplyne.
1: Je to tak.
0: Tak byť jsme vás zklamali asi, tak děkujeme za dotaz. Další otázka přišla internetem. Dobrý den, chceme se zeptat, jestli bychom mohli požádat o dotaci na výměnu oken u chaty. Jsme s manželem v důchodu, většinu roku bydlíme na chatě, trvalé bydliště, ale máme v bytě ve městě. Děkuji za odpověď. Jarmila z Pardubic.
1: Tady určitě musíte v tom rekreačním domě trvalé bydlet celoročně, nikoliv jenom část roku, takže nikoliv, bohužel.
0: Další dotaz, pan René Zvyšková. Dobrý den, rád bych se zeptal hosta v dnešní radioporadně na možnosti financování a dotace.

0: dotací pro bytové domy. Plánujeme v našem SVJ rekonstrukci a zateplení střechy panelového domu. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou aktuální podmínky programu Nová zelená úsporám pro bytové domy. Zajímají mě tyto věci. Jaká je přibližná výše dotace na zateplení střechy a zda lze v jedné žádosti kombinovat zateplení a také instalaci solárních panelů nebo zelenou střechu? Já to možná budu dávkovat.
1: Dotace pro bytové domy přímo pro sdružení vlastníků nebo bytová družstva není poskytovaná žádná, s výjimkou přímé dotace jako pomoc domácnostem, které obývají byty a patří mezi zranitelné domácnosti. To znamená, poskytována podpora pro renovaci bytových domů bude v kombinaci bezúročného úvěru a zároveň přímé dotace pro konkrétní byty v tom daném bytovém domě. Kombinace zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie, případně zelené střechy, je ideální kombinace, zejména pokud se bavíme o komplexní renovaci toho bytového domu.
0: Tak tím jste odpověděl už na další část, jak funguje podpora pro seniory a sociálně slabší rodiny v bytovém domě, tam tedy je možnost získat tu dotaci.
1: Ta částka je až 120 tisíc korun podle plochy bytu na jeden byt. Podmínkou je, aby skutečně sloužila tato přímá dotace snížením splátek do, jako příspěvek do fondu oprav té konkrétní domácnosti.
0: A poslední podotázka, jak v praxi fungují nové bezúročné úvěry od státu, kdo o ně může za dům požádat, když máme externího správce? Statutární orgán SVJ.
1: Je to standardně statutární orgán SVJ. Jak to bude v praxi fungovat? Teď doporučuji určitě si nastudovat příslušné závazné pokyny, které jsou zveřejněny na webu Nová zelená úsporám CZ a už 25. června můžete u nás podat žádost o posouzení projektu pro budoucí poskytnutí bezúročného úvěru.
0: Michal Čejka.
2: A abyste splnili ty podmínky pro to komplexní zateplení, tak pravděpodobně už budete muset mít zateplené vnější stěny. Pak ta střecha a vlastně k tomu, která se dodělá, tak vám pravděpodobně umožní dostat se do klasifikační třídy C, jak na obálce, tak i ve výsledku na tom průkaze. Pokud je nemáte zateplené, tak je vysoce pravděpodobné, že nesplníte všechny ty podmínky pro to komplexní zateplení, budete žádat pouze v oblasti dílčí a tam pak tedy není ten příspěvek na ty sociálně slabé domácnosti, o kterém tady pan ředitel mluvil.
0: Takže díky za tohle upřesnění. Další posluchač nebo posluchačka se k nám dovolali. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Jste ve vysílání Českého rozhlasu, můžete se ptát k Nové zelené úsporám. Tak tento dotaz neuslyšíme, ale máme další dotaz z internetu. Pan Jaroslav ze Skutče. Dobrý den, předně děkuji za toto téma radioporadny. Plánují výstavbu nového rodinného domu na pozemku, kde v současnosti stojí rodinný dům, starý rodinný dům. Dočetl jsem se, že s touto možností tento nový program počítá, obdobně jako tomu bylo dříve, ale mám dva dotazy, které bych prosil zodpovědět. Za prvé, měl bych na bezúročný úvěr v rámci tohoto programu nárok v případě, že nový dům bude postaven na pozemcích, které jsou pod společným oplocením se starým rodinným domem, ale přímo do pozemku starého domu bude zasahovat pouze menší částí a zbylá část domu by se nacházela na jiném pozemku?
1: To jsou přesně případy, které doporučujeme konzultovat u nás na Státním fondu životního prostředí. To znamená, obraťte se s tímto atypickým případem na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Jsou tam nějaké limity, jaký zásah může být mimo ten původní objekt, který se z důvodu ekonomických bude bourat a bude se místo toho stavět v podstatě ten nový.
0: Tak díky. Další volající. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Dobešová Alena, Rokytní Uhronova. Prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat, v roce 2018 1.11. jsem uvedla do chodu tepelný čerpadlo, ale ta firma, co mě to instalovala, tak neudělala fotodokumentaci a já po několika žádostech jsem na tu dotaci nic nedostala. A tak se chci zeptat, jestli je možnost
1: zpětně
3: něco udělat.
1: Tady předpokládám rok 2018, už je poměrně dlouhá doba nazpátek. Tady předpokládám a asi jako není možné už udělat vůbec nic. Zřejmě jste nesplnila, že ty základní podmínky, které vám poskytovatel dotace, ať už to byl kraj v rámci kotlíkových dotací, nebo třeba státní fond v rámci programu Nová zelená úsporám, nesplnila a ta dotace nebyla z tohoto důvodu poskytnuta. Pokud to firma zavinila, jak uvádíte, tak je nezbytně nutné řešit to občanskoprávní cestou vůči té firmě.
0: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Tolik další blok dnešní velké radioporadny. Ta ale stále nekončí. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a také odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka budou našimi hosty až do 12 hodin.
4: Velká radioporadna. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Do dnešní velké radioporadny se dovolal další posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka Vlasta a chtěla bych se zeptat. Je mně 75 let, bydlím sama v rodinném domku. Loni mě teda zemřel manžel, takže ten rodinný domek, půlku domku mám já a půlku mají dva synové. A chtěla bych vyměnit, mám topím plynem, elektrokotel z roku 93 a chtěla bych to vyměnit za tepelný čerpadlo, jestli bych měla nárok na nějakou dotaci.
3: Nárok byste podle všeho měla, protože zřejmě budete splňovat kategorii NZU Light, té zranitelné domácnosti, pokud nemáte jako jedna osoba větší příjem, čistý peněžní příjem než 31 tisíc korun.
2: No to ne, to nemám.
3: To nemáte, výborně. To, že spoluvlastní dům vaši synové vůbec nevadí, protože vy ho dále spoluvlastníte a obýváte. Synové samozřejmě budou muset tomu dát souhlas. A zase bych tady velmi zvážil vhodnost těch opatření, jestli se soustředit jenom na zdroj, nebo trošku si pohrát s tou takzvaně obálkou budovy, protože to je velmi důležité, pakliže přecházím zrovna na tepelné čerpadlo, který má svá specifika.
1: Doplní určitě. Aha. Michal Čejka.
4: A tepelné čerpadlo je úžasný zdroj, který vám dokáže ušetřit, řekněme, 50 až 70% energie. Ale to, co musíte pochopit, je, že ono využívá mnohem dražší energii, což je energie elektrická. Takže zatímco u plynu platíte momentálně za jednu kilowatthodinu spotřebovanou nebo tu, kterou si vytopíte, řekněme 2 koruny až 2 koruny 50, tak u elektrické energie to může být klidně 6 korun, 6 korun 50. A tady je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo při současném poměru ceny zemního plynu a elektřiny nepředstavuje zásadní úsporu provozních nákladů. A to znamená, jestli skutečně směřujete k tomu, že chcete ušetřit provozní náklady, tak bych možná zvážil v rámci diskuze s tím poradcem opatření na obálce budovy, na tom tepelně izolačním kožíšku, což vede k naprosto přímé úspoře jakéhokoliv paliva, které tam máte. A většinou se to tepelné čerpadlo realizuje až ve chvíli, kdy ten tepelně izolační kožíšek už je na nějaký slušnější úrovni, můžete si dát menší tepelné čerpadlo, je to automatický zdroj budoucnosti, a v tu chvíli vlastně ten domeček bude fungovat. Ale buďte opatrná s tím, pokud máte energeticky náročný dům, neslibujte si úplně, že ty provozní náklady půjdou nějak extrémně dolů, pokud netopíte čistě tou elektrickou energií, ale topíte převážně tím zemním plynem. Tam je potom to riziko.
2: Je to malý rodinný domek 3 plus 1, mám to zčásti zateplený. 3 zdi jsou zateplený, jedna teda není. Skla mám dvou skla, okna a ještě jsem si teďka ale vzpomněla, že v roce 24 jsme dostali ještě s manželem dotaci na ohřev vody.
3: No tady budete muset počkat po skončení doby udržitelnosti, protože tady pokračovat v programu Nová zelená úsporám Light nebudete moci.
1: To znamená do roku 29.
3: Tak.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpovědi, včetně té praktické stránky, co může způsobit, že očekávání směrem k tepelným čerpadlům mohou být přehnaná, pokud jde o snížení nákladu. Vy jste měli už před radioporadnou v minulých dnech možnost volat své dotazy také na náš záznamník. Teď tady jeden takový dotaz máme.
5: Vnuk dostal od rodičů dům z 50. let. Je mu 21 roků a začíná podnikat jako OSVČ. Chce opravovat dům. Má nárok na dotaci nebo jen na půjčku?
3: Nárok na dotaci zřejmě mít nebude, protože v případě mladého člověka by se musel vejít buď do superdávky, což předpokládám, že asi nebude, pokud začíná pracovat, to znamená, pak je tam ten druhý parametr, je třetí příjmový decil. Pokud je sám v tom zděděném domě, tak by musel mít příjem maximálně 25 tisíc čistého, pak by měl nárok na dotaci. v té lajce, ale já bych tady doporučil opravdu zvážit komplexní renovaci toho domu a využít bezúročný úvěr, kde by, pokud by spadal do čtvrtého příjmového decilu, tak může mít splatnost až 25 let a skutečně plánuje-li založit potom později rodinu, tak se podívat na ten dům komplexně. Ta lajtka, je potřeba si zdůraznit, že ta lajtka slouží opravdu na nějaké ty základní opatření, které přinesou ten okamžitý efekt, ale z hlediska užívání toho domu dlouhodobého je tady určitě vhodnější podívat se třeba na tu komplexní renovaci s tím bezúročným úvěrem.
1: Já připomenu, když tady opět zazněl čtvrtý decil, ty konkrétní částky najdete na webu Nové zelené úsporám, ty konkrétní cifry, kolik můžete mít příjem, tak abyste se do této kategorie vešli, tak to je jenom doplnění a předpokládám, že možná k tomu, co říkal teď Petr Waldman, bude ještě něco chtít doplnit Michal Čejka?
4: Pro takhle mladého člověka, zvlášť pokud plánuje tu rodinu, tak je určitě komplexní renovace to, kam by měl cílit, protože on ten dům bude pravděpodobně užívat následujících 20-30 let. Většina těch opatření přesahuje v životnosti tuhletu linii a když už se to jednou dělá, tak se to má dělat pořádně, protože nejdražší na jakékoliv rekonstrukci je vůbec to, že se pro ní rozhodnu, to znamená práce a materiál. To, jestli tam přidám nějakou izolaci navíc, jestli tu technologii obnovím, už je otázka na konkrétního poradce, na to, v jakém stavu ta budova je, ale přesně pro takovéhleho člověka je určen renovační pas, to znamená výhled, horizont 25 let, říci, co všechno na tom objektu je možné zrenovovat, za jakou investiční částku, s jakou úsporou, s jakou výší dotace a on už se pak sám rozhodne podle svých příjmů a podle možností toho úvěru, který může čerpat až do 2 milionů, co vlastně zrealizuje v rámci té první etapy toho programu a co odloží třeba za 5, za 10 let. Je to bezúročná půjčka, kterou z hlediska bonity u banky může i se zárukou vlastně té nemovitosti, ale tady je přesně to krásný, že on si rozloží v principu tu splátku na dalších 15 let a může mu to skutečně vyjít tak, že bude šul nul, to znamená to, co ušetří na energiích, tak dá na tu splátku té jistiny a řekněme po těch 15 letech má zrekonstruovaný dům a čistý stůl.
1: Odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Zůstávají ještě čtvrt hodiny hosty dnešní velké radioporadny. Za chvíli se dostaneme k dalším dotazům.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

pesničku už

dveřích cizích lávek stál.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: 3 minuty po 11:15 do finále dostává dnešní Velká radioporadna. Měli bychom mít dalšího posluchače nebo posluchačku na telefonu. Dobrý den.
2: Ano, je to tak. Dobrý den. Posluchačka z Podkrkonoší, prosím vás. Jsme s manželem oba starobní důchodci, bydlíme v rodinném domě a máme v něm trvalé bydliště přibližně 2-3 roky, teď přesně nevím, a darovali jsme před 2 lety dům dceři a nemáme nic, nemáme okna, nemáme střechu jako ponovu, jestli máme nárok na tuhletu novou dotaci. Mě jde hlavně o to bydliště, že jsme si ho dali až tak pozdě. Bydlíme tam sice 20 let, ale trvalé bydliště tam máme oficiálně jenom asi ty 2 nebo 3 roky, jestli bychom na to měli nárok, prosím vás.
1: Petr Waldman?
3: Ano, nárok byste měli. Ani nevadí, že jste ten dům už darovali svým dětem, protože tam pořád bydlíte, to znamená, je to ta přímá rodová linie, takže tady to je bez problémů. A pokud splníte ty další parametry, které jsou, to znamená příjmový test, majetkový test, tak by to mělo být bez problémů a můžete se obrátit na poradce na webu Nová zelená úsporám CZ.
1: Ano.
2: A jak mi jste říkal, já když jsem neslyšela celý tenhle pořad, a že jste ze Státního fondu životního prostředí.
1: Ano, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman je to.
2: Takže tam si můžu napsat ten dotaz.
3: Můžete si tam napsat dotaz, ale rychlejší bude, pokud máte přístup k internetu, nebo určitě vaše děti mají přístup k internetu, tak je malinko zaměstnejte, ať se podívají na webové stránky novazelenauspornam.cz a pomohou vám s tím, abyste našli vhodného poradce, který vám dokáže poradit, jak nakládat s tím domem a jak využít státní podporu.
2: Jo, tady u nás v okolí. Omlouvám se, jestli už jste tenhle dotaz měli, protože jsem ho slyšela, ten váš pořad už jenom půl hodinku předchozí. Tak děkuji vám moc krát.
1: Děkujeme za to, že jste zavolala. Jinak nejenom pro vás, ale i pro ostatní, pokud byste si ten pořad chtěli poslechnout znovu od začátku, tak máte šanci na webových stránkách Českého rozhlasu jednotlivých stanic. Máme archiv vysílání, to znamená, že i tam Velkou radioporadnu najdete a můžete se vrátit k některým dotazům. Několik otázek, které k nám přicházejí, se týká úvěrů a toho, kdo bude mít nárok, nebude mít nárok, možná za všechny. Paní Světlana Solomouce, dobrý den, mohu uspět s žádostí o bezúročnou půjčku v rámci dotačního programu, pokud jsem svobodná OSVČ, v době žádosti bych měla jít na mateřskou, jakými způsoby mohu přispět ke zvýšení své bonity? To by asi byly dotazy spíš na představitele bank, ale dívám se na Petra Waldmana, předpokládám, že jednáte s bankami, můžete slíbit, že budou nejvstřícnější?
3: Já si myslím, že pořád platí 2 typy úvěrování, to znamená zajištěný, nezajištěný úvěr. V případě toho zajištěného úvěru by opravdu ty požadavky na tu ekonomickou schopnost žadatele splácet úvěr měly být vzaty v úvahu a je potřeba pořád si říci, že ty úvěry mohou být v různých částkách. Nebavíme se o úvěru vždycky 2 miliony korun. Možná ještě zdůrazním, i ty úvěry v rámci programu NZU bezúroční úvěr mohou být realizovány postupně, to znamená, tam nemusím dělat jenom to komplexní opatření a dostat ten největší úvěr, ale mohu se právě podle renovačního pasu rozhodnout s tím, že budu ty opatření dělat postupně a postupně přicházet za tou bankou pro poskytnutí dalšího úvěru, třeba i v okamžiku, co zase odroste dítě a vrátím se do zaměstnání a ta moje schopnost splácet vyšší úvěr se tím pádem zvýší.
1: Máme dalšího volajícího, dobrý den.
4: Dobrý den, já se omlouvám, ještě jednou Vinklárová. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, jak to bude se řešit při úmrtí toho majitele, toho té nemovitosti, když žádal třeba i tu ten bezúročný úvěr, po případě prostě jak se to bude řešit při úmrtí, jestli ti dědici to tak budou muset doplatit, nebo budou mít taky závazky k tomu k té nemovitosti, když třeba už nebudou jistit. Takže jak to je ještě vázané na prostě při té smrti, protože se bavíme o tom, že to hodně bude čerpat třeba ti důchodci. Děkuji za odpověď.
3: Je to něco, co standardně v těch našich programech, díky tomu, že naši klienti jsou právě domácnosti, zažíváme, k životu to patří. To znamená, tady samozřejmě jakékoliv závazky jako spadají potom do dědického řízení, jakékoliv podmínky poskytnuté dotace spadají do dědického řízení a s notářskou komorou jsme v kontaktu a notářům vlastně poskytujeme vždy potvrzení, jestli má někdo vůči státnímu fondu, vůči státu nějaké závazky, které se týkají dotace či nikoliv, ale v rámci dědického řízení se tomu určitě nevyhnete.
1: Doplnění od Michala Čejky.
5: Já bych doplnil ještě k těm předchozím dotazům dvě důležité věci. Pokud darujete nemovitost dětem, tak je naprosto relevantní s těmi dětmi se bavit o tom, aby vám finančně pomohli s opravou střechy, výměnou oken, zvláště pokud se jim zhodnocuje nemovitost formou právě nějaké dotace a realizace těch opatření. Je naprosto relevantní, že vám ty děti pomohou, protože jste je udělali, když to zjednoduším, bohatými tím, že jste jim vložili do rukou vlastní nemovitost, na které jste jistě dřeli. A druhá věc, která se týkala těch samoživitelů, není to dotace, za kterou se musíme hnát. Je to věc, která vám vždycky musí udělat jako pohodlný život ve smyslu toho, abyste finančně vyšli. To znamená, pokud půjdete na mateřskou, vždycky musíte ekonomicky to plánovat tak, aby ten úvěr jste byla bez problémů schopná splácet, ať se stane cokoliv za další 3-4 roky. Nedává smysl hnát se do nějaký komplexní renovace, vzít si půjčku za co nejvíc, když s tím budete mít následně problém to splácet. Takže první věc je, chovejte se racionálně, plánujte, dělejte taková opatření, která vás nezrujnují, nepřivedou vás do finanční tíže a můžete do toho započítat tu případnou úsporu těch provozních nákladů, která vám trošku vylepší ten stav, který máte.
1: A v dnešní velké radioporadně stihneme ještě jeden telefonát. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
6: Dobrý den, posluchač Novotný, Vysoké Mýto. Mám jeden dotaz. Před 10 lety jsem udělal kompletní zateplení domu. V loňském roce máme nabídku na SVE, kterou původně jsme chtěli realizovat letos. Jaké jsou možnosti nebo na co se máme podívat, aby jsme mohli si vyhodnotit instalaci SVE? Je to samozřejmě firemní instalace nebo odbornou firmou instalace.
3: Jo, díky. Záleží na tom, jakou fotovoltaiku plánujete a do jaké kategorie domácností spadáte. I v té kategorii programu NZU Light pro domácnosti zranitelné je možnost čerpat dotaci přímo tentokrát na fotovoltaiku, případně je možné podat žádost na fotovoltaiku tentokrát o bezúročný úvěr v tom klasickém programu NZU bezúročný úvěr. Takže možnosti jsou obě.
1: A ještě jeden dotaz internetu, pan František z Blanska. Jak dlouho od poskytnutí úvěru musím dokončit projekt?
3: V případě poskytnutí úvěru je tam lhůta 36 měsíců od schválení projektu formou toho rozhodnutí. U NZU Light je to 24 měsíců, tam je přímá dotace, tam je ta doba kratší.
1: Tak bohužel i dnes nám zůstane řada dotazů, na které se nedostane, ale uvidíme, možná bude příležitost se vrátit ve velké radioporadně k nové zelené úsporám i v dalších měsících. Na závěr jako shrnutí pojďme připomenout to, co jsme nestihli zodpovědět, nebo pokud někoho napadne něco nového, kde tedy je možné najít další informace, pane řediteli?
3: Všechny informace, které jsme tady dnes probírali, je možné nalézt na webu novazelenauspora.cz, kde je možné podle místa bydliště najít si svého poradce. Pro domácnosti zranitelné je to poradenství poskytované zdarma. Je možné si ověřovat informace i u krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, které jsou v každém krajském městě, a kontakty, včetně telefonů a e-mailů, jsou taktéž na webu Státního fondu životního prostředí.
1: Taková byla tedy dnešní velká radioporadna. Díky za účast a za odpovědi řediteli Státního fondu životního prostředí Petru Waldmanovi. Naschledanou.
3: Děkuji moc a těším se někdy na viděnou.
1: A také odbornému poradci Centra pasivního domu a šance pro budovy Michalu Čejkovi. Díky, naschledanou.
5: Děkuji, naschle.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Velká radioporadna.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Celníci zadrželi rekordní množství kratomu. Na místě schátralých továren má být v Adamově přes 600 bytů. Ministr Otto Klempíř v pondělí předloží na vládě návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Dnes bude většinou oblačno, déšť nebo přehánky, někde i bouřka, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Brněčtí celníci zadrželi 800 kilogramů nelegálního kratomu, informovalo o tom generální ředitelství cel. Jestli celníci kvůli nálezu někoho zadrželi, nechtěli kvůli pokračujícímu vyšetřování uvést. Podle mluvčí generálního ředitelství Martiny Kaňkové jde ale o největší záchyt v historii Česka.
2: Brněnští drogaři celní správy provedli minulý týden bleskovou realizaci, během níž zadrželi 800 kilogramů psychomodulační látky kratom, určené k nelegální distribuci na českém trhu.
0: Licenci na prodej kratomu má podle ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Současná vláda ale chce legální prodej zpřísnit, hlavně kvůli závažným případům předávkování mladistvých. Kabinet proto mimo jiné plánuje navrhnout, aby si kratom mohli lidé v Česku koupit až od 21 let místo současných 18. V Adamově na Blanensku chce soukromý investor postavit na místě schátralých továren bytové domy. Do 15 let by se mohlo do Adamova postupně přistěhovat až 1200 nových obyvatel. Podle řeky Svitavy mezi ulicemi Nádražní a Osvobození má vzniknout i náplavka nebo prostor pro tržnici a letní kino.
3: Těch bytů je tam opravdu hodně. Ta dopravní obslužnost je tady absolutně mimo. To je prostě nereálný tady, jakoby, aby to ty auta všechny utáhly.
4: Obává se paní Monika, která v Adamově bydlí. Investor plánuje přes 600 bytů, zhrnuje architekt Ondřej Chybík.
5: Veřejnost, když slyší intenzivní zástavba, tak se vyděsí, ale pokud se budeme bavit o udržitelnosti, tak tento způsob výstavby je nejudržitelnější, protože si nekonzumujeme volnou krajinu, ale zastavujeme brownfieldy a bývalé továrny.
4: Aby investor získal stavební povolení, musí nejprve zažádat o změnu územního plánu a tu musí schválit adamovské zastupitelstvo. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy předloží v pondělí vládě návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média, informoval o tom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po dnešním jednání s generálními řediteli obou médií. Vláda chce financování Českého rozhlasu i České televize převést na státní rozpočet. Podle Babiše by měl být nový zákon pro média férový a obsahovat inflační doložku. Klempíř po jednání řekl, že televize ani rozhlas po převodu financování na státní rozpočet neutrpí oproti současnosti žádnou finanční újmu. Generální ředitelé se dál shodují, že chtějí zachovat stávající systém poplatků.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude převážně oblačno, déšť nebo přehánky, často i bouřky, někde i výrazné. Večer budou srážky částečně ubývat a přecházet do občasného deště. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, vítr je slabý, postupně bude mírný a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dejte pozor na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu. Setkáte se tam s kratší kolonou, jak je to obvykle v místě dopravního omezení Ústého 96. kilometru. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Moravanka uvedla písničkou dnešní pořad Morava krásná zem. Slyšeli jste Danku Magálovou, Ivanku Slabákovou a z brněnského studia Českého rozhlasu vám přeje klidné úterní poledne Karel Hegner. Zatím teplíčko, ale již se přesně podle předpovědi počasí zatahuje, alespoň tady v Brně je to vidět. A tak my uvidíme během dne a večera, co se bude dít. Deštíčku je opravdu třeba, to cítíme všichni a hlavně příroda, to je jasné. No a pokud vy právě nyní cítíte, že byste někoho chtěli potěšit, no tak samozřejmě můžete. Tady je číslo 726465200. A svátek dnes slaví Stanislavy. Mám tady již nějaká přánička písemná a určitě se někdo dovolá a bude přát i svým kamarádům. Takže teď hned ta první gratulace patří paní Stanislavě Fraňové z Jezeřan. Také k dnešním... Pro paní Stanislavu Fraňovou z Jezeřan k dnešním narozeninám, což značí, že i k svátku. Přejeme sestře hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. V kruhu své velké rozvětvené rodiny za sourozence s rodinami přeje Marie. Vidíte, jsem se zarazil, on je i svátek, i narozeniny. A ještě jedna gratulace mému manželovi, našemu tatínkovi a dědečkovi, panu Petru Františákovi z Poteček, jeho 70. narozeninám. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, lásky, osobní pohody, ochranu Panny Marie a také poděkování za to, co pro nás dělá. Ze srdce přeje manželka Jarka, dcera Jana, syn Petr a 6 vnoučat. Tolik první dvě gratulace, díváme se na písničku Jaroslav Janota, Tibor Jánoš, Podpálavu a Podlužanka.

0: Vítáme první volající a je to přesně z jednoho místa, jako kdyby se domluvili, to prostě je to náhodička. Nejprve dostává slovo paní Marie a já hned prozradím, odkud je. Přímo z Petrova. Dobrý den, Mařenko.
1: Dobrý den, pane Hegner, přeju vám všem ve rádi a přála bych paní Pučokové k jejímu dnešnímu svátečku hodně, hodně moc zdraví a ráda si za ňu dojedu a vzpomínáme na ňu rádi. Staní, zdravím, ahoj.
0: Ano, ano.
1: Děkuju.
0: Já jsem to věděl, protože paní Staňku si pamatujeme, ona vždycky píše.
1: Ona byla
0: psávala vždycky krádherný, nádherná blahopřání.
1: A to druhé přání bude také z Petrova, že?
0: A to druhé přání bude, už jsem to prozradil, také z Petrova. V Petrově to teď žijelinky jsou nažhavené. Mařenko, tak se mějte krásně.
1: Děkuju
0: a vystřídá vás paní Karla, ano. Naschledanou. No. Dobrý den, paní Kájo.
2: Dobrý den, krásný dobrý den. Zdravím všechny posluchače i vás, kteří pro nás vysíláte. A naše pozdravení dnes letí samozřejmě taky do Nešové za paní Stanku Pučokovou. Takže Stanislava, Stanička, Staník, jak ti někdy říkal tvůj Pepa, krásné jméno, které zdobí dnešní den. A tak ti, Staňulko, přejeme stálou pohodu. Zdraví, ať je moudré a nezlobí. A moc, moc tě zdravíme a taky všechny ostatní Pučokovi. Sonda a Kája Petrova. Moc vám děkuju.
0: Ano, Káji, to byla náhodička, co? Jedno místo, jedna
2: ano,
0: jubilantka.
2: My na ňu opravdu moc myslíme.
0: Ano.
2: Tak.
0: Já vím, že za ta léta, co vysíláme, tak samozřejmě všichni, že Ivanka, paní Jiřinka, tak Květa, tak si paní Staňku pamatujeme z těch krásných dopisů
2: ano.
0: A občas
2: ano.
0: Taky zavolala osobně. Tak přejeme ano. Hezký den do Petrova.
2: Ano,
0: ať se vám daří. Taky je tam trošku zataženo,
2: No, vypadá to zatím hezky, ale má to být taky horší odpoledne.
0: No, však, ať prší. Hezký ano. Den, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Milé rádio, chtěl bych vás poprosit o zahratě peknej pesničky pre pána Mariana Blahu z Popudinských Močidlian k jeho dnešnému jubileu, jeho krásnej šedesátke. Prajem veľa zdraví a šťastí a rodinej pohody, nech ťa tvoj parťák poslúcha. To ti praje kamarád Martin s manželkou Pavlínou. Ale pozor, ještě Marián má tady jednu gratulaci, taky k těm samozřejmě 60. narozeninám. Chceme mu zaželat všechno nejlepší, veľa zdraví a šťastí a lásky, rodinné pohody a pokoja. Želáme rodina Lukáčová, milý Štelo, zastav se na chvíločku, dvihni pohár a na zdraví a nech je všetko tak, ako si želáš, zostaň taký, aký si. Tak, tolik gratulace, Stanislav Mášík, Miroslav Irša, vyletěl z Křívánek, Boršičanka, Antonína Koníčka.

0: tolik Boršičanka a manželé Tarabusovi, jak jim to ladí už 29 nebo 32, teď už se mě to vypadlo zase. Dovolala se Petra Dudová, zpěvačka z Přerova, dovolala se, že jo, zpěvačka kdysi s Moravskou Veselkou, dneska ze Zdounečankou, že Peťo, krásný den ti přeji, ahoj.
1: Ano, dobrý den, pěkné poledne všem posluchačům. Můžu mluvit?
0: No, ano, už se všichni děkuji, tě děkuji. Slyší, povídej.
1: Důvod, proč dneska volám, tak je ten, že dnešek u nás v rodině a věřím, že i v našem blízkém okolí patří vzpomínce na mého dědu Miloše Kvasnicu. On to teda byl Bohumil, ale to dobrá polovina těch, co ho znali, ve výsledku ani nevěděli. A ten náš děda by dneska oslavil svoje narozeniny 86. Ty loňské jsme spolu s ním ještě oslavili, ale dneska už teda jenom tady tak na dálku. Věřím, že na něj nevzpomínáme jenom my doma, ale i všichni jeho kamarádi, hasiči, muzikanti, přátelé z jeho rodných Dřevohostic, anebo přátelé kolegové z pohřební služby města Přerova, kde právě poslední svoje léta působil jako řečník, velice vyhledávaný. Děda miloval dechovku, miloval Slivovici, byl jedním z nejvěrnějších fanoušků a posluchačů právě vaší rádiové stanice. Jenom stál, tak už to ladil a nedej bože, aby mu to někdo přeladil. A co se týče Elánu, tak ten měl vždycky na rozdávání, třeba že už sám měl potom sil míň a míň. Takže kdo teda dneska, prosím, bude mít čas a tuto gratulaci slyšel, tak si dneska, prosím, připijte právě na dědu, on by bečel dojetím. Tak jako každý rok, kdy si psal seznamy gratulantů, po baráku si vystavoval přánička a ten svůj den si opravdu od rána užíval. Děkuji moc krát.
0: Peti, samozřejmě na Miloše vzpomínám taky, protože jsme ano, tolikrát tady mluvili spolu a ano. Já jsem mu týkal, on mě vykal, ačkoliv byla, nikdy jsme se, ne, on vždycky, ne, já vám budu vykat. Já jsem říkal, ale já ti vykat nebudu, já ti budu týkat, takže si hezká vzpomínka samozřejmě v Dřevohosticích. Peti, děkujeme moc krát, měj se
1: taky
0: krásně.
1: Pěkný den, nashledanou.
0: A taky užívej si, ahoj.
1: Ano.
0: Vlastík Brno, Vlastíku, krásný den vám taky.
2: Dobrý den, pane Hegner. Dovolte mi, abychom prostřednictvím vaším a brněnského rozhlasu mi manžele Anička Vlastík Staníkovi z Brna nechali zahrát naší švagrové paní Stanislavě Staníkové k dnešnímu svátku. Určitě se připojí švagr, potažmo bratr, Zdeněk Staník a děti, dcery Michaela s rodinou v Anglii, dcera Martina v Družperku s rodinou a dcera Bára s rodinou ve Velkých Pavlovicích. Přejeme mi ze srdce všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, osobní rodinné spokojenosti, božího požehnání a se jí daří. A zahrajte nějakou pěknou našu valašskou písničku.
0: Tak valašská to nebude, Vlastíku. Možná někdy, teď se dívám, ne, teď nemám tady valašskou, ale
2: ráda
0: tak...
2: Ráda si s váma zatančí, zaspívá, je velice veselá.
0: Bezva. Dobře.
2: Tak jo, děkuju.
0: Vlastíku, mějte se moc hezky a krásný den. Nashledanou.
2: Ano, vám taky, nashled.
0: Zahrajte k dnešnímu svátečnímu dni naší babičce Slávce Pospíšilové z Machové. Babi, celá rodina ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí, lásky a pohody. Všichni tvoji Rackovjáci a Machovjáci. Děkujeme, přejeme krásný den, my taky děkujeme. A teď zahrají v Norovjané, zaspíváme společně s Joškou Šmukařem, protože Joškou Šmukařem

0: ráno tolik. Připomínka, v Norvěné ti už nehrají aktivně, ale v neděli 14. ano, v neděli 14. slaví v Norvi 777. výročí založení, tak tam bude celé odpoledne sláva a v Norvěné se rozhodli, že se setkají a že si zahrají, takže některé ty písničky tam zazní, tak jsem na to moc zvědav. Dovolal se Petr z Vedrovic, Petr Hluska, pokud si pamatuju, Peťo, je to tak?
1: Ano.
0: No,
1: dobré poledne, pane Hegner, vám přeji vašemu zvukovému mistru i všem posluchačům tohoto pěkného dechovkového pořadu. Dnes bych chtěl poslat písničku a poblahopřát naší sestře Stanislavě Fráňové do Jerezdan Maršovic. Přeji za všechny sourozence hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní a rodinné pohody, užití svých dětí a vnuků, vnoučat, a těšíme se na společnou návštěvu. Děkuji vám, pane Hebner, a
0: Peťo,
1: přeji vám příjemné odpoledne.
0: Ano, děkuji, Peťo, a malý dotaz, Peťo. Už tam začala ta petangová sezóna ve Vedrovicích?
1: Ano, začala, už jsme hráli několikrát. Včera jsme hráli, opět jsme vyhráli.
0: Neuvěřitelné. Takže už tam ve Vedrovicích zvoní koule.
1: Dobré družstvo.
0: No tak natrénované. Ale hlavně je to společenská, že si člověk tam zasměje. No právě. Zasmějte se, pobavíte se, je to hezké, je to fajn. Peťo, hezký den, taky vám přejeme, mějte se krásně.
1: Ano, vám také příjemné odpoledne.
0: Tak a Peťo, nashledanou, Peťo vystřídá Jaroslav. Jari, dobrý den, Slumačova.
2: Dobrý den, Jaroslav Zelina, Slumačova, rodák z Machové. Tak v pátek mi to nevyšlo,
0: ano.
2: Protože měl můj vrstevník, manžel tady té Slavinky z Machové, Pospíšilové, Štěpa Pospíšilu, měl narozeniny, jak si 6. nebo jak, ani v pátek, ani v sobotu mi to jsem se nedovolal, to je můj vrstevník, od toho půl roku starší jak já, 50. ročník, já jsem až 28. října, Štěpa byl včíl a Slavinka je taky ta Stanislava, tak když to slyším, tak se přidávám, tak Štěpo, Slavku, jestli posloucháte, tak všecko nejlepší, aspoň to zdraví.

0: ať není horší, než je dosavať, no. Tak mějte se, děkuju.
1: Taky, Jari, hezké odpoledne, ať se daří, nashledanou. K dnešním narozeninám přejeme hodně božího požehnání panu Josefu Uhlířovi z Křídlůvek, který se o víkendu ženil a teďka je na svatební cestě na Lesce. Ať je stále zdravý a plný energie a jeho preciznost pro vyrábění domácích svíček stále vydrží. To všemu přejí kolegové od Povodí Moravy. A ještě jedna gratulace, všechny vás zdravíme, prosíme o písničku a pozdrav pro bývalou spolužačku kadeřnici Květu Trtílkovou, která se vyučila v roce 1974 až 77 v Gotwaldově Zlíně. Zdravím třídu AB, máme setkání 5. září ve 14 hodin v Luhačovicích. Srdečně se těší Anička Sukovitá Koščelňáková. Ozvěte se na číslo 725455415. No tak to asi nikdo nestačí zapsat, ale vy už si to najdete. Písnička Košulenka tenká a Jarmilku Kachyňovou si připomeneme, jak krásně zpívala zvonicou, kterou řídí Honza Zaviačič.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Tolik upoutávky a pojďme do Biskupic za Liduškou. Liduško, dobrý den.
4: Hezký den. Narozeniny 14. bude mít milá tetička paní Marie Benitová z Biskupic u Hlotovic. Tak já za své sourozence nebo za rodinu hejtmánků celou a za sestřenici Helenu Horákovou s tou rodinou z Běřovic u Znojma přijeme hodně, hlavně hodně zdraví. Ochranu paní Marie z Bokých Mašůvek, anděla strážného. Kdyby strýček Antonín žil, křáně by se připojil a také písničky potěší všechny Antoniny, co poslouchají a všichni posluchači a či třeba u toho někdo zaspívá, kdo chtě. A nebo i zatanci. Děkuji, hezký den.
3: Hezký den, Liduško, nashledanou. A v Mařaticích čeká paní Jarmilka. Čekáte, Jarmilko, čekáte?
5: Čekám.
3: Dočkala se, dočkala se.
5: Ano.
3: Jak v pohádce, ano.
5: A já bych chtěla dnešním narozeninám tomu Antonínovi a to panu Antonínovi Chrástkovi z Pitína popřát jménem jeho bratra Františka z Mařatic a celé jeho rodiny všechno a všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a aby si užíval dalšího života s celou svou rodinou, s Ilonkou. Hlavně té stovky se dožil. 19 roků do ní už nebude tak daleko. Uteče to rychle.
3: Ano, ano, ano, utíká.
5: A protože koncem týdne bude i Antonína, tak už to vezem z jedné vody. A k tomu svátku jemu, jeho vnukovi, který je také Tonekšek, přejeme to samé, ať se neopakuju. A malému Tonečkovi, no není už tak malý, chodí do školy, taky to zdravíčko a pěkné známky. Takže děkuji a pěknou písničku oběma. Naschledanou.
3: Naschledanou, Jarmilko, naschledanou. E-maily tady naskočily, tak je musíme také zmáknout. Dobrý den, pan Hegner. K dnešnímu svátku chci popřát paní Stanislavě Valčíkové ze Sazovic. Přejeme jí štěstí, pohodu, ale hlavně velký kopec zdraví. To jí přejí sestry Zdenka a Marta s celými rodinami a určitě se připojuje i celá rozvětvená rodina. Rozkliknu další e-mail. Hudební dárek jen pro radost potěšení, zahřátí u srdíčka po dnešním obědě u kafička, ať potěší pravidelné dlouholeté posluchače v zahraničí na Slovensku Modrové, paní Jarmilku s panem manželem Karolkem, tak jak se sami nás už přes 10 let těší svou přítomností. Píseň dále, ať potěší jejich dvě děvčata, jediného vnoučka Benjamínka. Závěrem ve Frankfurtu nad Mohanem prostřednictvím internetu v archivu, ať píseň potěší taky jednu z děvčat, to mladou paní Ivonku s přítelem Mauriciem, s přáním krásného blíží se léta pro výše jmenované od Věry Pavla s tímto malým hudebním dárkem od srdce letí k vám, naši milí. Písnička, manželé Gurští, dvě dcerečky a Gloria.

0: František Uher, Vašek Štěrba nám zaspívali a dovolala se Liduška ze Znojma a dostává slovo. Liduš, zdravíme vás.
1: Já vás všechny zdravím a dneska mám dvě přání. První přání je poděkovat mému synovi Sašovi, který se o mě vzorně stará, který udělá první, poslední a mamko, to nedělej. Takže já jsem mu strašně vděčná a v květnu oslavil 45, takže moc mu gratuluju, aby měl zdravíčko. A druhé přání, ať letí na Valašsko mojí kamarádce Vlastičce Adamuškové, s kterou si sem tam pokecáme, ale už je to roky a roky, co jsme se odtamtud odstěhovali a teď bydlíme ve Znojmě a ona pořád brumo v Bylnice. Takže přeju všem, i tobě Karličku, pevné zdraví, protože vím, co to je potýkat se s nemocí.
0: Dobře. Liduško, děkujeme, mějte se moc krásně. A s Vlastičkou si pokecejte, aspoň telefonicky. Naschledanou. Věruška Pitín, dobrý den, Věruš.
2: Dobrý den, pane Hegner. Zdravím vás a všechny posluchače. Dnes slaví svátek naše milá sestra, paní Staňka Pojtíková z Divnic. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, ať ju nic nebolí, ať je šťastná a zdravá. Přeje jí to sestra Věra s rodinou, Alena s rodinou. A ještě mám jedno přání. Chtěla bych popřát naší dceři, která bude slavit narozeniny. Jmenuje se Jitka Machovská a 12. června bude mít narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, ať se jí v životě také daří, ať je zdravá a šťastná. Přeje jí to mamka, taťka a bratr s rodinou. Vám, pane Hegner, děkuji a přeji vám také zdraví a pěkný den.
0: Mamko Věruško, 12. je v pátek, tak jste to stihla krásně.
2: No.
0: Jitušce popřát. Mějte se moc hezky v Pitíně, ať se vám daří.
2: A vy se mějte dobře, děkuji, naschledanou.
0: E-maily, ano, dnes slaví svátek paní Stanislava Hájková, přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti z vnoučat, božího požehnání to přeje manžel a děti s rodinami. Odkliknu další e-mail, paní Liduško Jonášová, chtěl bych vám ze srdce poděkovat za vaši laskavost, ochotu, vše dobré, co pro druhé děláte. Velmi si vážím přístupu, milého jednání i času, který věnujete lidem kolem sebe. Přeji vám hodně zdraví, spokojenosti, mnoho krásných chvil, ať se vám daří ve všem, do čeho se pustíte. To je poděkování pro paní Lidušku Jonášovou z Dolních Dubňan. To posílá Jarda Wolf, který ještě přeje Staňce Koudelové z Blatnice pod svatým Antoníčkem všechno nejlepší k svátku, zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. Naše písnička na Šumavě je Dolina a Budvarka.
3: Český rozhlas Brno.

0: A dovolala se Maruška z Kostic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner, já vás zdravím a vašeho kolegu, spolupracovníka. A chcela bych popřát k dnešním narozeninám. Krásné mladé narozeniny, 14 roků, slaví dneska i Matěj Křeháček z Březové. Tak já mu přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky od svých blízkých. Nech má samé dobré kamarády a nech se mu v životě všecko daří, jak v životě, tak rád sportuje, tak aj ve sportě, a nech si užije prázdnin. Tomu přeju, aby to všecko mu vyšlo tak, jak všecko nech se mu vyplnit tak, jak by si přál.
0: Dobře.
1: A pane Hegne, dneska, když je té Staňky, tak bych písničku poslala Staňce Kociánové z Kostic a přeju jí hlavně hodně zdravíčka, nech ju ta písnička potěší a nech se podělí o tu písničku aj s Laďou, jejím manželem. Tak jim přeju také hlavně to zdraví, zdraví. A ještě písničku pošlu, čula jsem včera před chvilkou zpívat pana Svaťu Tarabusa, který měl nedávno před pár dňama 50. Tak také nech se mu daří tej druhej 50. tak jak tej první, zpívání aj v životě, a přeju to aj jeho manželce. Hlavně zdraví. Děkuju, pane Hegner, vám to přeju také.
0: Děkujeme, nápodobně, Maruško, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju.
0: A ještě e-maily, ať to stihneme, prosíme o písničku pro paní Boženku Kotoulkovou a Růženku Máchovou. Jsou to celoživotní kamarádky, které spolu pracovaly. Přejeme jim hezký pohodový den, a to přeje Věra s rodinou. Odkleknu další. Dnes je tomu 55 let, co se narodila naše milovaná maminka Hanka Galatová Rozená Nebojsová z Marev u Bučovic. Milá maminko, dnes slavíš své narozeniny a my ti od srdce přejeme k těmto půlkulatinám hlavně zdraví do dalších let, pozitivní pohled na věc, chuť do práce a cvičení, radost z dětí a vaření, dále úsměv na tváři a spoustu přátel kolem sebe. Užij si svůj den, těšíme se na nedělní oběd. Máme tě moc rádi. Babička Vlasta, dcera Peťa s Kubou, syn Honzík z Lucí a malým vnoučkem Toníčkem. Tak, tolik e-maily a písnička, dívám se dobře, Adam Hudec, Miroslav Záhorský, Pod Tatrami a Maguranka.

0: Zdeníčka z Obřan se dovolala. Zdeníčko, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den a krásný den vám přeji. Zítra má naše kamarádka a spolužačka Jituška Vojtková z Obřan 90 let. Taky přejeme za všechny zbylé spolužáky a spolužačky pevné zdraví a když ne pevné, tak aspoň lepší, štěstí a pohodu. Jitulo, to ti přeje Zdena, Jarka z Obřan a Liba z Maloměřic. Děkuji.
0: Taky, mějte se hezky.
1: Já jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Ano, skvěle. Pěkné odpoledne, Zení, pěkné odpoledne.
1: Tež, ano, naschle.
0: A ještě Zenička, tentokrát z Jalubí. Dobrý den, Zení.
2: Dobrý den, zdravím vás tam všechny. Prosila bych pěknou písničku. 7.6. měla vnučka Ivetka Machů z Vysokého pole. Svátek 9. mají Staňky. Dneska jako Staňka Sedláčkova z Košíků a Staňka Sedláčkova ze Slopného. 13.6. má manžel svátek Antonín. 14.6. Víťa Machů má narozeniny a 15.6. má svátek, to je také z Vysokého pole. 23. to mám já zase, abych nezapomněla. 25. Staňka Sedláčkova z Košíku má narozeniny. 27. je Lucka Sedláčkova narozeniny a 29. bude Pavla, tak máme vnučky, mají dva Pavly. Pavel Novotný z Jaluby a Pavel Novokonečný ze Šelešovic. Všetkým přeju hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání. Hlavně to zdraví.
0: Dobře.
2: Moc vám děkuju.
0: Taky a díky, naschledanou, Zení. Tak ještě nám zahraje Miločanka od Michala Čmarady, Krištofa Neduchala z Ratíškovských Vinohradů.

A my se budeme loučit, těším se v 18 hodin na setkání opět s vámi. Ještě na závěr nám zahrají Žarovějáci od Metoděje Prajky. Falešnou právě začali, tak dobře poslouchejte a hezké odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Městská část Brno-Sever přes léto opraví 6 škol. Na konci června odstartuje příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Archivy v Brně a Rejhradě na dnešní den přichystaly speciální výstavy. Bude oblačno a deštivo, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Vedení městské části Brno-Sever plánuje investovat přes 130 milionů korun do opravy celkem 6 škol. Veškeré stavební práce se mají stihnout o letních prázdninách. Jedná se zejména o nová zateplení, rekonstrukce střech nebo systémů na zachytávání vody. Další plány představuje lidovecký místostarosta městské části Brno-Sever Martin Glogar.
3: Dvě takové zajímavé investice jsou jednak výtah, který děláme na základní škole zemědělská, jedná se o venkovní výtah, který bude sloužit k řešení pro děti na vozíku. Druhý zajímavý projekt je budování zázemí pro hybridní lesní školku na ulici Provazníkova, která bude součástí základní školy Jak Brno na náměstí Republiky.
1: Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze tzv. Zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
4: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na tzv. Superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
1: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu v pátém decilu 31 tisíc korun. Domácnosti s vyššími příjmy budou moci žádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnější informace nabízí web novazelenauspora.cz. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Archivy v Brně a okolí připravili na dnešek speciální program k Mezinárodnímu dni archivů. Lidé můžou navštívit třeba archiv Masarykovy univerzity v Brně nebo státní okresní archiv Brno-Venkov v Rejhradě. Ten připravil výstavu o školství na Brněnsku nebo dobový film s Tomášem Garrigue Masarykem. Návštěvníci se můžou podívat také do restaurátorských dílen nebo depozitářů. Ve čtvrtek se otevře i archiv bezpečnostních složek v Kanicích u Brna, připomene mimo jiné brněnský ranec, největší poštovní loupež v dějinách socialistického Československa. Před 50 lety pachatelé v brněnských Žabovřeskách přepadli nezabezpečené poštovní auto a ukradli přes 1,5 milionu korun.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převážně velká oblačnost, postupně déšť nebo přehánky i intenzivnější a bouřky. Večer se budou srážky částečně vytrácet a přecházet do občasného deště. Nejvyšší teploty budou v první části odpoledne 24 až 27 stupňů při méně slunečném počasí kolem 22. Mírný vítr v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Večer bude slábnout. Biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte se silnějším provozem u Velké Bíteše, zdržíte se také v kratší koloně. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet. Pět, ale teď uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, u každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všechny přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, teda oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu pištělku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Kdysi to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnit ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů, říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit, a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala. Takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv, nebo jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A
1: myslím
0: si, že... Stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou, 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu, takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart, nejčastěji nebo baroko, a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučiniho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, a asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřel nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Janufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. Těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Knižíková je naším hostem. Alex a host.

0: Bůhka dva, jeden Bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte říct ne,
1: tomu
0: to jsem
1: ne,
0: pochopila?
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Kdysi, když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typicky komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20, nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka, nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou. Já už docela i realizuju. Ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj, ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Aha. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Myslím, tak si, uvažuje, že jednoho dne prostě...
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přece jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport. Lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli. To bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. A jediný, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně. Ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 10. výročí, teda 15. už 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou, ano, bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován pro to, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě, pojedeme na Sardiny, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně z krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci.
1: Ano.
0: Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím
0: Není
1: si,
0: o
1: že
0: vás
1: ne.
0: slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve Znojmě se dnes na veřejné debatě sejde 6 dosavadních starostů města. Na post nového rektora Janáčkovy Akademie muzických umění v Brně je navržených 24 osobností. Česko zůstává nejhorší v Evropě v užívání pervitinu. Nejvíce ho užívají lidé v Brně a v Praze. Dnes bude oblačno a deštivo, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Lidé ve Znojmě se dnes můžou zúčastnit diskuze 6 dosavadních starostů a starostky Znojma. Setkání začne v 18 hodin v centru Louka. Současný i bývalý starostové společně proberou, jak se Znojmo za posledních 16 let jejich působení změnilo.
2: Pozvání přijali všichni čelní představitelé Znojma od roku 2010. Diskuze by podle radnice měla být spíš apolitická. Šestice lidí, kteří se ve starostovském křesle za tuto dobu vystřídali, budou mluvit o významných projektech města i osobních vzpomínkách spojených s výkonem funkce. Setkání Znojmo uspořádalo jako součást oslav 800 let od povýšení na královské město. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Dětský ombudsman Martin Beneš vylosoval členy svého poradního týmu. Skládá se z dětí a dospívajících od 12 do 18 let. Má 30 členů. Jejich cílem bude přinášet svůj pohled, nápady a navrhovat řešení problémů, kterými se bude dětský ombudsman zabývat. Do týmu se hlásilo bezmála 700 dětí. Dětský ombudsman o tom dnes informoval na webu. Akademický senát Janáčkovy Akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 jmen. Volby vyhlásil akademický senát po nedávném odvolání dosavadní rektorky Barbary Marie Vili z funkce. Nominovaní teď budou mít 10 dní na potvrzení kandidatury, upřesňuje předsedkyně akademického senátu Petra Vodičková.
3: Všichni navržení kandidáti budou osloveni, aby vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas s přijetím kandidatury na rektora. Po těch 10 dnech tak bude zveřejněn potom oficiální seznam.
0: Volba nového rektora se má uskutečnit na začátku září. Česko zůstává evropským centrem užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes představila agentura Evropské unie pro drogy. V odpadních vodách Brna a Prahy se našly největší koncentrace této drogy z celé Evropy.
4: Úřady v Česku podle nové zprávy likvidují kolem 200 laboratoří na výrobu pervitinu ročně. V Česku a na Slovensku je také největší množství lidí, kteří se léčí ze závislosti na této látce. Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner uvedl, že v roce 2024 zemřelo v Evropě v souvislosti s předávkováním nejméně 7600 lidí. Nejčastější příčinou bývají opioidy, většinou v kombinaci s dalšími drogami. Ředitelka Evropské agentury pro drogy Lorraine Nolanová upozornila, že se navíc objevují stále nové, vysoce koncentrované konopné produkty a rozmanitost prodávaných opioidů a stimulantů roste. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně velká oblačnost, postupně déšť nebo přehánky, i intenzivnější a bouřky. Večer se budou srážky částečně vytrácet a budou přecházet spíše do občasného deště. Teploty jsou nejvyšší v těchto hodinách 24 až 27 stupňů při méně slunečném počasí kolem 22. Mírný vítr v bouřkách a na frontě přechodně zesílí, večer bude slábnout, biozátěž je mírná. Více o počasí za chvíli řekne meteoroložka Barbora Kučerová, se kterou si i dnes bude povídat Borek Kapitánčik, váš odpolední společník na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 máme hlášenou nehodu ve směru na Prahu na stém 61. kilometru. Pozor také na tahu Brno-Svitavy u výjezdu k obchodnímu centru je nepojízdné nákladní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, milí posluchači. Dobré odpoledne, vážené Stanislavy a posluchačky samozřejmě taky. Já jen chtěl už do úvodu našeho dvouhodinového bloku, začínajícího těsně po zprávách ve 14 hodin, umístit tu gratulaci, kterou jste vlastně už dnes několikrát slyšeli i od kolegy Karla Hegnera v Moravě krásné zemi. Ale i tak všecko nejlepší, zdraví, štěstí, lásku. Ať se vám všem, ať už jste Stanislavy nebo ne, povede všechno, co jste si pro 9. červnový den naplánovali. A já bych ještě dodal pár dalších událostí, které jsou právě s tímto datem spojeny. Jestli pak víte, že před 54 lety Elvis Presley absolvoval svůj vůbec první koncert v New Yorku. Tenkrát mu za interview k tomuto koncertu bylo nabídnuto dokonce 120 tisíc dolarů. Ano, jsem hodně přízemní, ale občas se člověk musí umístit mantinely tam, kde mají být. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobré odpoledne a za malou chvilku vám řeknu, jaké to vlastně bude odpoledne. Tedy Barbora Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu k tomu bude mít co říct. Abyste věděli, jestli vám ty sudy s dešťovkou dnes tam nahoře někdo naplní.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Nikdo z nás není neomylný a občas taky zapomínáme. Tuhle písničku, kterou vám zaspívala v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno, napsal už v 90. letech Bob Dylan a umístil ji taky na svoje album Time Out of Mind. Ale teď je čas na úplně jiné informace, tedy na informace jiné povahy, meteorologické. Meteoroložka Barbora Kučerová čeká na naší lince a přeju dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké máme teploty na Jižní Moravě? Už někde prší?
2: A teploty se pohybují nejčastěji mezi 23 a 26 stupni Celsia, byť na Břeclavsku ta teplota může být trošičku vyšší, tam i k 28, naopak zase na severu trošičku nižší. A pršet zatím neprší, respektive dostává se postupně ze Slovenska na Strážnicko bouřka a také se postupně dostávají přeháňky, respektive déšť a přeháňky přecházejí přes Vysočinu, takže postupně na západ kraje se také dostanou srážky a další srážky postupují zhruba od Vídně také na zhruba severovýchod, takže těch srážek se zdá, že by se o náš kraj mělo pokoušet docela dost a otázka zatím je, kdy ty, které v jeho perimetru nebo v jeho oblasti ještě nejsou, za jak dlouho přijdou.
1: Jako bychom byli v kleštích podle toho, jak to popisujete. Takže odpoledne máme čekat na, dá se říci, celém území Jižní Moravy aspoň tu možnost přeháněk.
2: Ano, určitě bych to nepokoušela, šla bych dnes odpoledne kamkoliv s deštníkem a ty přeháňky, respektive potom déšť, by měly přejít, když ne celé území, tak alespoň jeho většinu a mohou se právě vyskytovat i ty zmiňované bouřky a případně, když to nebude přímo bouřka, tak ty srážky mohou být i intenzivnější, to znamená a ten intenzivnější déšť nemusí doprovázet, nebo nemusíme ho pozorovat jenom při bouřce, ale i jenom v norma v uvozovkách normální přehánce.
1: Tohle počasí zřejmě bude panovat i v noci a taky možná zítra, že?
2: Ano, mělo by to tak zůstat. Noc bude zatažená, bude doprovázena občasným deštěm a zítřek taky zatažený. Déšť se bude také zítra vyskytovat občasně a četnější srážky by pak měly přicházet na celé území až během pozdějších odpoledních, případně večerních nebo respektive až večerních hodin. A ten největší plošně nejobsáhlejší, nejrozsáhlejší déšť pak čekáme v noci na čtvrtek. Zítřejšímu počasí budou odpovídat také teploty, zatímco ty dnešní se vyšplhaly k těm letním teplotám některé někde, tak zítra čekáme maxima mezi 14 a 17 stupni Celsia a moc se nebudou lišit od těch ranních minim, ty čekáme většinou mezi 15 a 12 stupni Celsia.
1: K zítřku dodám ještě informaci o východu a západu slunce. V Brně vyjde zítra sluníčko ve 4 hodiny a 47 minut. Západ nastane přesně v 21 hodin středoevropského letního času. A platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Už jste zmínila, že v noci na čtvrtek čekáme tu největší vlnu deště. Jaký tedy bude čtvrtek a pátek?
2: Čtvrtek a potom pátek také bude s proměnlivou oblačností, opravdu nejvíce těch srážek čekáme v noci ze středy na čtvrtek, potom během dne by to mělo být spíše přeháňkovitého charakteru to počasí. Může se ve čtvrtek opět vyskytnout nějaká bouřka, ve čtvrtek budou večer strážky ustávat, maximální čtvrteční teploty mezi 17 a 21 stupni Celsia a pátek pak bude proměnlivý během dne s přechodně spíše větší oblačností, opět se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť a během dne a nejvíce v odpoledních hodinách budou ty srážky i na přechodnou dobu četnější a páteční maxima mezi 16 a 20 stupni Celsia.
1: Dovolím si tedy říct, že Medardova kápě se sice o pár hodin zpozdila, ale nakonec na ní přece jenom došlo a dojde. Barbora Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky ČHMU, vám řekla, jak bude až do konce pracovního týdne. Děkuji vám za to a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
2: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, zdravím všechny posluchače i posluchačky a dovolím si tvrdit, že světlo už svítí i na druhém konci tunelu, ale tady jsem vstoupil přímo rovnýma nohama do dalšího tématu, které pro vás chystáme. Mám na mysli konkrétně ten tramvajový tunel, který povede na brněnské sídliště Kamechy. Dělníci jeho ražbu po necelých 4 měsících právě dokončují. A jak to tam vypadá, to se v našem Dobrém odpoledni dozvíte za chvíli. Ale protože před chvilkou byl čas i naší meteorologické informace s Barborou Kučerovou, pokud jste ji promeškali, vězte, že Můj rozhlas, to je název aplikace, kde si můžete znovu zopakovat vlastně celé naše vysílání, případně taky na audioarchivu na webové stránce brnorozhlas.cz. Takže podle toho, co říkala Barbora Kučerová, bude tenhle týden takový medardovský a právě možná to medardovské počasí, které nás do konce týdne čeká, zvýší vaši touhu po návštěvě, pokud možno zastřešených míst, kde bude možné také něco příjemného zažít. A proto pro vás mám 2 tipy. Jeden je na zítřek, tedy na středu 10. a je to pozvánka do Červeného kostela v Brně na Komenského náměstí. Ve středu 10. tam Helfertovo orchestrální sdružení pořádá koncert ke 120. výročí založení orchestru z děl Antonína Dvořáka. Koná se, jak říkám, v Červeném kostele na Komenského náměstí v Brně zítra od 19 hodin. A kdyby to měl být pátek, pro který zatím ještě nemáte svůj večerní program, tak poslouchejte. Music of Lights, to je v angličtině, ale jinak je to hudba světel. A je to jedinečný koncertní projekt propojující živou hudbu, světelné efekty a velkoformátové projekce. Diváci se tento pátek budou moci těšit na filmovou, populární i klasickou hudbu v originálním audiovizuálním zpracování, kde hudba a obraz splývají v jeden celek. Tenhle koncert, tedy hudba světel, proběhne 12. června v pátek od 20 hodin a 30 minut ve Hvězdárně a Planetáriu v Brně. Jste srdečně zváni na obě dvě akce a potom třeba klidně i napište na náš studiový mail, jak se vám tam líbilo. Jak se vám bude líbit dnešní zvonek? Nevím. Vždycky je to někdo, kdo se může cítit být dotčen, ale Eda to myslí jenom z legrace.
1: Edův zvonek.
2: Jožan ze štatlu do klapek Fírovi cirkusa a holka. Šefe, mám pro vás světový numero. Za 5 kilčo na představení. A o co go? Ševelí na to principál. No vylezu na tu nejvyšší plošinu v tom stanu a hodím šipku na hrodu přímo na glocnu. Tak to mě budete muset předvést. Vaří direktor a šrotuje mu v gongli, v čem je asi ta flígna. Oba naberou azimut čapito, Jožan sundá mantl a začne šplhat po žebřu na plošinu. Dobrech 15 metrů nad hrodo. Jak tam vyleze, nahodí šipku a ještě s odrazem rovno na hrodu. Rana jak svině, borec zůstane ležet, jak tuhé, pak se pomaličku zvedne, ale to už direktor Beka. No to bylo betální. Za toto ti dám aj litr za jedno představení. Jožan ale otráveně vrtí glocno. No tak dobře, dám 2 litry, ale víc ani kačku. Ale Jožan furt vrtí glocno. No čověče, já to negomu. Nejdřív doklapeš do kanclu, chceš 5 kilčo a teďka jsou ti aj 2 litry málo. Pane direktor, vy si ani neumíte představit, jaká to byla šlupka.

volala a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

Vinici, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: tmavé brýle městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrej řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Dobré úterní odpoledne přeju, vážení přátelé. Naše vysílání právě vyráží do terénu. Dělníci totiž dokončují ražbu tramvajového tunelu v Brně-Bystrci. Povede jim prodloužená tramvajová linka číslo 1, která se zastávky Ečerova zamíří k sídlišti Kamechy. Stavbu 320 metrů dlouhého tunelu zahájil brněnský dopravní podnik v půlce měsíce února. A z místa, které jsem částečně popsal, se teď hlásí náš kolega, redaktor Jakub Holler. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne ze Žebí.
1: Jakube, trošku vypadáváš, ale zeptám se přesto, jak to tam teď vypadá.
2: Tam, kde byl u parkoviště u ulice Říčanské ještě nedávno lesík, je dnes vykopaná prohlubeň a na jejich bocích je viditelná betonová konstrukce. Na tohle, řekněme, údolí budou dělníci v dalších měsících pokládat koleje. Je krásně vidět, kudy trať povede, za obzorem je asi 300 metrů přede mnou vidět, kde dopravní podnik umístí konečnou smyčku Kamech. Samotný port je asi 4 až 5 metrů vysoký a široký tak, aby se tam vešly dvoje tramvajové koleje. Portál byl ještě pár minut zpátky zabetonovaný, chvilku zpátky se ale demoliční pracovníci, kteří frázi světlo na konci tunelu dali tam a beton nakonec prorazili.
1: Jak už jsem naznačil, nepřejí nám technické podmínky, mírně vypadává hlas našeho kolegy redaktora, ale přesto se ještě zeptám, co všechno obnážila ražba tunelu, kterou tady popisujeme, a jak bude jeho stavba pokračovat.
2: V nepřetržitém provozu se do prací zapojovalo 15 techniků a 4 techniků. Postupovali zhruba o metr a půl až 2 metry denně. Přes 100 odstřelů, na které spotřebovali skoro 5 tun trhaviny. V plánu je nyní vybavit tunel folií, bude izolovat před vodou a poté budou dělníci betonovat finální stěny. To chce dopravní podnik stihnout ještě tohoto roku. Na začátku července ještě předtím budou dělníci ve smyčce Ečerova pokládat koleje a budou pokračovat směrem k tunelu. Začali budovat výkop. Dělníci zároveň dokončují stavbu dvou mostů nad tratí, které propojí Vejrostovu ulici se sídlištěm Kamechy.
1: Propojí hlavní Vejrostovu ulici se sídlištěm Kamechy, ještě doplním, protože opět nám mírně vypadává náš signál. Moje poslední otázka pro jistotu. Jak ta prodloužená trať bude vypadat a kdy ji chce dopravní podnik zprovoznit?
2: Trať ze zastávky Ečerova na Kamechy má měřit skoro 1,5 kilometru. Součástí budou tři nové zastávky, Ruda, Říčanská a Kamechy. Pro místní to bude vše pohodlnější přepravu do centra bez nutnosti přestupu mezi tramvají a autobusem. Na autobusových spojů po zprovoznění trati v místě klesne. V oblasti také výrazně přibude zeleně, sadba 800 stromů a 3,5 tisíce keřů. Co se týče, tak první cestující by se na trati měli svést koncem roku 2027. Na zastavbu zaplatí 1 miliardu a 800 milionů korun a z toho přibližně 85% evropské dotace.
1: Pokryjí evropské dotace. Tady už jenom doplňuju to, co nebylo zcela dobře slyšet. Nejaktuálnější informace ze stavby, byť, jak říkám, omlouváme se za nekvalitní spojení, tedy ze stavby tramvajové tratě na Kamechy přinesl redaktor Jakub Holler. Dobré odpoledne, Jakube.
2: Hezké odpoledne přeji.
1: Teď je 14 hodin a 39 minut. A abyste o víkendu nepromeškali jedno výroční turistické putování, dorazí už za chvilku k mikrofonu Českého rozhlasu Brno Hana Slabáková z Klubu českých turistů.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Páteční chovatelskou poradnu 12. června po 11. hodině věnujeme záchraně zvířat v přírodě i ve městě. Veterinářka Anna Zimová spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata Městské policie Brno a setkává se s různými zraněními nalezených zvířat. Poradí, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě nebo ve městě zraněné zvíře, v čem a jak ho transportovat k odborníkům nebo na koho se obrátit, pokud sami pomoc nezvládneme. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. K poslechu vás zve Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno a dalšího typu na výlet. Ten přinesla do studia Hana Slabáková z Klubu českých turistů. Já ji vítám. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Je to hodně velké jubileum, ta padesátka, která nás čeká o tomto víkendu. Přesně v sobotu 13. června. Ale abych neříkal všechno za vás, Hanko, teď vám předávám slovo.
1: Ano, je to 50. ročník putování za šamotovým plátkem. Když už mluvíme o šamotu, tak to je místo, kde byla velká šamotka a to se jmenuje Velké Opatovice. A opravdu je to 50. ročník, ono, ten první pochod byl vlastně o něco dřív, ale dva covidové roky to zhatili, takže 50. výročí slavíme až teď. A sice start bude na hřišti tělovýchovné jednoty Velké Opatovice od 6 do 10 hodin. A cíl bude tamtéž. Samozřejmě je připraven bohatý kulturní program. Bude pro každého pamětní list, propiska i malé překvapení právě proto, že je to ten 50. ročník. A pořadatelé už se moc těší. Připraveny jsou pěší trasy 9, 11, 17, 29, 37, 48 a 53 kilometrů. Takže já myslím, že vybrat si může opravdu každý. A kdyby chtěl jet na kole, tak 40, 70 a 100 kilometrů. Do širokého okolí právě Velkých Opatovic, tedy se pohybujeme na Malé Hané. Součástí akce je i toulavý kočárek, to je taková akce pro rodiny s dětmi, kde jsou připraveny různé soutěže a hry. A je to tedy jednou z 200 akcí rodinné turistiky Klubu českých turistů. To okolí Velkých Opatovic je opravdu velmi zajímavé, když už připomeneme třeba sanatorku neboli teda rehabilitační ústav v Jevíčku, nebo jsou tam různá další zajímavá místa, třeba Velká Malá Routka, nebo Borotín, takže určitě si tam může vybrat každý. A když už bych chtěl zůstat jenom v Opatovicích samotných, tak pak je tam zajímavý zámek, v kterém je Národní kartografické centrum. To je vlastně stavba, když zámek vyhořel, tak ji nahradila novostavba Zdenka Franka a tam je velká plastická mapa Moravy. Takže Velké Opatovice, úžasný cíl a přijďte s námi oslavit 50. putování za šamotovým plátkem.
0: Tuhle sobotu ve Velkých Opatovicích. A já vám přeju, ať jsou vaše kroky šťastné a ať se po cestě nestane žádná nehoda. Mějte se hezky a děkuju, Hanko, za to, že jste pozvala naše posluchače na pěkný výlet.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

0: mnozí a mnohé zpívali tuhle písničku. Tohle například byly Mamas and Papas, ale já si dovolím vzpomenout třeba i verzi Robbieho Williamse či Anity Harris. A konec konců i v češtině jste moc krát Dream a Little Dream of Me slyšeli. Ale teď, něco málo před 15. hodinou, je čas připravit vás na další telefonickou trefu. V další hodině našeho dobrého odpoledne se budete moci pohybovat a vybírat mezi tématy, otázkovými tématy Brněnský Hantec, Rychlé šípy, fotbalové mistrovství světa a večerníčky. Ale tohle všechno až po zprávách, které do studia už za chvilku přinese Věra Šembeková. Dozvíte se v nich, jaké maximální ceny pohonných hmot budou u benzínek zítra a taky, co se chystá v Adamově. Přeji vám dobré odpoledne a nabízím ještě jednu písničku, kterou si určitě s Vabydaňkem také zaspíváte. A kdyby ne, tak nevadí.
1: Český rozhlas Brno, písni

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Celníci zadrželi rekordní množství kratomu. 800 kg psychoaktivní látky bylo určených k nelegální distribuci. Cenový strop u nafty zítra klesne zpět pod 40 korun za litr. Benzín zlevní o pár haléřů také. Na místě zchátralých továren má v Adamově vzniknout přes 600 bytů. Zítra bude zataženo a deštivo, teploty do 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brněnští celníci zadrželi 800 kilogramů nelegálního kratomu. Informovalo o tom generální ředitelství cel. Jestli celníci kvůli nálezu někoho zadrželi, nechtěli kvůli pokračujícímu vyšetřování uvést. Podle mluvčí generálního ředitelství Martiny Kaňkové jde ale o největší záchyt v historii Česka.
5: Brněnští drogaři celní správy provedli minulý týden bleskovou realizaci, během níž zadrželi 800 kilogramů psychomodulační látky kratom určené k nelegální distribuci na českém trhu.
3: Licenci na prodej kratomu má podle ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Současná vláda chce ale legální prodej zpřísnit, hlavně kvůli závažným případům předávkování mladistvých. Kabinet proto mimo jiné plánuje navrhnout, aby si kratom mohli lidé v Česku koupit až od 21 let místo současných 18. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně, než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. V Adamově na Blanensku chce soukromý investor postavit na místě zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by se mohlo do Adamova postupně přestěhovat až 1200 nových obyvatel. Podél řeky Svitavy mezi ulicemi Nádražní a Osvobození má vzniknout i náplavka nebo prostor pro tržnici a letní kino.
6: Těch bytů je tam opravdu hodně. Ta dopravní obslužnost je tady absolutně mimo. To je prostě nereálný tady, jakoby, aby to ty auta všechny utáhly.
7: Obává se paní Monika, která v Adamově bydlí. Investor plánuje přes 600 bytů, zhrnuje architekt Ondřej Chybík.
8: Veřejnost, když slyší intenzivní zástavba, tak se vyděsí, ale pokud se budeme bavit o udržitelnosti, tak tento způsob výstavby je nejudržitelnější, protože si nekonzumujeme volnou krajinu, ale zastavujeme brownfieldy a bývalé továrny.
7: Aby investor získal stavební povolení, musí nejprve zažádat o změnu územního plánu a tu musí schválit adamovské zastupitelstvo. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Krajský soud v Brně ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud rozhodoval o stížnosti obviněného proti usnesení městského soudu. Krajský soud v rozhodnutí sice udělal změny, ty ale na ponechání muže ve vazbě neměly vliv, řekl dnes mluvčí městského soudu Zdeněk Jiří. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 počítejte se zdržením na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná za Kývalkou na 182. kilometru. Budete v ní popojíždět až po 96,5. kilometr přibližně 10 minut. Podobné zdržení je také na D2 na příjezdu do Brna mezi 13. a 9. kilometrem a potom je také silný provoz a další kolona je na výjezdu na dálnici D1. 1. Se zdržením počítejte i na tahu Brno-Svitavy mezi Kuřimí a Lipůvkou. Zdržíte se přibližně 5 minut. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. Jednak vám, ale taky Věře Šembekové se musím omluvit za to, že jsem tak trošku vynechal počasí. Ano, bylo to v mých rukou a beru vinu na sebe. Tak abyste věděli, v noci a zítra bude zataženo s občasným deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů Celsia a zítřejší nejvyšší denní 14 až 17 stupňů Celsia. Konec konců mluvili jsme o tom i s Barborou Kučerovou, zhruba před 50 minutami. A pokud vám ta meteorologická relace, takzvaná unikla, no tak vězte, že můj rozhlas, jméno, aplikace jistě znáte, vám přinese znovu a znovu opakování, kolikrát jim budete chtít. Stejně tak na audioarchivu na brno.rozhlas.cz. Teď ovšem na Prahu další hodiny dobrého odpoledne vítám hlavně všechny soutěže chtivé. Zatím si to jenom rozmyslete, jestli vám stojí za to zatelefonovat do studia kvůli knížce z nakladatelství Kazda, já bych ji doporučoval. Je to kniha Muž, který našel klid a můžete ji mít za dvě správné odpovědi trefě, která nastane už za malou chvilku, tedy její čas přichází. Nejdřív ale písničky Karla Zicha a BJ Thomase, které vás uvedou do další hodinky našeho odpoledního vysílání a v té se nám přihlásí třeba náš regionální stopař. A taky se podíváme do solární elektrárny ve Vladimírově u Brna. Ovšem, pozor, abyste věděli, jestli je to pravda nebo ne, musíte poslouchat. A co v učebnicích nebylo? I to se dozvíte od Martina Písaříka během následujících minut našeho vysílání. Ale teď pro jistotu 4 témata brněnské trefy, abyste už teď věděli, z čeho budete za chvilku vybírat. Brněnský hantec, rychlé šípy, fotbalové mistrovství světa a večerníčky. Telefon do studia 726 46 5200.
2: Český rozhlas Brno.

0: Situaci, která už teď, tedy 12 minut po 15. hodině, panuje na mnoha místech Jihomoravského kraje, no tak někde sem tam i sprchne. Tak právě proto o tom mluvím. Docela přesně popsal BJ Thomas. Ale to byl vlastně jenom předstupeň k další telefonické trefě soutěži, ve které dnes vítám soutěžícího Oldřicha. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Oldřichu, vybíráte jako vždy každý z našich soutěžících a každá z našich soutěžících dvě témata ze čtyř, které nabízím. Pro dnešek je to brněnský hantec, rychlé šípy, fotbalové mistrovství světa a večerníčky.
1: Takže já vybírám hantec a fotbal.
0: Děkuju za výběr, děkuju za otázky, tedy já jsem je vytvořil a jsem rád, že přijdou ke slovu, taky mi to dalo práce, ne, to nechci, abyste mě litoval, já jen, že jsem si říkal, že už dlouho nikdo právě o hantecu nechtěl ani slyšet, tedy mám tím na mysli, nechtěl soutěžit ve znalostech brněnského hantecu, tak jsem to měl říct. Takže dnešek, 9. červen, prolomil tu bariéru a vám jde o knížku Muž, který našel klid z nakladatelství Kazda. Za dvě správné odpovědi můžete mít. To se uslyší na konci té minuty, kterou právě spouštím. Brňák, který má noty v čistírně, má buď to výpověď ze zaměstnání, nebo má po detoxikační kůře, anebo má odebraný řidičský průkaz. Noty v čistírně.
1: Noty v čistírně.
0: Výpověď, detoxikační kůra, odebraný řidičák.
1: Asi ten řidičák odebraný.
0: A pojďme se podívat na mistrovství světa ve fotbale. Už tento pátek se naše fotbalová reprezentace utká v Mexiku s prvním skupinovým soupeřem. Jaký pak to bude tým? Tým Mexika, Jihoafrické republiky nebo Jižní Koreje?
1: Jižní Korea.
0: Minuta určená trefě ještě neskončila. Dvě odpovědi ovšem už máme, teď už jen počkám na ten závěrečný zvonec a trefy bude konec a pak se uslyší. Já se to musím naučit, místo tak se pak se uvidí. Teď vám to řeknu rovnou. Oldřichu, gratuluju, obě dvě odpovědi byly správné.
1: Bude to
0: tým Jižní Koreje, který v pátek otevře s našimi fotbalisty program fotbalového mistrovství, tedy aspoň pro nás, středoevropany. A samozřejmě, že ten Brňák, který má noty v čistírně, má odebraný řidičský průkaz. Takže gratuluju, teď vás poprosím o chvíli strpení na telefonu, abychom mohli mimo vysílání vyřídit formality. No a přeju vám dobré odpoledne.
1: Napodobně všem posluchačům.
0: Oldřich byl tím, kdo dnes získal cenu za dvě správné odpovědi. Budete zítra těmi na jeho místě. On totiž teď bude mít 2 měsíce povinnou pauzu. Ale možná, že zítra bude ještě větší mela. Mám tím na mysli hodně velký zájem o další hezkou knížku z nakladatelství Kazda. Poslouchejte Český rozhlas Brno. A když budete poslouchat i během písniček Lucie Vondráčkové a dvojice Marta a Athena Eleftheriadu, tak si řeknete, odkud pak asi se ozve ten regionální stopař. Zatím jenom naznačím, že náš kolega, regionální stopař Vojtěch Halaš, se byl dnes podívat na jeden neobvyklý jev na poli, na jedno velké srdce.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Páteční chovatelskou poradnu 12. června po 11. hodině věnujeme záchraně zvířat v přírodě i ve městě. Veterinářka Anna Zimová spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata Městské policie Brno a setkává se s různými zraněními nalezených zvířat. Poradí, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě nebo ve městě zraněné zvíře, v čem a jak ho transportovat k odborníkům nebo na koho se obrátit, pokud sami pomoc nezvládneme. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. K poslechu vás zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Tohle byla písnička, která ve většině případů prověří to, jak mají ohebný jazyk moderátoři. A ať už se jedná o tu českou verzi, kterou jste právě slyšeli v podání Marty Ateny Eleftheriadu, ne každý má ohebný jazyk vůči řečtině, tak by to mohlo být i v tom originále od Creedence Clearwater Revival. Jo, tak tentokrát jsem to řekl bez přeřeku. A teď vám řeknu bez přeřeku, že se hlásí Vojta Halaš.
1: Regionální stopař. Živě přímo

0: ta místní krajiny přitahuje pozornost profesionálních i amatérských fotografů. Výhled ze země, který mám teď já, je sice na obě srdce, i okolní pole a kopce krásný, ale zážitek z těch srdcí kompletně vystihne až pohled z vrchu, třeba z dronu. Majitel tohoto pole Marek Gregorovič hospodaří společně se svým synem a otcem na rodinné ekofarmě. Seč, která na poli proběhla, měla za cíl zbavit porost až 90% plevelu, v tomto případě právě vlčích máků. A pole ponechal rozkvést záměrně, věděl, že místní krajinu často vyhledávají právě fotografové a očekával, že rozkvetlé vlčí máky pro ně budou vděčným tématem. Zemědělci bylo líto fotogenické máky kompletně zlikvidovat a tak ho napadlo, že by sekačkou mohl vytvořit tato vysekaná srdce a daroval je své ženě k 30. výročí svatby. Vytvarování srdcí měl prý hotové zhruba za pouhých 15 minut, ano, a pomohl mu i GPS systém.
1: No tak všechno si to dávám dohromady, jak to popisuješ, a nemaje žádného drona, tak se musím zeptat, jak jsou vlastně ta srdce z vlčích máků velká a dokdy vlastně na poli zůstanou?
0: Já jsem si je obešel a podle mých skromných odhadů obě srdce měří okolo 30 metrů na šířku a 40 na délku. No a jak dlouho vydrží, záleží především na počasí. Jak zmínil Marek Gregorovič, mák nesmí v makovičkách dozrát a proto je nutné ho ještě před dozráním posekat. No a já, jelikož se začíná docela silně zatahovat, obloha, doufám, že tady ještě nezmoknu.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, mírně vystrašený z meteorologických podmínek, ale my jsme si o tom říkali vlastně dnes s Barborou Kučerovou, že nás to stejně postihne na celé jižní Moravě, a to až minimálně do konce pracovního týdne. Vojta se byl podívat na srdce z vlčích máků nedaleko Šardic. Možná se tam vydáte taky, dokud tam budou. Vojto, děkujeme.
0: Díky a pěkný den.
1: Hezké odpoledne vám všem, kteří posloucháte.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A pokud ještě vydržíte, tak se dozvíte, že investigativní tým Radiožurnálu dosledoval případ fotovoltaické elektrárny u Brna, která dlužila státu 43 milionů korun. Ministerstvu průmyslu se v loňském roce podařilo z firmy získat 13 milionů. Podrobnosti přineseme už za pár chvil v našem dobrém odpoledni.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Před 4 minutami bylo 3:30. Za celý vysílací tým vám přeju dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Stát se i po více než 16 letech od boomu fotovoltaických elektráren vypořádává s následky podvodů, kterých se někteří podnikatelé v roce 2010 dopouštili. Za loňský rok Ministerstvo průmyslu a obchodu vymohlo od jedné takové elektrárny poblíž Sokolnic u Brna 13 milionů korun jako náhradu škody. Dalších 30 milionů ale stát ještě vymáhá. S podrobnostmi k tomuto tématu je teď připraven na naší lince Vít Kubant z investigativní redakce Radiožurnálu. Přeju dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč má fotovoltaická elektrárna ministerstvu doplácet 43 milionů korun?
1: Firma provozovala elektrárnu od roku 2010, kdy získala garantovanou výkupní cenu, jenže energetickou licenci tehdy dostala podvodem a soudy došly k závěru, že se podnikatelé neprávem obohatili o zhruba 370 milionů korun. Společnosti tak propadl poměrně velký majetek a hotovost a zbývalo státu doplatit 43 milionů. Ministerstvo průmyslu a obchodu původně s vymáháním částky otálelo, nakonec ale vydalo exekuci na výnos z prodeje elektřiny a za loňský rok tak získalo zpět 13 milionů korun.
0: Teď je otázka přímo na snadě, jak se stát dostane k těm zbylým 30 milionům?
1: To zatím není úplně jasné. Na základě rozsudku firmě Energetický regulační úřad odebral energetickou licenci, což v praxi znamená, že nemůže dál elektřinu vyrábět a navíc by ani novou licenci nemohla získat. Další postup pak nechtělo Ministerstvo průmyslu a obchodu specifikovat. Jeho mluvčí Štěpánka Filipová pouze řekla, že budou postupovat podle zákona o majetku České republiky.
0: Řekl jste, nemůže dál elektřinu vyrábět. Znamená to tedy, že ty fotovoltaické panely nejsou využité?
1: Nebyly využité asi jen 3 měsíce, nyní už mohou opět vyrábět elektřinu. Vlastník té původní společnosti Papeno 2 Václav Šindelář totiž elektrárnu odkoupil, nověji tak vlastní firma Papeno 4, ta splnila všechny podmínky, především tedy tu bezúhonnost a v březnu získala od energetického úřadu licenci na výrobu elektřiny. V takovém případě pak nevadí, že za tou společností opět stojí už dříve za podvod s fotovoltaikou odsouzený Šindelář. A když se vrátím k té předchozí otázce, jak se stát dostane ke zbývajícím 30 milionům korun, tak Šindelář nám nyní napsal, že právě tato druhá společnost obchodující s elektřinou uzavřela s ministerstvem splátkový kalendář. Ten by měl být nastavený v závislosti na reálné výrobě fotovoltaické elektrárny.
0: Co přesně podnikatelé při výstavbě elektrárny provedli?
1: Dvojice podnikatelů se snažila, jak už bylo řečeno, jižně od Brna vystavět fotovoltaickou elektrárnu nazvanou Vladimírov, tak aby stihla dokončit v roce 2010 a získala tak energetickou licenci. Vše museli stihnout, protože od dalšího roku klesla garantovaná výkupní cena o víc než polovinu, jenže elektrárnu dostavět nestihli a tak nechali sfalšovat některé dokumenty, které tvrdili, že je již elektrárna kompletní. Licenci tak sice získali, ale podle soudů to bylo podvodem.
0: A jak se tedy k celé kauze odsouzený podnikatel Šindelář staví?
1: No, on se závěry soudu dlouhodobě nesouhlasí a poukazuje na údajné nesrovnalosti nebo na to, že podle něj nesouhlasí ani výše škody. Uvedl, a teď cituji, že bohužel obžaloba ani rozsudek vůbec nekorespondovaly s realitou. Konec citace. Mluví o tom, že to celé byla vykonstruovaná kauza a byli odsouzeni neprávem.
0: To byly podrobnosti od Víta Kubanta z investigativní redakce Radiožurnálu, tedy podrobnosti k případu fotovoltaické elektrárny u Brna, která dlužila státu 43 milionů korun. Víte, děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
1: Děkuji, hezký den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
0: Co v učebnicích nebylo? To je cyklus, který z našeho dobrého odpoledne jistě znáte. Ani dnes nebude chybět. A ptám se vás rovnou, máte rádi křížovky? Historii jejich vzniku nám už za chvilku přiblíží Martin Písařík.

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Brno.

Milí posluchači, vážené posluchačky, ještě jedna meziplanetární cesta, ještě jedno nebeské volání a potom taky Davidův song a bude čas nových zpráv s Věrou Šendekovou na vlně Českého rozhlasu Brno. No a potom už znovu čas na humoriádu. I dnes bude mít tahle hodinka svého hosta, bude jim Miroslav Hanuš. Neloučím se definitivně ve 23 hodin naslyšenou v noční lince.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Městská část Brno-Sever přes léto opraví 6 škol. Na post nového rektora JAMU v Brně je navržených 24 osobností. Zemědělci nesmí při hubení hrabošů už používat zvýšené dávky jedu. Zítra bude zataženo, déšť, teploty do 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Vedení městské části Brno-Sever plánuje investovat přes 130 milionů korun do opravy celkem 6 škol. Veškeré stavební práce se mají stihnout o letních prázdninách. Jedná se zejména o nová zateplení, rekonstrukce střech nebo systémů na zachytávání vody. Další plány představuje lidovecký místostarosta městské části Brno-Sever Martin Glogar.
2: Dvě takové zajímavé investice jsou jednak výtah, který děláme na základní škole zemědělská. Jedná se o venkovní výtah, který bude sloužit k řešení pro děti na vozíku. Druhý zajímavý projekt je budování zázemí pro hybridní lesní školku na ulici Provazníkova, která bude součástí základní školy Jak Brno na náměstí Republiky.
0: Akademický senát Janáčkovy Akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 jmen. Po 10denní lhůtě na potvrzení nebo odmítnutí kandidatury škola zveřejní seznam uchazečů, kteří do volby skutečně vstoupí. O novém rektorovi by se pak mělo rozhodovat na začátku září. Nové volby vyhlásil akademický senát po odvolání Barbary Marie Willis z funkce rektorky. Senát jí vytýkal především způsob řízení školy. Willis kritiku odmítla. Zemědělci ode dneška nesmí při hubení hrabošů používat zvýšené dávky jedu kladeného do nor. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zrušil mimořádné nařízení, které jim to od dubna umožňovalo. Hrabošů od té doby výrazně ubylo, vyplývá to z plošného monitoringu ústavu, vysvětluje jeho mluvčí Petra Hrabčáková.
3: Monitoring potvrdil, že populace hraboše polního na konci jara zaznamenaly významný pokles, a to ve 12 ze 13 sledovaných krajů. Pokud aktuální situaci s průměrem 128 aktivních východů z nor na hektar srovnáme s novým letním prahem škodlivosti, pohybujeme se už pod ním.
0: Zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš, by mohl být mírnější, navrhuje to skupina koaličních poslanců v čele s Radimem Vondráčkem z Hnutí ANO. Dotaci nebo veřejnou zakázku by firma člena vlády nemohla dostat jenom od toho rezortu, který daný ministr řídí. Podle předkladatelů jsou současné zákazy moc plošné a zbytečně dopadají třeba i na malé obce. Martin Dvořák z Hnutí STAN návrh kritizuje s tím, že místo, aby zákon chránil veřejné peníze před vlivem politiků, chrání politiky před zákonem.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě zataženo s občasným deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, denní vystoupí na 14 až 17. Vítr slabý, přes den mírný a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V odpolední dopravní špičce se zdržíte na průtahu s Znojmem, Břeclavy, u Slavkova, u Brna, také s Kuřimi na Lipůvku a v okolí, všude zhruba 10 minut. Nejdelší zdržení je pak na dálnici D1 v nesouvislé koloně a silném provozu mezi Kývalkou a Brnem. Kolona je tam až na 20 minut. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak. Ano, ano.
0: Abychom si to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena, to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Abychom se věděli. Otužuju se, že si namočím hlavu, pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvarem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, nikdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem vlastně nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím
0: vás. Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Jo. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že... A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme začít.
1: Jsem, ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka
0: tak.
1: Jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. A já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho K měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocenej jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to tady... Tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Jsem se hezky učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený. Takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera. Tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale. Tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět nahý, že jo? A hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka... Ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo? V čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli? A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vezme si jenom halenku.
1: No nestihne to, že jo? Jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco... Obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo co, ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní Humoriády přeji Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera, a vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, aha, proto se nám to asi propojilo. To,
4: dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. To bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne,
2: špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Ne, neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte, to jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, no, tak to
4: tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, jemu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučila.
5: Tak Ačko dám.
2: No, nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodné, že jste zavolal, no shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo?
6: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně,
4: dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se chce dostat, jestli ten papoušek a jestli podat ještě umíte krásně tu kyselnu herunovou základ.
4: No, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
6: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho
4: Přeučila.
2: Dobře, máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky nám říká, stop, to není pravda. Znova. A spíš

Zřejmě takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mě tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Svrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmášknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčík. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, ano, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak až jsem se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by, ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, a nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou, ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečený, no. Takže nás přehlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude, jo, lepší v rámci, no, všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy, výborně. Z Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru.
1: Švormovou?
0: Ne, Švormovou.
1: Aha.
0: Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, mm-hmm, že ho zakladatele, myslím, že zakladatele Tobogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi. Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička. ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let, a řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem z Olomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal, oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu, já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase, já jsem Jiří Stejskal, v Praze mě udělali výstavu, moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko, tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B číslo 90 011 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady je Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: Že se mi líbala ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
4: Zdravím vás oba dva, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek ne, zarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Haló. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Ty už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Děkujeme se moc hezky.
3: Díky.
1: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem,
1: jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mm-hmm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Haló?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karel Zbojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a psala tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Waldemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě, abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, ona už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžejní přátelé, a to je vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný děti. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chleb jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěž bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bysme museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný
2: tak díky,
1: den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Do 2 let by se měl zdvojnásobit počet center duševního zdraví. Prušánky staví nové patro pro hudební školu. Ve Znojmě se dnes na veřejné debatě sejde 6 starostů města. Zítra bude zataženo a déšť, teploty do 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V České republice začalo fungovat nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Je na klinice adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Nabídne komplexní léčbu pro závislé lidi se špatným sociálním zázemím. Celkem je u nás 51 center duševního zdraví a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO se už připravují další.
2: Odhaduji na základě plánů, které máme, že by do 2 let jsme měli mít minimálně 75 center duševního zdraví. Většina z nich se stará o pacienty se závažnými duševními onemocněními, ale jsou i centra specializovaná na děti nebo na starší pacienty.
0: Dělníci v Prušánkách na Hodonínsku začali stavět nové patro pro uměleckou školu. Bude jako nástavba ke stávající základní škole, kterou řemeslníci rekonstruují od loňska kvůli problémům se statikou. Děti by se tam mohly začít učit v září 2027, upřesnil starosta Zbyněk Němeček z Pirátů. Náklady na rekonstrukci a stavbu vyjdou na bezmála 200 milionů korun. Lidé ve Znojmě se dnes můžou zúčastnit diskuze 6 dosavadních starostů a starostky Znojma. Setkání začne v 18 hodin v centru Louka. Současný i bývalí starostové společně proberou, jak se Znojmo za posledních 16 let jejich působení změnilo.
3: Pozvání přijali všichni čelní představitelé Znojma od roku 2010. Diskuze by podle radnice měla být spíš apolitická. Šestice lidí, kteří se ve starostovském křesle za tuto dobu vystřídali, budou mluvit o významných projektech města i osobních vzpomínkách spojených s výkonem funkce. Setkání Znojmo uspořádalo jako součást oslav 800 let od povýšení na královské město. Ze Znojma Šimon Franc, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalistky Žabin Brno posílila před novou sezónou česká reprezentantka Monika Fučíková. 24letá křídelnice strávila poslední 4 roky v Chomutově. České vicemistryně informovaly o jejím příchodu na klubovém webu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě zataženo, občasný déšť, teploty v noci nejméně 15 až 12 stupňů, denní zítra nejvíce 14 až 17 stupňů. Vítr bude slabý, přes den mírný, rozptylové podmínky většinou dobré až mírně nepříznivé a biozátěž mírná. Vliv zvlněné studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Cestování po silnicích jižní Moravy už bude příjemnější, většina kolon se částečně rozjela, přesto stále ještě počítejte se silným provozem a krátkým zdržením na průtahu Znojma Břeclavy okolo 5 minut. Silný provoz je také na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Prahy. Zdržíte se ale od 189. postí 96. kilometr maximálně 5 minut. Na D2 podobné zdržení a kolona nesouvislá od 15. po 0. kilometr. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: 17 hodin a 4 minuty začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno pravidelný publicistický pořad Den v kraji, u jehož poslechu vás dnes vítá Sandra Silná. Už za chvíli uslyšíte přehled nejdůležitějších zpráv, který přinese Věra Šembeková. Před 17:45 se spojíme s brněnskými meteorology kvůli podrobnější předpovědi počasí. A připraveny jsou pro vás i reportáže, souhrn černé kroniky a před koncem této hodiny také přehled zítřejších očekávaných událostí. Příjemný poslech a pěkný podvečer ve společnosti Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vítejte u souhrnu událostí dnešního dne v Jihomoravském kraji. Stavbaři dnes dokončili po 4 měsících ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Skončily tak nejnáročnější práce, které obtěžovaly obyvatele z okolí, oznámil dnes generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek. Trať za více než 1,75 miliardy korun má být uvedena do provozu v závěru příštího roku. 85% nákladů na stavbu získal podnik z evropských dotací. Soukromý investor plánuje v Adamově na Blanensku postavit místo části zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by tam mohlo bydlet 1200 lidí. Investor potřebuje změnu územního plánu. Schválit jim musí adamovské zastupitelstvo. Město chce mít také smlouvu s podmínkami pro investora. Má zahrnovat i finanční záruku pro případ dalších investic, například na infrastrukturu nebo sociální služby, vysvětluje nezávislý radní Petr Kupka.
2: Potom město bude záruky schopno financovat nebo kofinancovat navýšení kapacit tady těchto služeb.
1: Vedení městské části Brno Sever opraví 6 škol za více než 130 milionů korun. Veškeré práce se mají stihnout o letních prázdninách. Jedná se zejména o nová zateplení nebo rekonstrukce střech, informoval lidovecký místostarosta městské části Brno Sever Martin Glogar. Brněští celníci zadrželi 800 kilogramů nelegálního kratomu, informovalo o tom generální ředitelství cel. Kvůli pokračujícímu vyšetřování neuvedlo další podrobnosti. Podle mluvčí generálního ředitelství Martiny Kaňkové jde o největší záchyt v historii Česka. Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. Zájemců bylo skoro 700, o 30 členech rozhodl los ombudsmanovi, budou přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června, pokračuje ochránce práv dětí Martin Beneš.
3: Zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
1: Výsadbou více než 4,5 tisíce stromů a 3 tisíc keřů skončila ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku první etapa projektu, který má zlepšit tamní životní prostředí. V budoucnu by mělo být vysázených dřevin celkem 16 tisíc. Podle mluvčí města Olgy Svoják by mohlo být hotovo na jaře příštího roku. Celý projekt bude stát asi 60 milionů korun. Město získalo evropské dotace.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 17 hodin a 13 minut teď vítám na telefonu a ve vysílání Báru Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne, dobrý podvečer.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak jaké máme počasí momentálně v Jihomoravském kraji?
2: A většinou je zataženo a teplota už postupně klesá a teď se nejčastěji pohybuje mezi 20 a 23 stupni Celsia. A krom toho zatažená, tak už na jih kraje, respektive na Strážnicko teď nejvíce, se dostávají srážky, na Strážnicku teď přešla nebo přechází bouřka, ten déšť může být chvílemi intenzivnější a ty ostatní srážky, které na naše území postupují, zatím by měly být bez bouřek.
1: Jak se bude charakter počasí vyvíjet v následujících hodinách v noci a nad ránem?
2: Ta zatažená obloha by měla vydržet, i během noci bude doprovázena občasným deštěm a teploty by měly postupně klesnout mezi 15 až 12 stupňů Celsia a také bude postupně slábnout i ten vítr, ten teď někde fouká i s rychlostmi okolo 10 metrů za sekundu, což je nějakých 36 km, 35 km v hodině a do rána by měl slábnout a na vítr slabý a měl by postupně foukat ze severních směrů.
1: No a co zítra ve středu 10. června? Máme si připravit deštníky. Jaké bude zítra počasí?
2: Ano, zítra bych bez deštníku taky nevyrážela ven. Očekáváme zataženou oblohu. Občas se ten déšť vyskytovat bude a bez deštníku bych zítra nechodila určitě nikam večer, protože ty srážky by měly četnější být právě v těch večerních hodinách a pak také v noci na čtvrtek a k tomu se vážou i teploty, které zítra během dne moc nepovyrostou a od těch minim se výrazně lišit nebudou. Maxima by měla být mezi 14 a 17 stupni Celsia.
1: Zdá se, že příroda se tedy raduje z deště. Jak to bude ve čtvrtek? Můžete ještě nastínit výhled na čtvrtek?
2: A čtvrtek bude v podstatě stále stejný v uvozovkách, bude s velkou proměnlivou oblačností, a stále bude docela deštivý, během dne se ta oblačnost může trošičku zmenšit a být proměnlivější a na mnoha místech budou během dne přehánky, ojediněle se ve čtvrtek může objevit znovu i nějaká bouřka a srážky budou potom večer postupně ustávat. Čtvrteční teploty zatím očekáváme mezi 17 a 21 stupni.
1: Báru, prosím, řekněte nám ještě také teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 9. červen.
2: Maximum pochází z roku 2014 ze Strážnice, kde teploměr ukázal 34 stupňů a 8 desetin a minimum pak z roku 1940 ze Křtin na Blanensku, kde to minimum zůstalo půl stupně nad nulou.
1: Tolik tedy Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme a krásný podvečer, brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Předpověď počasí tedy máme za sebou a nás nyní čekají další písničky a také reportáže, tak zůstaňte s námi, posloucháte Den v kraji.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Český rozhlas Brno.
1: Lidé na Mendlově náměstí v Brně si po celý červen mohou prohlédnout výstavu Brno v číslech. Tu připravilo datové oddělení brněnského magistrátu. Na náměstí stojí 10 panelů plných nejaktuálnějších statistik o obyvatelích, bydlení, dopravě nebo o cestovním ruchu v Brně. Některá zajímavá data s redaktorem Jakubem Hollerem probíral moderátor Pavel Kašpar.
2: Součástí datových průzkumů jsou i ankety spokojenosti Brňanů. Zajímalo by mě, s čím jsou spokojeni nejvíce a s čím naopak

0: Jakube, v jakých oblastech se Brno zlepšilo?
1: V Brně a v celém jihomoravském kraji se čím dál tím více daří vědě. Například v meziročním srovnání statistici pozorují více vědecko-výzkumných pracovišť a vyšší výdaje na výzkum. V Brně bylo loni také více vysokoškolských studentů, necelých 70 tisíc. Data také ukazují, že se absolventi vysokých škol uplatňují v zaměstnání stále více. Bez práce jich loni byly jen 2%. Co vychází také pozitivně, je každoroční zvyšování průměrné mzdy, která v Brně loni dosáhla na skoro 60 tisíc korun hrubého. Co už ovšem tak pozitivní není, je zjištění, že muži vydělávali v průměru asi o 20 tisíc korun více než ženy. A tento rozdíl se v Brně dlouhodobě zvětšuje. Předloni to bylo 18,5 tisíce korun.
0: Součástí výstavy jsou i údaje o obyvatelích. Jak se vyvíjí počet lidí v Brně?
1: Po čtvrté v řadě meziročně roste. Loni ve městě žilo přes 404 tisíc lidí. Nejvíce, asi 2/3, je ve věku 15 až 64 let. Narůstá ale počet lidí v seniorském věku a s ním se zvýšil i průměrný věk, který byl loni 42,86 roku, o 12 setin více než předloni. Počet starších lidí má v Brně navíc podle propočtů demografů stále růst a magistrát kvůli tomu musí plánovat výstavbu nových domovů seniorů. Jinak v Brně přibylo také cizinců. Loni jich bylo celkem přes 68 tisíc. Přibližně polovina je ukrajinské národnosti, nasledují Vietnamci, Rusové a Indové. Slováci ale ve statistice nefigurují. Ne, že by jich bylo samozřejmě v Brně málo, důvodem je náročnost určení jejich počtu. Někteří Slováci se totiž na českých úřadech k trvalému pobytu nemusí hlásit. A přidám na závěr jeden ještě takový zajímavý údaj. Ubývá výpůjček v městské knihovně Jiřího Mahena. Zatímco loni jich bylo přes milion, předloni to bylo o 280 tisíc víc.
2: Podrobně můžou lidé výše uvedená data prozkoumat na vystavených panelech na Mendlově náměstí po celý červen. V září se pak přesunou na Moravské náměstí. Přehled statistik Brno v číslech nám v rozhovoru s moderátorem Pavlem Kašparem představil reportér Jakub Holer. No a za chvíli se budeme věnovat dalšímu důležitému tématu, a to je rozšíření brněnské spalovny.
3: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: 350 tisíc tun odpadu ročně. Tolik materiálu spolkne brněnská spalovna komunálního odpadu, kterou teď rozšiřují dělníci. Demolují domy, které uvolní místo třetímu kotli. Projekt za víc než 5 miliard korun se týká právě stavby velkého kotle a obnovení kolejí, po kterých bude smetí ke spálení jezdit. Stavbaři kapacitu výrobny tepla a elektřiny navyšují o třetinu, a to proto, aby do Brna mohli po roce 2030 svážet odpad i samosprávy, které jsou zatím závislé na skládkování, které čeká zákaz.
1: Ta valná část budov ještě minulým týdnu stála.
2: Michal Kačírek, mluvčí odpadové firmy Sako, ukazuje na bagry, které rozebírají zdi domů kousek od vjezdu s váhou, kudy do areálu přijíždí popelářská auta.
1: Stávali tady dílny mistrů, dílny dělníků, byla tady chemická úpravna vody, toto všechno šlo vlastně nyní k zemi.
2: Vedle se tyčí vysoká budova s ještě vyšším komínem. Uvnitř spalují tuny odpadu dva velké kotle, ve kterých šlehají plameny až do výšky asi 15 metrů.
1: Kotle jsou vysoké 24 metrů, takže on je obepíná panelák v podstatě o 9 patrech.
2: Vedle nich stál dřív i třetí kotel. Prázdné místo po něm dělníci zaplní, ovšem ne na výšku. Zmíněný 9-patrový panelák položí vodorovně na zem.
1: Ten nový kotel bude mít ještě lepší vlastnosti a kvality, co se týče technologie čištění spalin.
2: Blíž ke kotlům povede i železniční vlečka, kterou dělníci v další části areálu obnovují.
1: Tady nějakých 13 let vlak neprojel, to znamená, někdy byly náletové dřeviny.
2: Vlaky s odpadem do Brna z jiných měst přitom jezdí po kolejích už teď, ale končí na nádraží ve Slatině.
1: A o toto potom přivážíme velkoobjemovými kontejnery.
2: Ke spalovně anebo třídící lince má od ledna příštího roku jezdit jeden vlak denně.
1: Ušetříme až 20 popelářských vozů.
2: Dělníci musí všechno stihnout dokončit do konce roku 2028, což ale neodpovídá podmínkám, na základě kterých firma Sako na projekt za skoro 5,5 miliardy korun získala dotaci ve výši 2 miliard a 800 milionů korun, říká generální ředitel společnosti Karel Jelínek.
3: Předpokládáme, že k nějakému krácení dotace dojde, nicméně nebude to mít vliv na návratnost celého projektu.
2: Nedokáže ovšem říct, o kolik peněz z dotace Sako přijde. Zdržení způsobili brněnští zastupitelé, když v roce 2023 v tajném hlasování rozhodli o tom, že projekt vysoutěžený za víc než 4,5 miliardy korun je nutné přepracovat, aby pak o dva roky později schválili takřka totožný projekt, ale o miliardu dražší, což kritizovala třeba opoziční zastupitelka Jana Drápalová ze strany Zelených.
4: Je dobře, že se potvrdilo, že ten původně připravený projekt byl připravený správně a že i po té revizi se vlastně soutěžila téměř ta stejná záležitost, jako byla původně připravena k realizaci. Nejhorší na tom je, že jsme se dostali do časové tísně.
2: Firma Sako si teď vypočítává újmu, kterou jí politici způsobili a kterou budou chtít dokrýt z rozpočtu města. Kdy s výslednou cifrou přijdou, nejde podle ředitele Karla Jelínka říct.
3: Přesný termín nemůžeme určit teďka. Právě vzhledem k tomu, jak dlouho to může trvat, tak jsme prodloužili společně s magistrátem tu promlčecí lhůtu.
2: Čas na kvalifikovaný výpočet mají následujících 10 let. Po nich bude vše promlčeno. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
5: Den v kraji.
0: Česko by mělo mít pilota vesmírné lodě, a to Aleše Svobodu. Novinky o tomto českém astronautovi ve výcviku uslyšíme už za chvíli.

0: Pořadu Den v kraji vám nyní v 17 hodin a 39 minut můžeme oznámit, že Česko je zase o krok blíž vlastní misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta a brněnského rodáka Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky.
1: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
2: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. Vše ještě musí podle Aleše Svobody schválit mezinárodní partneři stanice.
3: Ta posádka je čtyřčlenná, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici. Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
4: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí, anebo výzkum rakoviny.
2: Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
5: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili veškerý program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru. Kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Tolik o misi do vesmíru a astronautovi z Brna Aleši Svobodovi. Za chvíli bude pořad Den v kraji pokračovat černou kronikou.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Pořad Den v kraji pokračuje v 17 hodin a 50 minut černou kronikou. Závěr května byl v jihomoravské metropoli ve znamení rozsáhlé kontrolní akce cizinecké policie. Dvě desítky policistů se zaměřily především na odhalování nelegálního zaměstnávání cizinců a také na trestnou činnost související s padělanými či pozměněnými doklady. Výsledkem bylo zajištění 14 občanů jednoho ze států Střední Asie, kteří vykonávali nelegální práci. Při silniční kontrole policisté odhalili také řidiče, který předložil padělaný moldavský řidičský průkaz. Brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kilogramů kratomu, určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii České republiky, řekla mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kratom v Česku figuruje na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Dospělí lidé si jej mohou koupit v licencovaných prodejnách. Licenci na prodej kratomu má podle seznamu ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Užívání kratomu v Česku výrazně roste, zkušenost s ním má až několik procent dospělých a více než desetina mladých. A z webu jihomoravských policistů ještě jedna událost z Blanenska. O obrovském štěstí mohou mluvit chodci, kteří včera v podvečer na poslední chvíli uskočili před nákladním vozidlem, které najelo na krajnici. Sjelo do silničního příkopu a mířilo přímo na ně. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Při incidentu se zranil spolujezdec v autě a oba chodci, kteří utrpěli lehká zranění během toho úskoku před kamionem. Příčina nehody je zatím neznámá a policisté ji vyšetřují. Za chvíli vám ještě řekneme, jaké události čekáme zítra. Tak dál poslouchejte pořad Den v kraji.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hodina vymezená pro pořad Den v kraji se sice chýlí ke konci, ještě ale stihnu stručný výběr ze zítřejších očekávaných událostí. V Kyjově na Hodonínsku se 10. června 2026 mohou lidé zúčastnit jednání o družstevním bydlení na mlékárně. Středa také přinese další schůzi Rady města Brna. Zabývat se bude mimo jiné harmonogramem přípravy rozpočtu města na rok 2027 anebo návrhem na podporu významných sportovních akcí konaných v Brně v roce 2026. Divadlo Husa na provázku ve stejný den uvede premiéru inscenace Everybody Hurts, sestavené z příběhů diváků. No a Národní ústav lidové kultury zítra na tiskové konferenci představí program 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. A určitě také můžete počítat s tím, že i 10. června 2026, tedy zítra, se opět ozve pořad Den v kraji. Hezký zbytek dne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dělníci dnes dokončili ražbu tramvajového tunelu k brněnskému sídlišti Kamechy. Cenový strop u nafty zítra klesne zpět pod 40 korun za litr, také benzín zlevní o pár haléřů. Veterináři budou provádět povinnou evidenci psů. Zítra bude zataženo a déšť, teploty do 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Dělníci dnes prorazili tunel pro tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Spotřebovali přitom skoro 5 tun trhaviny. Více než 300 metrů dlouhý tunel teď musí pracovníci vybavit technologiemi. Cestující se po nové trati projedou na konci roku 2027, dodává generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
2: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 tisíc lidí, což je v podstatě taková malá česká nebo moravská výska.
0: Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z témat dnešní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsuší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc. Na vyhodnocení situace je ale podle něj ještě čas. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 40 haléřů, to je o 10 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Už za 3 týdny začne v Česku fungovat nový centrální registr psů, spustí ho ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Registrace je povinná, budou ji provádět veterináři při přeočkování na vzteklinu nebo čipování. Kontrolu bude provádět státní veterinární správa, pokračuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
3: Zákon stanovuje za nesplnění registrace fyzickým osobám pokutu až 50 tisíc korun, u právnických osob je to potom až 300 tisíc korun, ale my rozhodně nepředpokládáme, že by k tomu docházelo nějak často. Konec konců stejné pokuty jsou i u toho povinného čipování, které už několik let platí, a jsou to skutečně jednotky případů.
0: Poplatek za zápis psů do centrální evidence bude v řádu nižších stovek korun.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude zataženo s občasným deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 14 až 17 stupňů. Vítr slabý, přes den mírný a biozátěž mírná. Vliv zvlněné studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Většina kolon na silnicích jižní Moravy se už rozjela, na D2 se ale stále zdržíte v nesouvislé koloně od 9. po 0. kilometr asi 10 minut a na nehodu pozor ve Vyškově v Brněnské ulici, zasahují tam i záchranáři. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu. Právě začala dnešní druhá hodina pravidelného pořadu Morava krásná zem a z brněnského studia vás zdraví Karel Hegner. Moravanka nám zahrála a zaspívali dokonce manžele Osičkovi s Moravankou. Paráda. Tady v Brně je docela dusno, jako by mělo za chvíli pršet, ale zatím nic, tak uvidíme. No. Možná, že u vás již deštíček kropí zahrádky, pole, louky a hned celé pedýchá. No. Nevím, jak jste na tom. Ovšem pozor, naše dechy jsou připraveny vám pěkně zahrát. Tak dobře poslouchejte. A pokud chcete pozdravit někoho blízkého, tak číslo zní 726465200. Svátek neslaví Stanislavy, taky dnes v poledne jsme popřáli několika Stanislavám známým i méně známým, ale od srdíčka. Tak první gratulace písemná, mám jich tady opravdu velmi má. Malinko. Dnes má narozeniny kamarád, muzikant pan Stanislav Lukeš z Nivnice. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí a lásku, boží požehnání přejí manželka, děti s rodinami, sourozenci, muzikanti dechové hudby Nivničanka, Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tolik úvodem a písnička Ivo Horky, Antonín Pernička, Řekni mě, milá a Stříbrňanka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, a ze Stříbrňánku Karel Blaha, Vojta Horký, to už je taky nahrávka staršího data, ale paráda. František Vřesovice, Františku, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Hegner. Já bych chtěl dneska popřát mým mladým přátelům, mimo vnukovi Jakimovi Sislovýmu, jeho bratrancovi Ondrovi Sislovýmu a jeho kamarádům, spolužákům Milánovi Kučerovi a Marku Šťastnému ke zdárnému ukončení studia na Univerzitě Mendlové v Brně. A přeju jim života, aby se jim dařilo, aby byli spokojení, aby jejich přátelství dál trvalo, aby se naštěvovali a potěšili se. A ještě bych chtěl tak jenom popřát jako na radosti manželům, či to vlastně Boženka a Joška Jankujový z Násedlovic. Jenom tak pro potěšení na dlouhové přátelství.
1: Dobře, Františku, a co studovali na Mendelce? Můj synátor tam taky studoval, taky je inženýr, no.
2: Já, ten tam studoval ne tu mechanizaci, a taky s ním ti dva chlapci, jeden je tam od Slavkova a druhé od tam, od Sírovice, tam u Rajhradu.
1: Ano.
2: Ti studovali tady tuto mechanizaci a ten Ondra, ten bratranec, studoval nějakou, lékařství, zemědělství, lékařství.
1: Tam těch oborů je plno, takže opravdu těch akreditovaných je tam hodně.
2: Ještě jsem přitím zapomněl na jedného vnuka, který včera dokončil bakalářský studium na vysoké škole, kde studuje logistiku v Uherském Hradišti. Tak mu taky blahopřeju, že to vzdálně dokončil, to bakalářský studium.
1: Ano, to je první krok a pak na magisterské udělat zkoušky a pokračovat. Tak máte radost, šikovní kluci, vás musí moc těšit, Františku.
2: Mám, pane Hegner, velkou radost.
1: Tak se mějte krásně a děkujeme.
2: Děkuju moc krát.
1: Naslyšenou a naviděnou, možná v srpnu. Ano, ať se daří. Naschledanou. Maruška, újezd u Valašských Klobouk, Maruška Maňasová. Mařenko, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer. Já bych chtěla, pane Hegner, dneska popřát k svátku ze srdce mojí milé sestřičce Staničce Malinové z Dobrkovic. Pevné zdraví, mnoho štěstí, stále dobrou náladu. To jí přeje sestra Marie Maňasová z újezda Obrovský Klobouk a celá rodina.
1: Ano, to byla gratulace k svátku, však milá, tam nemusí člověk nějak, že jo, se roztahovat, rozšířovat. Stačí to od srdce takhle popřát a je to fajn.
3: No, je to my se máme rádi.
1: No, to je krásné. I kdybyste se neměli rádi, nevím, jestli byste posílala gratulaci. Ačkoliv někdy i to je možné, že si najdou takhle cestu. Já si myslím, že už si tady taky našli takhle cestu k sobě, protože někdy ty rodiny, že jsou rozházené, to jsou vztahy rodiče, děti, nebo prostě i tak. A někdy prostě najednou se to zlomí a popřejí a už to tam jede. Už je zase to všechno na správné cestě. Maruško, mějte se moc hezky.
3: Aj vy, moc děkuju.
1: Taky.
3: Naschledanou.
1: A my posíláme písničku Miloš Procházka, Zdeněk Baťka, Lásku jsem našel a Vlčnověnka, Joška Malina, Laďka Hurábová.

0: tak jsme si připomněli Jošku Malinu, ten naspíval mnoho krásných písniček, teď už s Vlčnovenkou nespívá, ale je to potěšení, ty starší nahrávky s Laďkou Hrabovou zaspívali tento duet. Hynek z Brna se dovolal, Hynek Zavřel, spisovatel. Hinku, co máš na srdci, povídej, dobrý večer.
1: Karličku, zdravím Radio Brno, zdravím tvého zvukového mistra, nebo není tam náhodou mistrině?
0: No, ano, ano.
1: Takže takhle. Já bych chtěl poděkovat dneska všem, protože dneska jsem se před x rokama narodil, mám narozeniny a dostal jsem stovky a stovky blahopřání. Já jsem totiž bláznivý dědek, já mám Facebook, já mám Instagram, já mám WhatsApp, já mám prostě všechno a na všech těch, co nikdy nenávidí, ti důchodci někteří, já prostě tady toto mám rád a prožívám to. A dostal jsem tam stovky, stovky blahopřání, takže chtěl bych prostřednictvím Rádia Brno všem strašně moc poděkovat a slíbit jim, že tak je brzo neumřu a že to tak vidím tak do té stovky, no, tak přibližně. Asi
0: přibližně,
1: tak,
0: no. Ano, my ti to přejeme. My ti přejeme zdraví, štěstí, pohodičku, ať jsi šťastný, spokojený, Jinku, ať napíšeš
1: Děkuju.
0: Ještě nějaké knihy.
1: Mám v plánu ještě dvě knížky, ale musím k tomu, teď jsem byl na operacích dvou kolen, endoprotézy v lázních, Mariánky a Jevičku a tak dále. Prostě letošní rok byl dost náročný, tak až se to trošku sklidní, tak určitě ještě něco napíšu.
0: No, to je Karličku. Značka ideál, než rozchodíš kolena, tak se můžeš sedět u stolu a psát ti.
1: Přesně tak. Já ti přeji, Karličku, abyste taky hezky zdraví, všecko nejlepší, aby pořád vychovával ty nové umělce tam
0: zatím, mě už se to tam taky krátí, už jsem taky starý. Takže
1: já vím,
0: dobře.
1: No všecko, Karličku, všechno má svá čas.
0: Samozřejmě. Víme
1: moc
0: o tom.
1: Děkuju všem ještě jednou, všem gratulantům, všem, kteří mě mají rádi, kteří mě nemají rádi, ale napsali mě.
0: Dobře.
1: To je důležité. Měj se moc hezky a zdravím všechny posluchače Rádia Brno.
0: Do málem se teda pěkně seknul.
1: To víš, už jsou staré.
0: Ano,
1: já
0: ano,
1: jsem
0: ano,
1: kecanej,
0: ano.
1: Ale toho redaktora bych dělat nemohl.
0: Tak se mě hezky a slyším, že jsi ve společnosti, tak si to užívej. Ahoj.
1: Děkuju, jsou ve společnosti samozřejmě. Mějte se moc hezky tam všichni a hodně zdraví všem a ať se vám daří.
0: Děkujem.
1: Pozdravu Jiřinku, Ivanku a tak dále, celý kolektiv. Čau, ahoj.
0: Ahoj. Anička Smrdáky, Aničko, dobrý večer, podvečer,
2: dobrý
0: jak
2: večer,
0: si vezmete?
2: Dobrý večer, podvečer vám prajem všetkým aj poslucháčom. Já mám vzpomínku na mojich zesnulých rodičov Antonína a Andreu Kadličkovi, na zomrelého brata Ivana, zomrelú sestru Olgu. Já jsem už jediná, posledná z rodu, nemám už nikoho, takže by som spomienku na nich, že na nich stále myslím, ale dúfam, že ešte za nima nepôjdem, chcem sa ešte dotiahnuť po tú stovku.
0: Aničko, to vám přejem, no jasně. A to je, tak to ono v těch rodinách to tak chodívá, že vždycky prostě zbyde jeden ten poslední,
2: no,
0: který
2: ano.
0: Potom vzpomíná, než odejde za
2: všem. A to si představte, že jsem prekonala rakovinu, oni byli, já jsem prvá ochorela, oni všetci pomreli a já jsem dostala.
0: Tak měla jste fakt štěstí, prostě to je mezi nebem a zemí.
2: Ano.
0: Měla jste jinou ochranu. Aničko, tak užívejte do té stovky.
2: Prajem vám tam všetkým příjemný deň, zdravím všetkých poslucháčov a milujem vaše rádio. Dennodenne iné nepočúvam.
0: To je milé. Ať vám to vydrží. Děkujeme moc krát, krásný večer, Aničko.
2: A já
0: ďakujem,
2: krásný večer.
0: A my pošleme písničku Antonín Gazárek, píseň se jmenuje U nás, hrají v Norovjane.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rozhlas naší Moravy dohráli v Norvanech, já jsem v poledne tak říkal, že ve Norvách v neděli budou slavit 777 let od založení a tak tam bude celý kulturní odpoledne program a dokonce v Norvanech, kteří už vlastně nehrají, nepůsobí, tak se dají tak nějak dohromady chlapci poskouší trošičku a zkusí si zahrát na takovou vzpomínku. Dovolal se Kristián z Brna. Kristiáne, dobrý večer, ahoj.
2: Ahoj Karle, dobrý večer, zdravím tebe a i tvoji paní kolegyni Sandru. Dnes nemám žádné přání, chtěl bych jenom všechny posluchače Českého rozhlasu Brno pozdravit a zdravím také Jardu Wolfa a tebe a tvoji kolegyni Sandru.
1: Dobře, děkujeme Kristiáne, hezký večer přejeme.
2: Hezký večer, ahoj.
1: Ahoj, a teď se dovolala Maruška z Březové. Mařenko, dobrý večer vám také.
3: Dobrý večer, nebo podvečer, ano. Já vás srdečně zdravím i všechny posluchače a já bych ráda popřála mojemu vnukovi Matějovi Křeháčkovi, který dneska slaví 14 roků. Přeju mu hodně, hodně zdraví, štěstí, dobré kamarády a ať mu to dobře troubí na trubku. Tomu přeje za celou rodinu babička.
1: Ano, my víme, babičko Maruško, že on je muzikant. Tak oni všichni ti křeháčci, že jo, Petr zpívá s Nivničankou, že jo?
3: Ano, ano.
1: Taťka a kluci hrají, ti nám tady zpívali v rámci prázdnin u babičky.
3: A to už jsou chlapi.
1: No to už jsou chlapi, to už tam budou mutovat, ne? To už budou po mutaci.
3: Ne.
1: Ne,
3: no
1: ještě
3: to
1: ne.
3: Už je po.
1: Že jo, no právě.
3: On za už má 21.
1: No tak ten už je velký, ten už myslím prázdniny u babičky, ten už tráví jinde.
3: Ten už
1: nám zpívat nebude. A Matěj možná jo, ještě uvidíme, jak bude. Zatím nevíme, jestli bude zase ten projekt, zatím to nevíme, že?
3: Nevím.
1: Protože jestli to proběhne.
3: To by se musel ještě dovolat, to je další
1: teda,
3: věc.
1: To si myslím, že by se dovolal i, že ono tady na večer potom nebývá, nebo v poledne. Dobře, Maruško, tak fajn.
3: A pošlu písničku ještě všem přátelům a známým do Nivnice, do Kostic.
1: Ano.
3: Ať se jim daří. Moc na ně vzpomínám.
1: Za chvíli nám právě zaspívá Jožka Černý a Matějovi to zrovna se možná bude hodit, protože ta píseň se jmenuje Já jsem slobodný, já jsem synek slobodný, tak to tam zrovna
3: to
1: asi sedne.
3: Je, to je
1: právě ještě, ale já ještě předám teda, když už máte toho Matýska, tak tady ještě paní Věra poslala velkou
3: děkuji
1: gratulaci,
3: vám.
1: Tak se mějte krásně, já ji přečtu. Ať hezký tak večer, Mařenko,
3: nashledanou.
1: Hudební dárek dnešním mladým 14. narozeninám, ať potěší mladého Šohaja Matýska Křeháčka na Březovou Uherského Brodu. Matýska roky znám zpět mnoho let. Matýsku taky přeji radost každého dne z milující rodiny, z muziky, folkloru, zpěvu, hře na hudební nástroj, sportu, užít si prázdnin, jinak to ani ve vaší pracovité rodině nejde, samozřejmě s brigádou. To a ještě víc ti od srdce přeje Věra s rodinou a jelikož v měsíci červnu slaví meniny i další členové z pětičlenné Křeháčkovy rodiny, sourozenci Honza Petřík, tak Honzovi přejeme úspěšné zkoušky v období prvního ročníku na vysoké škole v Brně, Petrovi, ať se daří na střední škole a Matýskovi na základní. A tatínkovi Petrovi Křeháčkovi, ať se nadále daří v podnikání jako doposud. Radost z rodiny po boku milující manželky Marušky, tří kluků, kteří jsou rození muzikanti tělem i duší po rodičích, prarodičích. Dále přejeme Petrovi hodně naspívaných písniček s Nivničankou, s jeho baritonem. Kdo má hudbu v srdci, patří k nejbohatším této země, to jsou výše jmenovaní, včetně dědečka pana Ladislava Křeháčka, živým důkazem. Krásný narozeninový večer v kruhu rodinem ještě jednou Matýskovi a Černovým oslavencům přeje Věra s Pavlem z Kochavce. PS, ať to není líto i dámské polovičce na Březové, píseň ať potěší Petrovu manželku, paní Marušku, dále do Mlýna, paní Marušku Kročilovou a do třetice paní Marušku Křeháčkovou. Přejeme všem a písnička od nás ať přes kopec, ať potěší. Tu ta písnička, to už jsem ohlásil, já jsem synek slobodný Jožka Černý Bron, který řídil při této nahrávce Honza Kružík.

0: Tak to byl Jožka Černý a Susinek Slobodný, krásná nahrávka, bezvadné. Dovolala se Maruška z Nimnice a já už vím, komu bude přátí Maruška.
1: Ano, děkuji Karlíčku, tak krásný večer vám přeji do studia a všem milým posluchačům. No a dnes už slaví, jak bylo řečeno, krásné narozeniny milý Šohaj Matěj Křeháček z Březové. A taky dnes slaví svátek milá paní Staňka Kohoutková z Nimnice. Tak oběma vám, moji milí, přejeme vše nejlepší. Ať jste obklopeni štěstím, zdravím a láskou a nech vás provázejí krásné chvíle se svými blízkými, přáteli a kamarádi. To vám přejí Maruška Mirek Zimnice a písničku Pro radost posílám všem přátelům a taky děkuji Marušce Kročilové za pozdrav, za písničku, zdravím Marušku Jedávkovou, Hanákovou, ano a všechny přátelé, Hlávkovi, Hochmanovi, Jarouškovou, Volpa. No prostě Karličku všechny.
0: Všechny je mě to úplně
1: no,
0: jasné.
1: No určitě. A vám taky přeji milé a krásné
0: ano.
1: Večer.
0: A Maruško, nebude to jedna písnička, bude to přímo celá směs, takže všem
1: no,
0: kamarádům, oni se rozdělí. Tak se mějte hezky.
1: Ano, vy taky a někdy tady dálce ty lodě se vracejí.
0: No tak to tam
1: no,
0: někdy
1: to
0: dám,
1: moje
0: dobře.
1: Oblíbená,
0: dobře,
1: ano, tak někdy naslyšenou.
0: Taky naschledanou.
1: Nebo jí naviděnou, naschledanou.
0: Ještě předám e-mail, teď naskočil, chceme nechat zahrát paní Gizelce Gajdošové z Uherského Brodu k dnešním 85. narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, božího požehnání a v sobotu protancované střevíčky na oslavě. To vše přeje švagrová Věra s manželem, švagrová Marie a švagr Ladislav. A teď vínko, vínečko, směs písní, hraje Dolanka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Ano, toliko poutávky a já tady mám jeden e-mail. Pane Karle, já sám se maturoval 8. června 1978, pardon, před 48 lety na své 19. narozeniny. Posílám gratulaci k úspěšné včerejší maturitě syna Davida od mého staršího synovce Martina Boleslava. Měl jsem též samé jedničky jako on. Německý je to, teď to zkusím přečíst, Lauter Einzel Schüler, anebo Lauter Pitzchen, samé biče, nevím, jestli jsem to jeníku přečetl správně. Pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač, milovník všeho pěkného, zajímavého, Jan Boleslav Stišnov a pan doktor Tano. Tak gratulujeme všem maturantům, kteří to teď mají za sebou, někteří to mají ještě před sebou. No a my máme před sebou písničku Od tábora až k nám, Formanka Pavla Pelána, můžete si zaspívat.

0: Český rozhlas Brno.
1: Antonínke. Pod svatým Antonínkem. Ano, ano, ano. Paní Staňko, vydržte, nebo možná dáme vám prostor, protože Mirek jede v autě. Tak paní Staňka z Blatnice, povídejte. Jste přímo ve vysílání už.
2: Já zdravím všechny do éteru z uplakané Blatnice. Byla tady taková šílená bouřka a dneska ji bych chtěla všem poděkovat, který mě přáli k dnešnímu svátku. Nech jsou to z Brna z Vlhké, nech jsou to všetci kamarádi okolo dechovkáři, co se scházáme a prosím vás, pošlete jim za to písničku. A
1: pošlem.
2: Děkuju na Valachy, do Brna, do Kroměříža, prostě všude.
1: Pošleme, Staní, mějte se krásně, nashledanou.
2: Ano, děkujem, ahoj.
1: Ahoj, a ještě Mirek Březová, Miri taky, krásný večer přejeme.
3: Dobrý večer, já vás zdravím speciálně tebe Karlíčku.
1: Ano.
3: A chtěl bych poslat písničku pro Matěja Křeláčka. I krásný mladý 14. narozeniná, takže to nejlepší. Přejeste z Míra, teta Mirka. A v nedělu bylo u nás vyslování, hráli tam naši muzikanti, odehráli to na výbornou.
1: Ano.
3: Ačkoliv to byla písnička, která se tak často vyhraje. Já jako jenom to vyděkuju za rozepsání not. A všem přeju krásný večer.
1: A Miri, šťastnou cestu po dálnici. A která písnička to byla?
3: To je písnička speciální na učena na pižmování. Jmenuje se to Kristus se svám těšitel.
1: Aha. Ano, tak to se hrává opravdu jenom na pižmování. Miri, tak se měj krásně, šťastnou cestu. Ahoj.
3: Děkuju. Ahoj.
1: Štěpán Chrobí na kopečku do drobná rýž, vidíte Vřesovanka, dneska už tady byl gratulant z Vřesovic, takže teď nám zahraje Vřesovanka.

Tolik Řesovanka. A ještě musím říct si tady upoutávečku. Ano, v pátek 12. června Kulturní dům v Pavlově v 19 hodin tu Faranka hraje Vladimíra Fefra. To bude krásný koncert. Takže v Pavlově, to je jedno. Další je jarní zpívání z Vlanžhotě, sbory ženské z Vlanžhota, Dolních Bojanovic, Kuklova, Mikulčic, mužácký sbor z Vlanžhota, sbory a solisty doprovodí mladá cymbalová muzika Kanafaska z Vlanžhota. A ještě Kašavské slavnosti 13. to je v sobotu, od 15.30 na obecní návsi, SDO Mzlin Velký orchestr, MDH z Kašavy, z Dounečanka, Moravská 12, Trnkovianka, máte se na co těšit. A teď ještě nám zaspívá Hanačka z Břestu a zahraje Vašek Belklok veselou písničko.

Ano, a loučíme se. Tak přátelé, je 18.56, nejvyšší čas. Moc krát děkujeme za pozornost, mějte se hezky, užívejte krásného večera. A ještě na závěr nám opravdu zahraje tu Franka skladbu zrovna od Ladi Pepra s názvem Pepř a sůl. Tak si to užívej. Hezký večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na místě zchátralých továren má v Adamově být přes 600 nových bytů. Celníci zadrželi 800 kilogramů nelegálního kratomu, nejvíc v historii Česka. Dětský ombudsman Martin Beneš sestavil svůj poradní tým, je v něm 30 dětí. Zítra bude zataženo, déšť, teploty do 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. V Adamově na Blanensku chce soukromý investor postavit na místě zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by se mohlo do Adamova postupně přistěhovat až 1200 nových obyvatel. Podél řeky Svitavy mezi ulicemi Nádražní a Osvobození má být i náplavka nebo prostor pro tržnici a letní kino.
2: Těch bytů je tam opravdu hodně. Ta dopravní obslužnost je tady absolutně mimo. To je prostě nereálný tady, jakoby, aby to ty auta všechny utáhly.
3: Obává se paní Monika, která v Adamově bydlí. Investor plánuje přes 600 bytů, zhrnuje architekt Ondřej Chybík.
4: Veřejnost, když slyší intenzivní zástavba, tak se vyděsí, ale pokud se budeme bavit o udržitelnosti, tak tento způsob výstavby je nejudržitelnější, protože si nekonzumujeme volnou krajinu, ale zastavujeme brownfieldy a bývalé továrny.
3: Aby investor získal stavební povolení, musí nejprve zažádat o změnu územního plánu a tu musí schválit adamovské zastupitelstvo. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Brněští celníci zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. To je největší záchyt v historii Česka. Jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kvůli vyšetřování ale nechtěla přiblížit, kde přesně celníci kratom našli, ani jestli někoho zadrželi. Událost se stala minulý týden. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Dospělí ho můžou koupit ve specializovaných prodejnách. Zemědělci ode dneška nesmí při hubení hrabošů používat zvýšené dávky jedu kladeného do nor. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zrušil mimořádné nařízení, které jim to od dubna umožňovalo. Hrabošů od té doby výrazně ubylo. Vyplývá to z plošného monitoringu ústavu, uvedla jeho mluvčí Petra Hrabčáková. Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los. Kvůli velkému počtu zájemců bylo jich skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci a dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června, upřesňuje ochránce práv dětí Martin Beneš.
5: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě zataženo, občasný déšť, teploty v noci nejméně 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 14 až 17 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný severních směrů. Rozptylové podmínky budou většinou dobré až mírně nepříznivé a biozátěž mírná. Vliv zvlněné studené fronty ale může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy teď už pojedete plynule. Pozor na D1 ve směru na Vyškov z Brna. Na 202. kilometru je na hranici odstavené porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, po 19. hodině se vám v úvodu další pravidelné každovšednodenní půlhodinky s lidovou muzikou nadepsané na pěknou notečku hlásí Jaroslav Kneisel. A co hlásí? Samozřejmě, že vás především všechny zdravím. A taky si vás dovolím připravit na to, co jsem až do 7:30 hudebního navybíral. Bude to dnes ochutnávka Slovácka, a to prosím různých jeho podob, částí a barev. Zpěváci a muzikanti nás pozvou do několika podoblastí tohoto, zcela jistě folklorně nejživějšího regionu u nás. Uslyšíme melodie z Horňácka, pěvecké bardy z Hradišťského Dolňácka a závěrem to bude třeba dokonce jedna spoza hranic směrem na východ, ale v podání přední slovácké muziky. Ale co včil na začátek? Prosím, dejme si Kyjovsko. Už před drahnou dobou zpíval Václav Horák a ženský sbor za doprovodu cymbálové muziky Jana Slaměny. A také koncem 70. let vznikly snímky pěveckého barda Karla Bimky ze Svatobořic. Jehož čas tady na zemi byl vyměřen mezi roky 1907 až 1999. Karla Bimku doprovodí cymbálová muzika Jury Petru, ale teď už muzika Jana Slaměny. Příjemný poslech. Jaka?

Dospíval svatoborský pěvecký bard Karel Bimka, no a co dál v dnešní notečce? Připravil jsem možná tak trochu hornácký ekvivalent ke Karlu Bimkovi, ale bude to žena a píseň i projev nijak pódiově extra vtíravý. O to více však pravdivý a procítěný. Zpívá Anna Kománková za doprovodu hornácké cymbálové muziky Miroslava Minkse.

Do vašich ctěných uší stále doléhají tóny pořadu Na pěknu notečku, ve kterém dospívala Anna Kománková, instrumentální suchovské hudecké dohrála hornácká muzika Martina Hrbáče a teď to byl Broln, který doprovázel mladého zpěváka Sebastiana Herzána z Dolních Bojanovic. Bylo to v roce 2023, kdy bylo Sebastiánovi 12 let a takto zpíval na finále soutěže Děti a píseň. Sebastián Herzán je stále v začátcích své pěvecké kariéry, ale nyní si pusťme zpěváka, jehož jméno už zcela jistě znáte, ale především, pokud se pohybujete ve folklorních vodách, tak určitě poznáte i jeho barvu hlasu. Přátelé, hraje cymbálová muzika Jaroslava Čecha pod vedením Jana Rajmice. A kdo bude tím zpěvákem? No Primášův bratr, kontráž a myslím si, že po dlouhé roky a snad stále miláček všech žen a posluchaček Karel Rajmic. Naši páni z tého města.

Vážení a milí, tak co připomněl se vám zpěv Karla Rajmice? Jednou z tak říkajíc hitovek Čechovců? Pokud připomněl, jsem rád. Pokud to byl pro vás objev, jsou nadšený. V playlistu dnešní pěkné notečky mám už jenom jeden poslední song. Písničku budete určitě znát, patří k tak říkajíc populárům, a to prosím slovenským, možná ještě lépe řečeno západoslovenským či mijavským hitům. Zahraje ovšem slovácká muzika Lália, vedená primášem Martinem Čechem. Interpretace to bude živelná a nebránící se přesahům. Na cymbál už před lety z Lálií hrával Michal Grombiřík. Tak tedy išiel Macek do Malacek a jako pomyslný bonus ještě muzikanti Lálie přidají popěvek o kose, která dobře kosí. Moji milí, přeju pěkný zbytek večera, případně si pusťte i další naše pořady prostřednictvím našeho webu či aplikace Můj rozhlas. Mějme se pěkně a já se těším na rozhlasové setkání zase příště. Buďme dobří a kéž v nás muzika podněcuje emoce. Mějme se, váš Jaroslav Kneisel.

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangao Savorenge Lacerat. Dnes představíme taneční soubor Street Flow a studenta Ježkovy konzervatoře Jana Hrona. Tak zůstaňte s námi.

0: Takto se nám představila kapela Ritmo Gitano. Pěkný večer. Jan Hron je studentem třetího ročníku Ježkovy konzervatoře. Vedle studia se věnuje solovému zpěvu a skládá vlastní hudbu i texty. Je stipendistou programu Romea, v jehož rámci se spolu s dalšími studenty zapojuje do motivačních besed zaměřených na význam vzdělání. Na Ježkově konzervatoři studuje hru na klasickou a latinskou kytaru.
1: Odmala jsem začala hrát na klasiku, jsem tomu byl nějak jako vedený, jsem dlouhý léta hrál jenom klasiku, pak jsem právě objevil na škárně jako nějaký další styly. Já rád teda zpívám, takže už teďka víc se snažím spíš dělat svoji hudbu a zpívat, než jako jenom tu kytaru.
2: Máte tedy možnost při studiu se věnovat ještě té romské kultuře? Hrajete?
1: No, to je hodně těžký, no. Cokoliv, co chci dělat k té škole, ať už do koncertování, nebo právě rád i vypomáhám takhle aktivuje právě Camoro.
2: A vychází vám škola vstříc?
1: Zatím jo, zatím to nějak tak trošku prochází. Jsem rád, že tam jsem, takže si je nechci úplně znepřátelit. No, já si myslím, že hudební škola je celkově hrozně jako jiná než normální střední školy. To mnohem jako hůř se to omlouvá, tyhle věci, nebo tyhle akce. Já třeba dělám i motivační besedy na školách, takže třeba s tím je taky trošku problém to omlouvat.
2: Motivační besedy, to znamená, že sedíte s mladými lidmi, s mladými studenty?
1: Určitě. Máme pražský tým, chodíme na základní školy, komunitní centra obcházíme a tam vlastně jsou to různé věkové kategorie a snažíme se nějak tak jako motivovat děti romský převážně, aby studovali, vysvětlím jim tam, proč je dobrý studovat, proč neopustit tu školu, co je čeká, na co potřebují peníze, kolik potřebují peníze, jak žít vlastně, takže je to.
2: Tyto děti na vás reagují, když tam přijdete, vy máte za sebou hudební zkušenost, studujete. Co říkají?
1: No, na nějakých školách je to někdy docela složitý. Já si myslím, že to není jenom chyba těch dětí nebo jejich rodičů. Já si myslím, že hodně dělají i učitelé a ty lidi, kteří s nimi pracují. Bylo pár škol, kde to bylo takový složitější i třeba s učitelama nebo i jako s dětkama. Že i hodně dětí má právě talent. Třeba je něco baví, ale úplně právě to berou tak, že se třeba stydějí to říct, čím by chtěli být. Většinou dáme dvouhodinovky, takže a jdeme tam třeba jenom jednou za tu školu, takže je to takový taky těžký něco změnit za ty dvě hodiny a změnit pohled na nějakou věc, ale já si myslím, že už jenom to, že se snažíme, že třeba vidí právě nás, my jsme vlastně v podstatě ve stejné věkové kategorii, takže spíš to je tak jako, že si jdeme kamarádsky popovídat.
2: A to jezdíte po školách v Praze nebo i mimo Prahu?
1: Spíš jako po Praze a okolí.
2: Dostudujete příští rok konzervatoř. Budete dělat absolutorium?
1: Určitě, že bych tam chtěl zůstat těch 6 let, pak bych chtěl, ještě se rozhodu teda, jestli zůstanu na Vožce pak tam, anebo třeba ještě na Vysokou. To uvidíme, jak se rozhodnu ještě, ale určitě bych se chtěl pohybovat spíš jako v koncertování, baví mě nahrávání, skládání, takže by mě i třeba bavilo psát texty pro někoho, že hlavně koncertovat a když jsem byl teda mladší, tak já jsem moc ani jako romskou hudbu nějak tak moc nevnímal, nikdy jsem si to neuvědomoval, jak moc to je důležitý. A čím jsem starší, tak si uvědomuji víc a víc, že bych měl právě se měl snažit tu romskou hudbu prostě, mělo by to tam v té tvorbě nějak jako vyznít, mělo by to tam prostě nějak jako vidět. Jak to říct, takový
2: jako
1: to.
2: Aby v té hudbě byla cítit ta romská
1: určitě,
2: identita.
1: Určitě. Myslím, že to je důležitý. Ne.

0: street dance, neboli pouliční tanec. Označuje taneční styly, které nevznikaly v tanečních sálech, ale přímo v ulicích, parcích nebo klubech. Jde o dynamické taneční techniky s kořeny v afroamerické kultuře, které si získaly popularitu po celém světě. V Liberci se tomuto tanečnímu směru věnuje Andrea Brezani. Vede taneční soubor Street Flow, kde působí jako choreografka i trenérka. Se svým týmem pravidelně vystupuje a účastní se prestižních tanečních soutěží. Andreu Brezani oslovila Iveta Durdoňová před jejím vystoupením na Dětském dni v Praze.
1: Vy nejste tradiční romský soubor, vy tancujete na hip-hop. Konkrétně nový taneční styl afrodance, který pochází z Afriky a jsou tam prvky hip-hopu a house. Já jsem tuto skupinu založila v roce 2018, takže to bude už skoro 10 let a na afro jsme přešli tak před 4-5 lety. Hlavních tanečníků, těch pokročilých, jsme tak 15 a teď jsme otevřeli novou pobočku v Tanvaldě a v Hamru.
2: Zúčastňujete se i soutěží?
1: Ano, profesionálních tanečních soutěží. Někteří tanečníci si i odnesli už i tituly mistrů České republiky.
2: Jakou máte sestavu, když jdete soutěžit?
1: Každý rok máme na nový téma. Loni jsme měli z filmu Black Panther a letos máme Safari.
2: Vy současně i s mladšími dětmi soutěžíte stejně?
1: Malinký ještě ne, ty musí projít nějakými základními vystoupení a tak a poté si taky stoupnout na soutěž. Na taneční soutěže si člověk musí už stoupnout s nějakou přípravou. Takže až budou pokročilejší, určitě budou reprezentovat taky Romy na tanečních soutěžích. Protože vlastně my vždycky na každý taneční soutěži jsme jediný romský taneční soubor, který tam nějak reprezentuje. Skoro nikdy se nestává, že si neodnáší náš tým medaily, skoro vždycky si odnáší.
2: Kolik soutěží tento rok vás čeká?
1: Už jenom nějaký takový festivalový letní akce a od září zase začíná Czech Dance Masters, kde vlastně soutěžíme hlavně v tom našem městě, ale solově a hiphopově, takže to zase musíme přejít na jiný taneční styl.
2: Co je nejtěžší se naučit, nebo jak dlouho ty jsi souboru?
3: Jasmína Kováčová. Já jsem v souboru 3 roky. Pro mě bylo nejtěžší se naučit ty rychlý tance, jak je kelebu, ozeba a takový africký tance rychlý.
2: Co se vám, děvčata, nejvíce líbí na kostýmech?
4: Sukně a chlupáče. Nejještší doplněk jsou vlasy.
2: Vy jste tančila a soutěžila v kolika letech?
1: Já jsem chodila do profesionální taneční školy X-Dance Jablonci nad Nisou a tam jsem závodila, ale až když mi bylo asi 15, protože jsem neměla na to dostatek financí od rodičů, mě moc v tom nepodporovali, tak jsem si brigádně na to vydělávala a platila. Tak jsem se tomu začala věnovat profesionálně a potom jsem založila i tuhle taneční skupinu pro romské děti. I přesto, že nemají dostatek financí, prostředků a podpory, tak aby prostě mohli se věnovat tomu, co je baví a mohli to dělat i profesionálně.
2: Jaká je nejznámější taneční soutěž v České republice?
1: Tak asi taneční skupina roku, na kterou jsme se bohužel nedostali, protože byly nějaké komplikace z mé strany, i vlastně ze strany tanečníků, protože je škola, učňáky a tak, což má vždycky přednost, ale určitě bych je chtěla dostat na tu taneční skupinu roku a je to vlastně titul mistrů České republiky. Chtěla bych, aby viděli tu dřinu těch ostatních tanečníků, co to obnáší ten tanec, že to není jenom o tom, že přijít na trénink, ale je to o tom opravdu makat, ale zároveň tě to musí bavit. Zatím jsme byli na Czech Dance Masters, kde jsme skončili třeba 5. místo 6., 7. Pořád to bylo náročné, ta konkurence tam je obrovská.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht. Zorte sa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmu. Příbram dokončila úpravu jiráskových sadů. Zítra čekáme zataženo a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Zákon o střetu zájmu by mohl být mírnější. Takzvaný lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemuseli dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmu ale podporuje.
3: Dlouhodobě a za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
2: Opoziční poslanci novelu kritizují. Třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Dělníci dokončili úpravu jiráskových sadů v Příbrami. Součástí prací byla výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, obnova chodníků, autobusového zálivu a parkoviště. Město zároveň upravilo zeleň, instalovalo nový mobiliář a veřejné osvětlení. Technici také osadili polozapuštěné kontejnery, říká starosta Jan Konvalinka za ANO.
4: Celá ta investice je tady v jednotkách desítek milionů korun, ale nejde čistě jenom o úpravu vzhledu, ale v podstatě nejdražší byla obnova těch vodovodních sítí, které jsou tady pod povrchem.
2: Lidé v Praze si můžou vyzkoušet let do vesmíru. Umožňuje to speciální simulátor na Mariánském náměstí, který využívá virtuální realitu. Jde o zhruba 18 metrů dlouhý tubus ve tvaru rakety, ve kterém zájemci uvidí i planetu Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor v podobě kosmické rakety bude před budovou magistrátu do zítřejšího odpoledne. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmánskou dvojkou.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy. Tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako vy jednička snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
2: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra bude převážně zataženo, občas déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10 nad 0.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Opatrně na D1 na příjezdu z Brna do Prahy před sjezdem na Chodov na 3. kilometru odtahují kamion. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a prudce se brzdí. V pražské Libně v ulicích Českomoravská a Poděbradská je silný provoz v okolí O2 arény kvůli koncertu. Čekejte zdržení směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, u každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, já teda, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu píšťalku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Když si to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo, a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnit ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů a říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit, a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala, takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv? Nebo ano. Jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A
1: myslím
0: si, že... Stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou, 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart nejčastěji nebo baroko a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučiniho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oněginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj

0: Takhle, už si vám otevřel nějaké dveře?
1: Určitě, já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Janufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. Těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba, jeden bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového

0: světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
1: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
0: ne,
1: říct ne, to jsem
0: ne,
1: pochopila?
0: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
1: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
0: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
1: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
0: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
1: Tak to zní hrozně, ale víme,
0: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
1: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
0: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20, nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
1: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host, je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka, nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou, já už docela i realizuju, ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Myslím, tak si, uvažuje, že jednoho dne prostě...
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně, to je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport, lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli, to bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. Jediné, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně, ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 10. výročí, teda 15. už 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím, koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou ano. Bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován proto, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardiny, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně z krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci.
1: Ano.
0: Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím
0: Není
1: si,
0: o
1: že
0: vás
1: ne.
0: slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Mladá Boleslav už hledá vánoční strom. Zítra čekáme zataženo, mohou se objevit přehánky. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
3: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
2: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla a její pojištění je platné. Mladá Boleslav začala s předstihem hledat vhodný vánoční strom. Ten tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Na výběr chtějí mít úředníci dostatek času, aby mohli všechny nabízené dřeviny osobně prohlédnout, vysvětluje mluvčí města Šárka Charouská.
4: Vhodný stromek by měl být zhruba 15 až 20 metrů vysoký, ideálně rovný. Preferujeme smrky, případně jedle, nebo nebráníme se jakémukoliv jinému druhu. Strom bude stát na staroměstském náměstí a rozsvícen bude první adventní neděli.
2: Stromy můžou lidé magistrátu nabízet do konce září. Lidé můžou po rekonstrukci opět využívat sportovní hřiště v Belušově ulici na Lužinách v Praze 13. Je na něm nový víceúčelový povrch ve žluté a zelené barvě, které vycházejí ze znaku městské části. Práce za víc než 1 milion korun zahrnovaly také terénní úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Vstup na hřiště je pro veřejnost zdarma, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
5: Postupně rekonstruujeme jednotlivá hřiště a sportoviště ve všech částech Prahy 13. Víceúčelové plochy s bezpečným moderním povrchem nahrazují ta původní, asfaltová nebo betonová, což přinese všem uživatelům vyšší komfort a snížení rizika úrazů. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem. Tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
2: Zítra bude převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu, tak jeďte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou. Přejeme vám klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Bahamská lidovka Sloopjan B, spopularizovaná v roce 66 kalifornskými Beach Boys, tak jak o dva roky později otevírala gramofonovou historii pražských Rangers. O dalších 9 let později, tedy před rovnými 45 lety, nabídla parta Tondy Hájka své v pořadí už 8. album Chvála písni.

dobrý dál. Rangers 1977 a nejprve titulní chvála písni Tondy Hájka a Milana Duvka a pak Milan do Česta solově a Jako ty. Nápaditě do češtiny transformovaná hitparádovka Rogera Billera z roku 1965 Do Waka Do.

Neplač malá ze zpěvníku party New Christy Minstrels v novém zkráceném aranžmá Tondy Hajka z alba Chvála písni. A takhle je Milan Dufek uvedl v premiéře na prvním albu v roce 69.

Další z 13 dílné skládanky Alba Chvála písni, které vyšlo před rovnými 45 lety. Působivá zpráva Tondy Hajka Láska končí. Naprosto stejně jako originál Gingera Boatwrighta, dávno zapomenuté formace Red, White and Bluegrass z roku 1973 The Lovin's Over.

býval.

0: neklkal. Ty všechny jsou sestry tvé, což matka neví.
1: Už se stálo, už se přihodnilo.

0: sežeň. Tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.
1: Už se stálo, už se přihodilo. To smůla je větší, než by byla milo.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Vytrvalé populární Chtěl bych být medvídkem Michala Tučného a Zdeňka Rytíře mělo svoji premiéru v roce 1985, ale nejspíš málo kdo tuší, že dávno před nimi je k nám přivedl z vrcholu hitparády o celých 8 let dříve Tonda Hájek jako kouzelníka.
1: Když jsem měl bratru asi tak 5,5 let,

Originál Barbry Fritchaldové, The Teddy Bear Song z roku 1973, potvrdil, že hrdinou téhle písničky byl medvídek a nikoli kouzelník. A teď zamíříme do Apalačských hor. Právě tam patrně v úvodu 20. století zapustila kořeny původní skotská písnička Shady Grove. Rangers je nabídli před 45 lety jako žárlivost.

Návod na přípravu populární lusiánské kejdy známé jako jambalaya v autorské nahrávce Henka Williamse, která vznikla před rovnými 70 lety. O čtvrt století později se s výzvou Honzy Vančury Květy Day objevila na 8. albu skupiny Rangers Chvála písni.

Chvíle přelétavá Petra Zkoumala a Honzy Vodňanského s Milanem Důvkem právě ukončila naši dnešní téměř kompletní procházku albem Chvála písni, které skupina Rangers vydala před rovnými 45 lety. Přidám ještě folkovou romanci 16. léta, poděkuji všem, kteří i dnes jeli se mnou, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště Václava Havla minulý rok odbavilo skoro 18 milionů cestujících. Praha společně se Středočeským krajem začala hledat provozovatele bateriových vlaků. Zítra bude zataženo teploty do 18 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
2: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Praha se Středočeským krajem vypsala soutěž na pořízení a provoz bateriových vlaků. Jezdit mají od roku 2030 na trati z hlavního města přes Vrané nad Vltavou do Čerčan a také z Prahy do Dobříše. Takzvané akutrolejové jednotky BEMu by měly mít 140 míst k sezení. Předpokládaná cena zakázky na 15 let je 15 miliard a 800 milionů korun bez DPH. Nabídky přijímá hejtmanství s magistrátem do 10. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
3: V rámci tohoto kontraktu by mělo být pořízeno 13 bateriových jednotek, které umožňují jezdit zároveň na tratích, kde není trolejové vedení a dobíjejí se v úsecích, kde jsou troleje nad kolejemi.
1: Kolínská radnice pořídí dva výtahy do bytových domů v Hrnčířské ulici. Ve čtyřpatrových budovách výtahy chybí 20 let. To komplikuje některým obyvatelům pohyb. Za práce město zaplatí necelé 2 miliony korun. Hotové by měly být v prosinci. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se s reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
4: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jakoby ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, tak nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
1: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, občas i déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: V Praze je nebezpečná situace v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Jihlavou na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše. Pozor na vybočující vozidla. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla, pana Miloslava Švandrlíka, trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. V tu ránu jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo. Dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všim rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Já jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklous jsem po takovým tom, jak
2: jsem
3: mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. A říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel když jsi na konzervatoř ještě.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočil mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. No, a nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no to, já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... A... takže oni vás přeřadili na...
3: Na režii.
2: Ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste, to jste si zvolil?
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení, kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, říká, předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest takto, říká, to by nešlo. No a pak na mě prohlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme flétnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska?
3: Ne, mám.
2: Na flétnu?
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že
2: byla.
3: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, že jo?
3: Hezky, no.
2: Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zas tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín jméno.
3: No.
2: Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No. Krvavýho bylo a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel pianička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajně hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole. Mám nápad. Vrátíme se do třídy

0: Vrhli se dovnitř a strnuli.
1: Pijenička.
0: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
1: To je ona. Vražda v zeleném domku.
0: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
1: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
2: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
1: Beze všeho.
0: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
1: Člověče, tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
2: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
1: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
2: A hele, to jsou věci.
1: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
2: Ty myslíš, že je zabil obě?
1: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
2: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
1: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
2: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
1: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
2: A když tam ty hroby budou?
1: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
2: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
0: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
1: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
2: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
1: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
2: Ale kdo?
1: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
2: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
1: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
2: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
1: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
0: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy, a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
1: A teď fofr do sklepa. Kdyby něco, tak pískni.
0: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
2: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
1: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
2: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo, nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
1: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
2: Ano.
1: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl čtyřikrát.

0: Ten by jí mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
1: Ale teď rychle pro motyčku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
0: Motyčky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
1: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
2: Starý mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
0: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
1: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
2: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
1: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
0: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
2: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
1: Jasňačka, za chvíli jede vlak. Jde se na věc.
2: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
1: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
2: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
0: Kde jsou mrtvoly?
1: Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
0: No jo, ale co když...
2: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
1: Mazánek.
3: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha.
4: Už se mi po vás stýskalo.
3: Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony.
5: Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili.
6: Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval.
3: A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
7: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit?
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen

καζέ, αβέτε σνίκου. Miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravý

píseň, strašný klam, bezlstnou pravdu, řek si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi naslyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hromotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence, ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám, vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy? Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Je nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly vskutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé, vítejte při poslechu Noční linky. Odbyla 23. hodina, začínají dvě hodiny, možnosti vstoupit do vysílání se svým vlastním příběhem na určité téma. Někdo by možná řekl, že cokoliv jiného než čistá a stoprocentní pravda je prostě lež a jakékoliv přívlastky na tom nic nezmění. Ti, kteří nemají takhle binární vidění, možná říkají, že milosrdná lež nemusí být vždycky škodlivá. Výstižně definuje téma dnešní noční linky internetová Wikipedie. Dovolím si citovat. Milosrdná lež, někdy označovaná jako takzvaná bílá lež či altruistické lhaní, je nepravdivá informace, která má za cíl chránit city druhého člověka, vyhnout se zbytečnému konfliktu nebo přinést krátkodobý užitek, aniž by dotyčnému způsobila újmu. Konec citátu. Jenže i ona, tedy ona milosrdná lež, může na krátkou chvíli ulevit, avšak při odhalení naruší důvěru. Byli jste vždy jen pravdomluvní? A nebo jste například vedeni snahou neporanit city druhých, nepřitížit blízké osobě v její nemoci, či utlumit partnerskou hádku, sáhli k takové lži? Lhal někdy někdo milosrdně vám? A poznali jste to? Tak na to se vás budu dnes v noční lince ptát, no dnes, vlastně i zítra, až tedy do 1 hodiny, 10. června, na telefonu 731 800 900. A ptám se vás na to i proto, takto v úvodu, abyste mohli už teď psát na web rozhlas.cz/linka svá témata, své příběhy, své postřehy, své glosy na téma milosrdná lež. U mikrofonu je Borek Kapitánček, zdravím vás z potemnělého brněnského rozhlasového studia, dávám slovo Jiřímu Schillingrovi a po holubím domě, doufám, uslyšíme první příběh na téma milosrdná lež.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Začala před několika málo minutami a už teď můžu konstatovat, že milosrdná lež ve vás, tedy tohle téma našeho povídání, ve vás vyvolala zřejmě potřebu telefonovat, protože v tuhle chvilku jsou dokonce hned tři linky připraveny přijmout váš hovor. Nicméně je to vždy jen jeden či jedna z vás, který mezi písničkami bude slyšet. Tradičně. A je to Libuše, která otevírá dnešní noční linku svým příběhem na téma milosrdná lež. Dobrý večer, Libuše.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně, vás hlavně a všechny posluchače, co jsou napřímo. Ono se říká, lež má krátký nohy, a mi se stalo, že jedna známa jako mě tvrdila do očí a ona to pravda nebyla.
0: Co vám tvrdila? Co vám tvrdila?
1: No něco bylo, já už nevím, ale tvrdila, že to jako je pravda a ona to pravda nebyla.
0: Škoda, že si nepamatujete, co to bylo. Bylo by to ještě lepší. No ale pokračujte.
1: No to nevím. A tak jako tohle to se mi nelíbí, když takhle proti vám a třeba řeknu, jo, to pravda, to není pravda. A jako jsou lidi, kteří jsou opravdu zlí,
0: Libuže, vy mě odcházíte od telefonu a není vás slyšet.
1: Slyšíte mě?
0: Teď už je to dobrý.
1: Já se to vždycky... No takže ty lidi, některý jsou jako zlí, nebo jako nejsou upřímní, tak lžou vám do očí. Není to pravda.
0: Vy jste to vzala spíše z toho obecnějšího pohledu, což samozřejmě respektuju, ale teď budu tedy já o něco konkrétnější. Jestli pak jste někdy vy sama použila milosrdnou lež, třeba abyste někomu nepřítížila?
1: Ne, já jsem to nepoužila, žádnou lež nebo někomu, protože já to nemám ráda a nepoužila jsem to.
0: Držíte se toho, že neděláte to, co nechcete, aby dělali ostatní vám, ani vy druhým. Je to tak?
1: Ano.
0: Vždy pravdomluvná Libuše nám otevřela noční linku Českého rozhlasu. Jak říkám, škoda, že jste si nespomněla na to, jak to bylo s tou vaší známou, abychom byli trošku konkrétnější. Já se snažím vyhnout těm vulgaritám v našem vysílání, aby ten příběh měl takzvaně koule. No, tak děkuju, Libuše. Mějte
1: se
0: hezky.
1: Jsem ráda, že se vás se dovolila. Mějte se hezky. Hodně zdraví, hezko dovoleno vám přeju.
0: O, děkuju, už se to rozneslo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naše posluchačka Monika napsala na rozhlas.cz/linka následující. Rozhodně hlasuji pro nevinné lži, neškodné nepravdy pronesené s dobrými úmysly, jako je například šetření něčích citů, zdvořilost nebo vyhýbání se nepříjemným společenským situacím. Zajímalo by mne, co by řekl král etikety pan Ladislav Špaček. Myslím, že je vhodné užívat neškodné lži k hladkému procházení sociální dynamiky, k šetření citů. Není hřích říci příteli, že jeho novorozené dítě je krásné, i když se vám ve skutečnosti příliš nelíbí. Být zdvořilý, pochválit jídlo, které hostitel připravil, i když sami byste ho uvařili mnohem lépe. A rozhodně je milé slyšet, vypadáte mladě. Taková lichotka je povolenou lží. A staršího člověka určitě potěší víc než fér konstatování, tedy kamaráde, zub času tě opravdu hodně pokousal. Fér lidi kolem sebe a možná i trošku těch milých, laskavých lží. Pevné zdraví a krásné dny všem přeje posluchačka Monika. Je na vás, abyste tvořili noční linku na téma milosrdná lež na tomto telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a téma Milosrdná lež by mělo spojovat vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 a nebo napíšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Mám tady pár vašich psaných příběhů, postřehů, vzkazů, glos a vůbec vašeho psaní na tohle téma, ale já teď dám přednost naší posluchačce Janě, která čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Někdy jste byla donucena okolnosti, Přiměli vás okolnosti někdy k milosrdné lži?
1: No, tak mám jednu takovou historku a ta se váže k jednomu mému bývalému zaměstnání, kdy jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách pro jednu organizaci známou. No a tam se jednalo o to, že já jsem měla jednu klientku a nabízela jsem jí potravinovou pomoc, tam se dávala naší organizaci a ona ji odmítala, tak jsem se ptala proč a ona řekla, že jí vadí, že by jí tu potravinovou pomoc vydávali Romové, kteří tam pracovali. No a pak se mě, když jsem se vrátila od té klientky, tak se mě zeptala přímo ta pracovnice, co tu pomoc vydávala, proč ta moje klientka pro tu pomoc nechce chodit. Mm-hmm. A já jsem jí tenkrát zalhala, protože mi to bylo samozřejmě trapné jí to říkat, no ale udělala jsem jenom takovou blbost a to, že jsem se podřekla před jedním kolegou o tomhle případu a ten jí to bohužel vykecal, no a ta kolegyně se na mě naštvala a říkala, proč si mi to prosím tě neřekla a já jsem jim právě řekla, mě to bylo takový trapný, nechtěla jsem tě ranit, no, protože jsem nechtěla, aby zde došlo k rasismu, no. Takže to si myslím, že takový pěkný příklad.
0: Tím jste vlastně ilustrovala pravdivost trčení, lež má krátké nohy. Ono se to většinou vždycky prokecne.
1: Ano. No a pak mám ještě takový úsměvnější, takové lži z milosrdenství a ty musím říct, že občas vyžaduju já a to po svém kamarádovi, když mu třeba pošlu nějak na Facebooku nějaké takové videa ohledně zvířátek. On to zrovna bohužel moc nemusí a já mu vždycky říkám, hele, tak mě to neříkej, jestli ti to nelíbí, mě pak tím zkazíš náladu. On mi řekne, tak to ti mám lhát. Já říkám, ano, to mě radši lži. To bude taková lež z milosrdenství, to není žádná špatná lež, mě neuděláš nic špatného.
0: Aha. Já už nevím, kdo to říkal, ale jakoby mi zněla v hlavě věta, svět touží být klamán. Takže vy taky toužíte občas po nějaké milosrdné lži. V tomto případě tedy.
1: Ano? Ano, no. Protože to si myslím, že na tom není nic špatného, než aby vám to zkazilo třeba náladu, tak to si myslím, že tohle je lepší, takový, no.
0: Mm-hmm. Já si nedělám statistiku o tom, který z našich posluchačů, který se dovolá, je pro a který je proti milosrdné lži, ale vy jste se postavila na stranu té milosrdné lži s určitým důvodem, což tedy by měla mít vždycky takový důvod, milosrdná lež, řekl bych já.
1: Ano, za sebe tvrdím, když to má dobrý důvod, tak proč ne, no. Když to by to někoho ranilo nebo ponížilo, tak proč ne.
0: Jaké máte vztahy s tou spolupracovnící, které jste nejdřív zatajila skutečný důvod odmítnutí potravinové pomoci? Jaký s ní teď máte vztah? Po té, co to prasklo takzvaně.
1: Tak já už té organizaci nepracuju, ale paní byla taková, no, já se s ní vycházela dobře, no, ale byla taková, dá se říct, i falešná, no. Vytvářela teda jako hodně drby té organizaci, ale...
0: A to se nám to pěkně zamotává, to vám povím, paní Jano. Děkuju moc krát a přeju vám dobrý večer.
1: Já taky. Hezký večer, pane Borko, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Milosrdná lež, téma, okolo kterého se bude točit celá noční linka, kterou právě posloucháte. Nejen telefonáty, ale i vaše psaní. A jsem připraven i na to, co napsala Eva z Litvínova. Cituju. Je to smutné vzpomínání. Když maminka odcházela z tohoto světa, jezdila jsem do nemocnice každé odpoledne. Jednou mě zavolali, ať přijedu hned, že se stav moc zhoršil. Ale jezdila jsem ještě týden. Jedna sestřička mě řekla, že to nechápou, ale že maminka ve světlých chvilkách stále říká, ona mu neodpustí. Ano, je člověk, který ublížil. Kdyby jen mě, tak to zvládnu, ale rodičům a mým dětem to se špatně odpouští. Tak jsem se vrátila na pokoj a řekla jsem mamince, že jsem mu odpustila. Až pak maminka našla svůj klid. A dá se říct, že jsem to odpuštění už za ty roky zvládla zpracovat. Těch roků bylo 13. A je mi spíš jej líto. On s tím svědomím musí žít. Je mu 75 let a snad už má jiné myšlení. Potud Eva z Litvínova. Milosrdná lež a vaše příběhy v Noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer nejen vám, kteří posloucháte. Nechci říct, že je na tom něco špatného, když posloucháte pasivně, ale takhle nějak to asi může být. Tedy dobrý večer vám, kteří posloucháte jenom pasivně a dobrý večer i vám, kteří jste hodně aktivní a třeba už i telefonujete na číslo 731 800 900 ten svůj příběh na téma milosrdná lež. Tou další, která takový příběh řekne vám všem i těm pasivnějším, je paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Božena z Uherského Brodu. Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří jsou na lince.
0: Kteří jsou ještě vzhůru. Ano, správně. Paní Boženo, milosrdná lež, vy jste někdy někomu milosrdně lhala?
1: Můžu se přiznat. Mm-hmm. No tak, ale je to, víte, už dávno, to už je celý život, protože já jsem ročník 1937, víte. Mm-hmm. No a tehdy jsem, mohlo to být asi na 50. roku. Já jsem pracovala na zaletavacím oddělení v letu. Mm-hmm. No a tož to víte, když takto celý, vždycky se plnil plán, ne, vždycky, aby se splnilo. Mm-hmm. A třeba některý den během měsíce dělalo se 30 mašin, že během C11 se tehdy dělali. Mm-hmm. To byly ty cvičné jaky. Mm-hmm. No a tak 30, a teďka některý den měsíci, víte, nebylo počasí, nedalo se létat. A tak se to nahrnulo až kolem toho měsíce a vždy bylo potřeba nějakého pomocníka. Já jsem pracovala na kontrole, no a to už potřebovali, aby jim šel z montáže nějaký kontrolor pomoc, jako přebírat tu mašiny kontrolor, tak kolem toho práce, no. No a to také však byl to nějaký pán Sedlák, už tu dávno není, můžu jméno řez. A měl dceru Jindřišku, ta měla myslím 8 roku a byly pololetní prázdniny. A on měl prostě vyřízené, že bude mít dovolenou a že pojede s malou na Lopeník, protože tam s nich byl. Důle nebylo, v Kunovici ani ňo. No a tož říká, že ho budou oni potřebovat. No a tož bylo 8 hodin, tak vedoucí výrobní kontroly k nám došel a to, a že odvolat Sedláka z dovolené a poslání je pro něho. No tak jsem jela vláčkem, co byla tovární večka z nového do starého závodu, ještě kousek s ním potom, jako od toho starého závodu z té zastávky. Dojdu, tam bývali na činžáku, no ba, pan Sedlák auto venku, nakládal líže na auto, Jindřiška už byla v oteplovačkách nastrojená, no a já mu došla sdělit tady tuto zprávu. Mm-hmm. A on tak ostal, dívá se na mě a říká, Božka, prosím vás, a co kdybyste řekla, že už jsem nebyl doma? No já říkám, beze všeho. Tak jsem se vrátila, já jela mašinka zpátky, tak jsem jela jako do závodu, do nového. Mm-hmm. Přišla jsem tam na pracoviště. Říkám, už byl odjetý, už je pryč. No, tak nedá se nic dělat, plán se splnila bez něho.
0: Takže no. Nikomu jste vlastně neuškodila?
1: No, neuškodila, to však bývajte se, děvčička se těšila a takto. No a druhý případ, tam byl jako jeden z těch mechaniků leteckých, takový fajn kluk to byl, no tož kluk už měl skoro 27 roku. A ráno byl takový šoufli, víte, přebral někde, bylo mu blbě. No a tam my jsme měli takový, jak když mezi skládek, tam byly náhradní přístroje, takové věci, co se bylo někdy za provoz nutné vyměnit. A regál byl ode zdi, tam asi metra půl a tam byly naskládané potahy prostě, co se navlékali na letadla, které byly na stojánce venku. Mm-hmm. Takové z té celty, víte?
0: Ano, ano.
1: A mu bylo tak zlé a blbě a říká, Božka, co by se stalo, kdybych já si tady mezi ty celty lehl a ty mě jednou přikryla, chvíli se tady prodřímal. Já říkám, klidně, lehni, zakrý se, zamkla jsem sklad. No a to zkracovala se normálně a to a teďka se furt ptali, kde je Mirek Sedláčku, kde je ten Mirek, kde je, já nevíš, kde je, já říkám, nevím nic. No tož potom jsem za hodinu a půl jsem šla za ním, říkám, stávaj, už půjdeme na oběd. No takže to byla další taková milosrdná lež, nic se nestalo, ale já bych vám řekla jednu, třeba je taková spíš nemilosrdná ta lež. Můžu?
0: Samozřejmě.
1: tady, to vám řeknu z domu, to je asi tak 40 roku, nebo tam nějak v 87. moja dcera začala stavit, stavili. My jsme měli zahradu, sad, ten ty durancie, každý rok se pálilo, takových 50-60 litrů slivovice. No a to zásoba vždycky jako byla, aj proti stavebníky. No a to jsme potom jeden rok také pálili, bylo to ve 25 litrových demionoch, manžel to dovezl dom, zanesl to do sklepa, položil to na prostřed toho sklepa a tam to stálo, ta slivovica. No a myslím, já vám nevím, jestli za měsíc nebo jak, co si jsme šli spolem z práce a co si jsme šli do toho sklepa dělat, no tak jsme to otevřeli, ho ten sklep, a on říkal, co tady ty demiony, to je prázdné, a já jsem chtěl říct, ano, ale jsem se zadržela, říkám, no, ne, já jsem chtěla říct, ne, no, blbneš, tak. A já mu říkám, ano, je to prázdné. To nic, šli jsme dom, zas čas běžel, on v sobotu obyčejně vypadl, došel až večer, tak já vždycky po troše, košterem jsem natahovala tu slivovicu, do litru, já jsem to cechovala, všecko jsem to rozléla. A pane kapitánci, myslíte si o mě, co chcete, a já jsem tu slivovicu všecku prodala a on neměl o tom ani ponětí. Vůbec žádné starosti nad tím, prostě to nesl doma, tím to pro něho skončilo. A moja sliv, to jsem já měla zas kamarádku takovou, však z Havříc, odkáď je můj manžel, a to štá mě poradila. Tak do Rakouska šla jedna várka, myslím 5 litrů, jedna šla do Švýcarska a jedna dokonce až do Izraele.
0: No, tak teda, takové... vy jste vlastně dělala propagaci, krásné úrodné Moravy.
1: No, byla dobrá, byla opravdu velice dobrá, ale víte, takovou neřez já jsem udělala. Ale víte, co jsem udělala? Jako naši jako stavili a to. A já jsem za ty peníze koupila jim lino do jedné místnosti, protože oni jako nedávali parkety, tolik peněz neměli, tak lepili gumu lino. Takže to stálo, myslím, 1700, tak to jsem ještě musela něco přidat, protože tehdy byla ta slivovica tak za 120 korun.
0: To jsou dávné doby, No. Paní Boženko, moc krát děkuji za tyhle vaše příběhy a u toho posledního vlastně můžu říct jenom jedno, budiš vám odpuštěno.
1: No.
0: Udělala jste dobrou věc pro někoho dalšího.
1: Pane Borko, to už je promlčeno a já to tak zadřím toho, jak to říkala Květa Fialová. Já už jsem v takových rokoch, že já můžu na veřejnosti říct, co chci.

0: jste ji použili? Někdo milosrdně lhal vám? Zavolejte. Tohle je číslo do Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma milosrdná lež. A než dostane slovo další posluchač, bude to Jaromír, který telefonuje. Dovolím si ocitovat to, co napsala na jednom řádku na webu rozhlas.cz/linka Dana. Zdravím a těším se na Noční linku dnes. Nemám ráda lži a cením si upřímnosti. Milosrdná lež není pravda a poznám dříve či později intuitivně lež i přetvářku, ať milosrdnou či nemilosrdnou. Těším se na příběhy a všechny vás zdravím. Tak s tím dalším příběhem možná Jaromír čeká. Dobrý večer, Jaromíre.
1: Dobrý večer, pane.
0: Zdravím vás srdečně. Poslouchám.
1: Já vás taky. A teď můžu jako začít, že?
0: Ano, jsme ve vysílání, ano.
1: Já jsem rodák z Krnova, dalo by se říct, že tam slyším vždycky, že pan Vrastička z Krnova a tak dále, ten pan se Olomouce, tam volá vždycky a tak dále, že nechci říct jako toto.

0: a teď furt jako způsobem tý, že jsem chodil do školy, že my všichni chodili do školy a teď chodil jsem do 7. třídy jsme byli a teď byl tam jako byli spolužáci, že a tak dále a teď byli tam v Trnově byl okruh Bezvíša Smetany jako druhá ZDŠka, tak jsem chodil do té školy, že se spolužákama. No a jedno, měli jsme ranní odpolední a byl tam pan učitel náš jako, že pan Ostrčil, Roman a potom jsem ho potkal, no to jako aj potkávám ho teď jako, že ještě žije a teď se stala věc, kdy pan ředitel byl u nás, pan Žižka nějaký, jo, nějaký tato, nevím to, no, jako jméno, ale Žižka byl, no a teď jsme normálně jako byli, no byla ta doba, že ta komunistická, že dalo by se říct, že a teď prostě jsme zažili, jsme šli na odpolední, měli ranní odpolední tělocvik, no a ten pan otočil, bylo to z těch, je, v parku, byly ty tělocvičná tam byla tak dále, tak jsme šli, že, nedělat na tu odpolední. No a teď tam byly takové jezírko a byla tam, byl tam pomník ruských vojáků, že, sovětských, že, a tak památník, že, a tak dále, už tam není. A teď prostě, teď tam byla, na tím jezírku byla tačenka prostředku, byl kruh, jo, 6x6 metrů rybník a teď prostě můj spolužák, nějaký jako Jiří Kaban, jako Kaban, on byl potom ten čarovník jako oborem a to on byl jako ten, jako můj spolužák, který seděl v tom v lavici a teď přišli jsme a on hodil kamen na tu kačenu, teď přišla ta paní od toho ředitela Žižky, přišla jako jeho manželka, která byla učitelka jako v tím, že ve školce, teď přišla s těma dětskama k tomu pomníku a tak dále. A teď to viděla, že ta kačina toto, já jsem přicházel a se to stalo. A teď ona na týto, a teď ty kluci, jak to se rozbilo, tak se rozutekli, že?
1: Co se rozbilo?
0: Tělocvičný a teď ten, a teď ona na, a já jsem tam přicházel a toto a ona na mě jedno a to jste udělali vy a vy jste rozbili toto a toto tady je památník, vy jste toto, že zhanobili jako ten, že úsek, který dám to tak, nebo nevím, jak to mám říct a teď, a jak se jmenuješ? A já říkám, já se jmenuji jiná, že jako, jak, jako já jsem mi říkal, já jsem se zalékl, že nebo zalékl, potom jsem zelhal, říkám Špaček. A, no, Jaromír Špaček. A ona, a nevím, já se jmenuji jiná, že, a teď to, no, no do éteru jsem to, no, mozu to říká, mě znají kluci, Benny, že, a teď prostě, a i Trnová, jestli to slyší, tak mě, moji maminku a všechny platníka znali, byli instalátor a tak dále, a tak dále, a, no, a teď prostě ona, ona mi říká, no tak teď to, a teď, protože on, já jsem řekl Špaček, a ten učitel, jako ten pan Ostrčil, jako ten Roman, vyběhl, to byl jako komouk, že, no já dokonce dělal v USTD a tak dále, jsem se potom dozvěděl, a prostě zavolal moje jméno, to pravé, na mě. A ta, a ty se zelhal, a teď půjde, a teď mu to říká ten, že velice, že důležitý byl a tak dále. No a říká tak, a teď půjdeš tomu učitelovi, ředitelovi, před toto ředitel druhý den, a jenomže moje sestra, jo, Anka, která jako dělala, jako byla v Gimpl a tak dále, a dělala jako souboru jako zpěvnen, jo, perfektně jako to byl, že tento a prostě a ta Žižková Šárka jako to byla od těch zase od toho ředitela, dcera a tak dále a teď moja teď toto přišlo jako toto, že on mě jako že narkil, že jsem lhal, že jsem lhal, že to jméno. No a prostě teď ta ona brečela a říkala tatínkovi, že to je od... Oni byli dobré kamarádky, nejlepší, jako je zpěvačky, nejlepší a tak dále. A teď ona říká v souboru, že to a říká mu tému ředitelovi, jako jo, tému tatínkovi, prosím tě a toto a teď ta Žižkova a to byla, ona byla jako obezřetná, že komunistka, zarděla a tak dále. No a prostě no, jsou po smrti, no to je všechno jako prýženo, ale způsobem, že se to dostalo, že tady tato verze, jo, že jsem prostě ona brečela ta a zastávala jsem toto a říkala, že to je od kamarádky jako ten bratr a tak dále, aby mi neoblížovali. Jo? No a takže ta doba jako jo, byla, že? No. Takže se to stalo tady tato věc. No. A moc věcí takových, když já jsem jako a i ve Zlíně jsem zažil tady tato, že jsem musel, hadce, pane Borku.
1: Já vás poslouchám, já si užívám tu košatost vašeho příběhu. Snažím se v tom zorientovat. Takže, jestli tomu správně rozumím, vy jste se nejprve představil cizím jménem, poté, co zřejmě váš kamarád chtěl hodit po kachně, ale něco tam rozbil, nevíme co. Potom se na to přišlo a jaký to mělo, prosím, konec?
0: To mělo, že nic se nestalo.
1: No.
0: Protože ta čárka...
1: Konec dobrý, všechno dobré.
0: Ano, perfektně a tak dále.
1: Nevím, co bylo horší, jestli jste to zhanobení pomníku osvoboditelům, anebo to, že jste se představil jiným jménem. No, myslím, že to první.
0: A Špaček.
1: Špaček, budu si vás pamatovat. Jaromíre, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
0: Pane, a vždycky vás rád, ale vždycky a všetci lidi to říkají, ale toto je všechno pravda o vás. Já bych vás chtěl osobně poznat, já znám pana Bolka, Polívku, jo, pana Donutila, všetci tyto, jako ty, nebo Čmaňa, víte, kdo byl Čmaňa?
1: No jistě.
0: No, Zedníček, že?
1: No ano.
0: Nebo pan Hrachový, jo?
1: No, tak to máte pěknou sbírečku. Jaromíre, aby došlo i na ostatní z jejich příběhy, poděkuji vám a popřeju dobrou noc. Mějte se hezky.
0: Já jsem vás velice rád slyšel a já jsem se normálně, kurva, že to musím tak říct, dovolal.
1: Mějte se pěkně. Raději dobrou noc. Naslyšenou.
0: Já vás vždycky...
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posluchači a posluchačky Noční linky a jejich příběhy. To je to, co tvoří tyhle dvě hodiny našeho povídání. Vždy je to jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. A s tím dalším se teď možná někdo přihlásí na čísle 731 800 900. Ovšem, já ještě zkusím ocitovat to, co napsala Petra z Pardubic na téma Milosrdná lež. Myslím si, že říct pravdu je lepší, než říkat milosrdnou lež. Ale v případě nemoci je říkat citlivě. Já mám od konce dubna mámu v nemocnici, v Neratovicích, na Jipce. Je v komatu. Když jsem tam naposledy volala, tak mi doktor řekl, že stav je stále stejný. A když jsem se zeptala, co s ní budou dělat, tak mi řekl, že ji budou polohovat a že jednoho krásného dne dostane zápal plic a že pak zemře. V tu chvíli jsem na mobil zůstala nevěřícně koukat a něco jsem si o něm myslela. Dál už tento vzkaz nepokračuje. Jen podpis. Petra Fuňková. Petro, děkuji i za tenhle malý střípek dnešní noční linky na téma Milosrdná lež. A jsem zvědavý, kdo přidá svůj příběh na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Václav.
0: Zdravím vás, Václave, jsme ve vysílání a my posloucháme, tedy my, co máme našpicované uši, posloucháme váš příběh na téma Milosrdná lež.
1: No, mě to docela zaujalo, tohle téma. A milosrdná lež byla na mě použitá, když jsem byl malej kluk a nechtěl jsem jíst králíka. Když jsem mi tak jako ekloval v krku a máma upekla králíka a táta říkal, víš, to je kuře. No a já jsem ho zbaštil úplně bez problémů, že jo. A pak táta přišel a jak ti to chutnalo? Říkám, no bylo to výborný to, a bylo dobrý kuře, viď? A víš, co si jed? No, a já říkám, no kuře ne, ty jsi to říkal, no, byl to král.
0: Že vy jste, Václave, od té doby tak úplně všemu, co vám rodiče říkali, nevěřil?
1: No, tak...
0: Na mátku Ježíšek, Mikuláš, jak se rodí děti, že?
1: Hodně jsem pochyboval, no, pochyboval.
0: Kolikže vám bylo let, prosím, s tím králíkem, když jste tedy měl tady...
1: Já si myslím, že tak 6-7.
0: Jo, no tak aspoň hezkých 6 roků života, kdy jste věřil 100%. No a pak už jste vstoupil mezi dospělé.
1: No, bylo to takový trošku zklamání, ale já jsem to tak nějak tenkrát nebral. A k toho králíka jen do dneška. Ale já jsem si potom vzpomněl i na sebe, že používat milosrdnou lež je někdy, ne někdy, ale i potřebný.
0: Buďte konkrétní. Protože,
1: jo, mám takový příběh. Já jsem se vždycky zajímal o takový tajemné věci, třeba o předpovídání z karet, chiromantie a takovýhle ty věci mě od malička nebo od mladých let hodně zajímalo a když jsem se dostal do puberty, tak jsem na to balil holky, protože vždycky, když jsem jim předpovídal z ruky, jo, tak jsem je vzal za ruku a no a ten kontakt, bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že moje teta chiromantii ovládala a já jsem teda byl učenlivý žák a snažil jsem se teda pochytit ty věci od ní. Ona byla taková fajn, že ty zkušenosti předávala hodně ráda a já jak jsem teda byl takový mladý, učenlivý a horlivý a v pubertě a tak ty holky, že jo, a jsem balil na to a oni chtěli vědět, jak dlouho budou žít. Většina lidí nebo většina těch holek tenkrát, mladých nebo holek i kluků, že jo, mělo jako dotaz, ale ty předpovídáš ruky a já bych chtěl vědět, jak dlouho budu žít. A já tenkrát, že jo, trouba taky jsem byl, no, že jo. Takže já jsem udělal jednou chybu a jedné holčině jsem řek, měla krátkou čáru života a řekl jsem jí pravdu. A ona potom asi za měsíc zemřela. Zemřela na nehodu, což jsem ji tam viděl tenkrát v té ruce.
0: To jste skutečně četl z její dlaně, ano?
1: No, dělám to do dneška. Takový věci. Protože opravdu ten osud v těch rukou máme napsaný. Ten osud je vlastně v tom člověku a vyzařuje to. A pokud se na to trošku napojíte, tak dokážete číst i z toho člověka. Ale potom jsem udělal tu chybu, teda, že jsem jí to říkal a ona fakt zemřela a moje teta mi tenkrát poměrně dost, nechci říct vynadala, ale důrazně mi řekla, že nesmíš nikdy říkat nikomu, jak dlouho bude žít. Protože ten člověk si to může vzít jako svoje. A teď bych mu mohl říct pravdu, že má krátkou čáru života, že tady dlouho nebude. A ten člověk třeba podvědomně, že jo, si to zapíše a nemusí. Může to brát jako bernou minci a pak tady dlouho není, opravdu.
0: Že to je vlastně taková sebe naplňující se předpověď.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. A já od té doby prostě zakázal jsem si to a už to neříkám a vždycky, když se mi někdo zeptá na délku svého života, tak řeknu 99,5. Takže tu milosrdnou lež tady v tomto případě vždycky používám, protože není to dobrý to prostě říkat v tomhle směru pravdu.
0: Řekněme, je to neetické od chiromantika.
1: Přesně tak.
0: Já teď sám trošku odbočím, co je druhý nejčastější dotaz při věštění budoucnosti nebo čtení? Čtení z dlaně. Zdraví.
1: Zdraví. Nejčastěji se teda vždycky ptají lidi, jak dlouho budu žít a druhý teda to zdraví, no potom následuje děti, štěstí, peníze, srdce, láska a takové věci, ale nejčastější teda ta délka života. Ale chiromantie není o tom, aby jsme předpovídali, nebo aby ten člověk dotyčnej předpovídal tomu druhému tu délku toho života, to už jsem dneska pochopil. Je to o tom osvětlit některé věci a vysvětlit jim některé věci, proč se tak dějou, jak se dějou v jejich životě.
0: Děkuji vám za nový pohled, třeba i na tu chiromantii. Václave, děkuji a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuju, protože já si osobně myslím, že to je docela jako zajímavá věc. A mohlo by to zajímat i ostatní lidi.
0: Máme stejný názor. Mějte se hezky. Tak. Dobrou noc.
1: Díky, naschle.
0: O milosrdné lži si můžeme povídat i v té příští hodině Noční linky, ale to už bude pod jiným datem. Zatím ještě pořád platí, že máme 9. června, že svátek mají všechny Stanislavy. Samozřejmě gratuluju a zítřek, tedy ten 10. červnový den, ten bude začínat opět otázkou, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, anebo jestli naopak vy jste někdy použili třeba pro úlevu, anebo abyste někoho neurazili, milosrdnou lež. Posloucháte Noční linku, za chvilku bude nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Vážení posluchači, vážené posluchačky, už jen pár vteřin a bude tady 10. červnový den. Začínáme jej ovšem v tom pásmu Noční linky, ve které si jako vždy povídáme na určité téma. Povídáme není v tomto případě tak úplně dokonale přesné, protože nejenom to, co zavoláte na číslo 731 800 900, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, může odeznít, pokud se to samozřejmě týká tématu. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitančik. A první vteřiny tohoto dne, tedy 10. června, věnuju hned trojici vašich psaní, vašich vzkazů, vašich glos na zmíněném webu. Nejprve to, co napsal, jako už tradičně konec konců, František, cituju, oni jsou to vlastně dva vzkazy a začínají oba dva úplně stejně, ale ten druhý je dokonce i dopsaný. Takže dobrý večer, většina mojich debat, čtu, jak je psáno, je pravdivá. V hospodě, když vedu nějaké debaty o mojich zážitcích, tak ti moji kamarádi mě nějak moc nevěří. A to mě štve, musím říct, že takových 80% je všechno pravda. O těch dalších 20% vůbec nehovořím. Mně se špatně lže, pokračuje František. Neumím to. Tam bych se do všeho brzo zamotal. A lhaní by mě bylo málo platný. A i moje příspěvky do Noční linky nejsou vymyšlené. Hlavně musím vždycky zalovit do minulosti. Františku, lovte klidně dál. Ten druhý vzkaz je o hodně kratší, napsal Bedřich, a i to je vlastně u tohoto posluchače zvykem, že se příliš nerozepisuje. Dobrý večer, nemám rád, když někdo lže. No a do třetice od pana France. Žena v pokročilém již věku má syna, který se umí nosit jak šafář. On o sobě říká, že je workoholik a bez práce prý nemůže být. Řeči se vedou a voda teče. Nemohu přece té ženě říct, že má syna, který i v práci musí být zadarmo drahý. Ona to ví, ale je to její dítě a drží to v sobě. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franc. Ne, to ještě není konec. Pan Franc vždycky ještě něco dodá. Já jí jej pochválím a věřím na zázrak, že se v jejím synovi probudí dobrý hospodář. Má zkušenost se životami, ale říká, zázraky se nedějí. Tak abychom si to upřesnili, tématem nejsou zázraky, tématem našeho povídání v Noční lince, ale milosrdné lži. Museli jste je někdy použít? No, možná, že slovo museli nebylo zcela přesné. Byli jste přitlačeni okolnostmi k tomu, abyste použili milosrdnou lež? A lhal někdo milosrdně vám? Napište nebo volejte. Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A i takové věci se stávají, tedy to, že někdo zavolá, jenom sdělí svůj názor a nechce vstoupit do vysílání, což je přesně ten případ, který se udál zatímco vám zpíval Karel Gott. Dovolím si tedy aspoň v úvozovkách vydestilovat to nejpodstatnější, co náš posluchač říkal. Podle něj by lidé vůbec neměli lhát. Podle něj jakákoliv lež je lží a ať už je milosrdná nebo jakákoliv, lidé by neměli lhát. Tak doufám, že jsem to neskreslil přes příliš. Ale teď už je čas na někom dalším z vás, který třeba nemá problém s tím vstoupit do vysílání a říct svůj příběh na téma milosrdná lež. Ano, byla tady už několikrát ta možnost na tohle téma promluvit v Noční lince, ale ani zdaleka se nikdy nedostane na vás na všechny. Takže berme to tak, že teď dostává šanci třeba někdo, kdo ještě o milosrdné lži v Noční lince nemluvil. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Jana z Prahy. Pane Borku, jsem vás dlouho neslyšela.
0: To je zvláštní, já jsem tady každý týden minimálně jednou. Ale dobře,
1: no, já se nedovolám.
0: Jo, takhle. Jakože jste se nedovolala, ne? Ale že jste mě neslyšela. Jo, jo.
1: Není to lež, je to příběh mého syna, když lezl do puberty nějak. Hele, on byl strašný rošťák, on se nenechal nic líbit, rád se pral, hezky se učil, chytrý kluk. A on než byl hál, tak vymyslel takovou krásnou věc, to se usmějete. Něco ve škole rozbil, já už nevím co. A pak jsem se to dozvěděla od toho mého spolužáka užalovaného. Tak jsem se to dozvěděla a on šel a vytahoval z kasičky peníze, protože oni si museli šetřit, když něco rozbili, museli to zaplatit. Uh-huh. No tak si šel a já říkám, Václave, co tam hrabeš, ale mám nějaký poptávky, musím to...
0: Nějaké závazky, tak.
1: Nějaké závazky. Tak jsem se ho nevyptával, protože jsem viděla, že má někde něco. No kolik mu mohlo být, 10 let, víc mu nebylo. A já říkám, hele, víš co, vybal toho, co si proved. Já se to stejně dozvím. Tak mi to řekne. On, mami, já si to řeknu. Ale počkej chvíli. Tak mi řekl, že rozbil dveře u vchodu do školy. A že to musí zaplatit. A že byly na to dva, ale prostě on šel do té kasičky a že to zaplatí. Jo, ale neřekl mi to takhle celý. Řekl mi, že jenom rozbil dveře. Mm-hmm. A vůbec nic neříkal. A já mu říkám na slova. Řekni mi to znova a celý. Tak mi řekl celou pravdu. A mami slib mi, že dostanu poloviční trest. Ještě řeknu já celou pravdu. Jo? Tak jsem mu to slíbila. Jsem říkala, tak to už jo, jsme se dohodli. Tak mi to od těch dveří řekl. Ale mami, ne, abys to šla za mě vyřizovat, my jsme na to byli dva. Já říkám, vyřiďte si to sám. Ať ti ten druhý dá druhou půlku, protože tenkrát ty dveře byly drahý. Jeho věku. No tak jo, ale já jsem se tak stál, to jsme se tak tomu smáli, jak ten kluk na to přišel. Já, on měl strach, aby nedostal celý trest, tak mi řekl půlku jenom, jo. Já se říkám, jak on na to mohl přijít, takový malý kluk.
0: To je ta nepopsatelná chemie mezi rodičemi a dětmi. A obráceně samozřejmě. No, to bych se vás taky mohl zeptat, jestli jste na svých dětech, nebo na svém synovi, vždycky poznala, kdy mluví pravdu a kdy, řekněme, pravdu mírně ohýbá.
1: Ne, ne? To jsem nepoznala, protože u nás bylo zakázané lhát. Radši říct pravdu, anebo říkat nic. Mm-hmm. A dcerka nebyla tak chytrá jako on a ona neměla potřebu lhát, taky říkat. Ta udělala tak jednu usmělnou věc. Vymalovali jsme jim pokojíček, oni měli psací stůl u zdi. Každý měl půlku toho stolu, protože tři pokoje byt, tak oni měli každý půlku. A dcerka si dávala do plnícka novou náplň. Víte, jak byly ty bombičky do plnících.
0: Ano.
1: Tak se seděla u stolu a ono jí to došlo, tak to tam naplňovala a najednou cík.
0: Cák.
1: Cíklo to a udělalo krásnou velkou kaňku na zdi, na ty nový zdi.
0: No, to člověka naštve, no, ale tak určitě to neudělala na schvál. Já to říkám záměrně, protože já jsem dost často používal technická pera a ta se musela, nebo aspoň ta, která jsem měl, já se musela občas takzvaně rozklepat. A potom, když to tu tuš vzalo prostě, jo, ten pohyb, tak rov, už to bylo na zdi.
1: No
0: taky,
1: ne, ale představte si, co ona provedla. Ona věděla, že dostane. Protože dva dny předtím jsme malovali ten pokoj. A ona měla strach z trestu. Tak nic neříkala, já přišla do pokoje se podívat, tak mají poklizinu a najednou vidím nad tím stolem modrou, krásnou želvičku. Ona z toho udělala zvířátko z týkaňky.
0: Kreativní, jo? Kreativní děvče.
1: No, ona krásně malovala od jak živa. A já říkám, co to má znamenat, tohleto, ty jsi malovala. No, malovala. Musela jsem, aby to nebylo tak ošklivé.
0: Takže řekla pravdu.
1: Řekla pravdu, aby jsme se to usmáli. No, to tam měla dlouho, dokáž chodila do školy.
0: No, ale to je nakonec ten nejlepší možný závěr. Paní Jano, já vám děkuju, mějte se hezky a jsem rád, že jste se dovolala.
1: Tak jsem si vzpomněla po letech, když syn už je v důchodu a dcera jde do důchodu teď taky. Tak. Ale po jsem si na to vzpomněla.
0: Pořád hezky maluje, jen tak mimochodem?
1: Krásně maluje. Ona no, je šikovná.
0: Stačilo akorát vymalovat. No.
1: A ona malovala, když byla dospělá, tak malovala. My jsme si malovali sami, tak nám pomáhala malovat.
0: Ale... Děkuji za váš příběh, paní Jano, a přeju vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Vám taky, hlavně on bude hodně teplej, strašně se vypotíme, třeba i při tom spocení s hubnem.
0: No, to jste ani nevíte, jak narazila na jedno z budoucích témat noční linky, které budeme vysílat z Brna. Bude to v pátek 26. června, kdy bude tématem kila dolů, nejen do plavek. Tak dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky mě,
0: to
1: jsem moc fajn.
0: To byla naše posluchačka na téma Milosrdná lež a vy můžete být těmi dalšími na tomhle telefonním čísle po písničce, kterou vám zaspívá Jana Chládková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo dobré ráno, protože už máme po půlnoci a byť se tomuto, řekněme, pozdravu po půlnočnímu někteří brání, já jej přece jenom občas budu používat, protože zase každý máme trošku jiné biorytmy. Ale teď jsme vlastně ještě pořád na začátku té druhé části Noční linky, takže stojí za připomenutí, že tématem je milosrdná lež. A ten svůj pohled na tohle téma, možná, že i s příběhem, pevně tomu věřím, přináší do našeho vysílání Radek. Vítám vás, zdravím do Uherského Hradiště.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům. Já jsem mluvil, že nemám úplně konkrétní příběh, ale mám spíš jako tu životní zkušenost. Jak říkám, jsou už jako 35 let ženat.
0: Kolik řekněte to ještě jednou, prosím vás, zřetelně, jo?
1: 35 let.
0: 35 let. No tak to musíte mít zkušenosti až nad hlavu.
1: Ano, ale to není, jo, tak ono by to řekl pan Špaček, že v podstatě je taková ta diplomacie, třeba nejenom vůči ženám, ale vůči komukoliv, neurazit, no tak prostě, no tak někdy neřeknu úplně tu pravdu, i když to vidím těma očima, tak to neřeknu. A kdo... je žena, pardon, třeba tak jak jsme my.
0: Někteří jsme, někteří už nejsme, ano. Tenhle pohled mi totiž moc chyběl. Já sám jsem se o něm zdráhal příliš hovořit, protože na mých příbězích zase tolik nezáleží. Ale jsem rád, že se na to díváte právě z téhle pozice. No, řekněte mi to takhle. Když se vás žena zeptá, před dovolenou to tak bývá.
1: Kamkoliv jdeme do společnosti, takže jedna má minimálně třeba tři modely, nebo dva. A teď tenhle, jo.
0: Co myslíš, sluší mě to?
1: Ale samozřejmě.
0: Jo.
1: A ona se mě ptá, jo. A ta milosrdná lež, že ani jeden není úplně OK, jo, ale samozřejmě, že vyberu, popravdu, jakože takto, a řeknu, no jasné, super, ale opravdu říkám třeba milostná lež, protože třeba moje žena má jiný vkus, i po těch letech, když jsme stejný ročník, jo, že já mám takovou představu asi o té módě, jak ona, ale no tak jo, vlastně, ne, tak to je super, to je taky ještě super, no ale ne, to je bomba, ne, tak v ten to běž, jo.
0: Tak přesně, protože, ano, ten třetí je úplně
1: a
0: nejlepší.
1: Ona se potom ta žena cítí dobře celý ten večer.
0: Jo.
1: Jasně, rozumíte.
0: Pokud se ovšem najde někdo, kdo nemá sklon k milosrdným lžím a řekne jí potom na plese pravdu, tak to je potom doma průšvih. Ty jsi měl hal, že jo?
1: Nějaká, ale to se zatím nestalo asi.
0: Dobře.
1: Nějaká třeba jiná žena. Ale že tak to mě jedině napadlo, že když jsem to použil mnohokrát, jo, že říkám ano, jo, protože ona, ta žena to potřebuje slyšet, že toto opravdu ne fakt je dobré. Tak jsem vybral z těch třech možností to nejlepší, jo, a to se mi úplně vychválil a ona se potom cítila dobře.
0: No, já vám naprosto rozumím. Takže pro zachování domácího klidu musí být člověk, řekněme, diplomat.
1: Pane Marku, to nebylo pro zachování domácího klidu. To bylo pro pocit té ženy, aby ona se cítila dobře někde v té společnosti.
0: No tak ono to vlastně, ano, máte pravdu, ale vemte to až úplně do samotného konce. Kdyby se necítila dobře, tak není doma klid. No. Doufám, že
1: ne,
0: rozumíte.
1: Já bych to, ne, furt nerozumíte. Já bych to udělal jako člověk, jo? Protože já jsem to udělal pro ní, aby se fakt ta žena cítila dobře, tak jakože ano, to totiž, no tak to je bomba, jo? I když jsem úplně o tom nebyl přesvědčen, takže jsem vědomně trošku, o tom je ta dneska ta debata, že jsem trošku zaláhal, jo? Že to byla ta milosrdná lež.
0: No já jsem nezačal s diplomací, to vy jste na začátku začal s diplomací a s tím neurážením citů druhých. No tak ano, máte pravdu, já s vámi souhlasím.
1: Byla to milosrdná lež.
0: Byla to milosrdná lež a doma byl klid. No.
1: Ne, hlavně, ne, tak o tom to nebylo, že on byl, to má klid furt, my jsme jako, že super partneři, no tak, ale že žena se cítila dobře.
0: Tak, na té akci. Dobře, vy jste člověk tak. Čistého srdce.
1: No, vy taky.
0: Díky, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Vám taky děkuji a všem posluchačům.
0: Za všechny děkuji. A ještě to, co napsala Helena na rozhlas.cz / Linka. Ze zásady bych nikdy nikomu nelhala, protože si myslím, že i to, co se může zdát krutou pravdou, se dá říci tak, aby to nebolelo, nezranilo, neublížilo. Jen se to musí říct s empatií, s citem a třeba i s vysvětlením, proč je pravda lepší. Ale je vidět, že výjimky musí být ke všemu, že záleží na situaci. Třeba ta paní, která neskazila tatínkovi a holčičce lyžování. To je nádherný případ té takzvané bílé lži. O milosrdných lžích si můžeme povídat ještě 35 minut. Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, nebo jestli vy jste někdy použili tu milosrdnou lež. A v tuhle chvíli nám to přichází říct pomocí telefonu 731 800 900 Jirka. Zdravím vás, Jiří.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane kapitánčík.
0: Děkuji. Nápodobně. Je to na vás, je to na vás. Řekněte, jestli vy jste někdy někomu milosrdně lhal?
1: Já jsem tu milosrdnou lež použil ve chvíli, kdy můj bratr onemocněl nádorem na mozku.
0: Vy jste měl informace přímo od jeho lékaře zřejmě, nebo se jenom špatně dohadu?
1: Jo, já přímo od bratra, že měl nějaký nádor na hypofýze, to je podvěsek mozkový.
0: Mm-hmm. To jste věděl od něj, od bratra?
1: Mm-hmm. Od bratra jsem to věděl.
0: Mm-hmm.
1: A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá jako na umření, že vlastně to se před tou operací nedá zjistit, jaký ten nádor je a jak dlouho ten člověk může žít, nebo prostě ta prognoza se nedá zjistit před tou operací. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá tak, že by třeba umřel. A v té době on používal makrobiotiku, to byla tenkrát takový směr jako výživý právě v těch případech nějakého onkologického onemocnění. A na základě toho vůbec nevypadal zdravě. A ptal se mě teda, jestli vypadá jako na umření. A já jsem mu řekl, že rozhodně ne.

0: zásadně zalhal, i když vůbec v tu chvíli zdravě nevypadal, že teda na umření nevypadá a že si myslím, že tady bude ještě dlouho. Jo? Ale dopadlo to tak, že prostě bratr má mozek odoperovaný a žije dodnes a dneska nám je bratrovi je 62 let.
1: Jestli můžu, tak ho vaším prostřednictvím zdravím. A vás se ptám, Jirko, vy jste potom litoval té milosrdné lži, nebo ne?
0: Nikdy jsem toho nelitoval.
1: Děkuju. Stačí
0: nikdy
1: mi to.
0: Jsem toho nelitoval a jsem rád, že to tak skvěle dopadlo.
1: Kdo ví, možná jste ho vlastně povzbudil a...
0: Je to možné.
1: Možná jste přispěl možné, i k tomu, jo. Jak to dopadlo. Byť, jak říkáte, to byl benigní nádor. Děkuju, Jirko, a mějte se hezky.
0: Jo, přeju prosím,
1: vám i bratrovi hezký červen. Naslyšenou.
0: Jo, děkujem.
1: O milosrdné lži si ještě chvilku povídat můžeme, anebo můžete napsat rozhlas.cz/linka. To je adresa webu, kam se vaše příběhy, vaše poznámky rozhodně vejdou. A tady je číslo. To můžete zvolit, chcete-li o tom, jak někdo vůči vám použil milosrdnou lež, anebo to bylo možná naopak, popovídat všem, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdo ví, možná, že některým už se pomaličku klíží víčka. Ale ještě chvilku tady bude noční linka na téma Milosrdná lež. Tou další, která se dovolala na číslo 731 800 900, je paní Alena. Přeju dobrý večer.
1: No, dobrý večer.
0: Nebo dobré ráno.
1: Nebo to už je jedno.
0: No, takže máte pravdu, ale zdravím všemi možnými způsoby. Paní Aleno, někdo vám někdy milosrdně lhal, anebo jste to byla vy, kdo použil tu milosrdnou lež?
1: No, byla jsem to já, samozřejmě. Takhle, jednou se tady ve vesnici objevil pejsek, kterýho jsme si vzali, jsme v životě psa neměli, takže jsme si ho vzali a strašně jsme ho milovali. Byl to takovej, no, takovej ten
0: pouliční směs.
1: Ale jako prostě zlato. No a jednou byli jsme ho asi 4 roky a on strašně miloval bouřku, jo. To jak prostě se zablesklo a hromy, tak on úplně tomu šel naproti a jako prostě a s tou bouřkou tenkrát jako taky jsme si ho vzali v té době, jo. Bylo to takový, prostě s tou bouřkou jsem přišel. A při té jedné bouřce bylo to takhle v srpnu, prostě najednou dostal strašný záchvat, jo. Prostě začal se kroutit na zemi a prostě tohleto. Takže jsme prostě ho odvezli na veterinu večer, oni nám, doktor ho jako prostě uklidnil injekci nějakou a říkal, přijďte ráno, prostě to zřejmě dostal nějaký epileptický záchvat, to zítra vyřešíme. No ráno to, co bylo ráno, to bylo něco hroznýho. Manžel byl v práci, jak já jsem poprosila souseda, tak jsme ho prostě vzali do deky, že ho odvezli jsme ho na veterinu a oni prostě, že si ho tam nechají, jako v nemocnici. No a když vy máte zvířata, vy víte určitě, pro vás je veterinář pán Bůh, samozřejmě, že jo, to je prostě to, no takže si ho necháš v nemocnici, já jsem tam každý den volala. No ale teď k tématu. Moje dcera zrovna jako odjížděla na dovolenou, byla těhotná poprvé, jako už po 30 letech byla těhotná a odjížděli s manželem na dovolenou do Řecka. A to bylo prostě v pátek, oni v sobotu odjížděli a doktor mě řekl, ráno si, přijďte si pro něj ráno, my už vám ho dáme domů. I když já jsem tam každý den chodil a on byl nějaký prostě pod injekcema, ani mě nepoznával, tak na mě koukal divně a tohle. No nic, takže prostě to. No a já jsem tam ráno volala a on mi řekl prostě, že uhynul. Jo, že měl strašný záchvat a že ho museli prostě uspat. A teď ta dcera, ona ho strašně milovala, prostě to, ona mu dala jméno prostě a jako to bylo prostě zlatíčko naše. A oni odjížděli, já jsem říkal, no já ji prostě nemůžu zkazit vůbec dovolenou, jo. No takže jsem říkal, Martí, odjedete a my si pro něj přijedeme a bude to dobrý a jako prostě to, no tak ona tomu věřila, odjeli na dovolenou a teď ty SMSky její prostě z ty dovolený, jo, prostě jako posílá sluníčko, aby se prostě už jako zrekrovala, uzdravila, aby byl v pořádku a tohleto. Já měla takovou hrůzu, až přijedou po tom týdnu. Prostě my jsme jí celý týden prostě lhali, že ten pes prostě žije a že je v pořádku a že už se rekreuje z toho a že mu dáváme práčky prostě na tu epilepsii a že to je dobrý a to jako. Takže prostě to byla taková ta moje milosrdná lež, jo, kterou prostě se mi nechtěla zkazit dovolenou. A věděla jsem, že teda až přijedeš, to bude prostě hrozený, jo, což teda bylo.
0: A
1: jo.
0: Bylo.
1: Bylo. Tak já prostě, ale ten týden prostě dovolený se mi prostě neskazila. Vím to, že jako ona by asi bývala se snad sebrala a jela domů, nebo já nevím co, jo, prostě, no, prostě by tam nebyla dál, protože jako to bylo opravdu, jako, a já od té doby jsem úplně psychicky na tom tak strašně, že už si bych si ani jako žádný zvíře já mám 5 koček, že jo, samozřejmě, že tady na vesnici vždycky něco přijde, já si to nechám, takže mám 5, ty tady kolem mě ležejí všichni, samozřejmě já stojím, protože je mám na židli, no takže
0: takhle. Paní Aleno, no, ale já naprosto rozumím tomu, co jste udělala, tedy tomu důvodu, kvůli kterému jste vlastně milosrdně své dceři lhala. A budíš vám odpuštěno. Zeptám se vás, jak se ten pejsek jmenoval?
1: Jmenoval se Balín. Balísek, to bylo něco z Pána prstenů, nějaký Balín tam byl, Martina ho pomenovala Balín. Jako prostě Balísek to. On byl něco jako Jack Russell, ale takový, jako, on byl i kupírovaný. Jo. Třeba jsem tenkrát pro něj dělal, já jsem objela všechny vesnice, všude jsem dávala, jako prostě, abych ho vrátila majitelu, všude jsem lepila jako inzeráty a to a nakonec nám zůstala, byli jsme rádi, a protože to bylo něco úžasného, co to bylo za zvíře, to nebylo zvíře, to bylo prostě
0: no, o tom není vůbec pochyb. A já si myslím, že teď nám rozumí hlavně ti, kteří doma pejsky, anebo kočičky, nebo jakékoliv zvířátko mají. Ostatním se to těžko vysvětluje a já říkám, ano. Udělala jste dobře. Paní Aleno, děkuju.
1: Se mě uklidnil. Tak jo, mějte se hezky a dobrou
0: mějte
1: noc
0: se pěkně.
1: Všem posluchačům.
0: Dobrou
1: noc. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, jestli jste někdy někomu takzvaně milosrdně lhali, nebo jestli někdy někdo takzvaně milosrdně lhal vám, jsme si povídali a vlastně ještě pořád povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je to pan Franta, který teď čeká na telefonu a který k tomu má co říct. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Dobré ráno nebo dobrý večer ještě. Tady Franta, slyšíte mě dobře?
0: Slyším vás výborně, nebudu vás přerušovat. Každému dávám čas, i vám.
1: Takže můj příběh, já jsem ročník 55, takže už mám 70 let a mám příběh z mládí, že jsem tenkrát měl, ještě za Komančů, jsem měl štěně boxera za 850 Kč s papírama, perfektní pejsek, žíhané boxer, jo. A ten, já jsem si pak udělal knížku, jsem si našel a jsem moc cvičil. Oni ty boxery jsou málo ovladatelní, protože jsou milí, oni aj čichají a všechno, jo. A on ten pes se mu tak jako v 8. třídě vycvičil, že on pak jsem šel na střední školu a on mě vždycky, když byl pátek a jsem přijel ze střední školy, ze Znojma, tak on už mě otec musel pustit a on mě čekal na zastávce.
0: Franto, já mám takový pocit, že vy jste inspirován tím předchozím telefonátem, chtěl popovídat svůj příběh o pejskovi, nikoli o milosrdné lži, že je to tak?
1: Taky o milosrdné lži, protože on pak začal být nemocný a teď mi říkal vždycky, je v pořádku, jenže on pak pomale, už někdo ho asi otrávil, on pak pomale
0: ale ne,
1: umíral.
0: Ne,
1: jo.
0: Ne, to jo. Ne.
1: No, to bylo... Jako byl v nejlepších letech, 3 leté, 4 leté a já jsem měl tu strašnou výhodu, rozumíte, že když jsem přijel z střední školy, tak otec ho musel pustit, on čekal na zastávce, já musel jsem mu dát kabelu do čumáku a on nesel mě tu těžkou kabelu, mě nesel dom, rozumíte, jo? A on se tam i tak těšil vždycky a pak už začal jako být špatné. Otec vždycky říkal, on je dobrý, já jsem vždycky volal, tak co, ten Arol. A on říkal, jo, je dobrý. Když jsem přišel do říkám, taťko, když jsi mě lhal, jo. Takže mě nechtěl zkazit ten týden, když jsem byl pryč, rozumíte? Že on pak chřadl. A já jsem pak už mě nepoznal, jo. A tak vždycky jen kňučel a říkám, Arole, prosím, tak já jsem pak, už nebylo jiný vyhnutí, tak já jsem ho pak musel, rozumíte, mě to bylo až, ale musel jsem, že mu se trápil hrozně. Musel jsem pistolu na prase ho zastřelit a mám ještě hrobeček na něho. A od ty,
0: tohle neraz
1: slyším. A od ty doby, od ty doby jsem pak měl rád strašně boxery, rozumíte, jo, a pak ještě byl taková příběh zase o boxerovi, že manželka mě tenkrát jela na dovolenou, na zájezd, dělala jako ona byla lékařka, jela dozor s jedním klukem, mám dva kluky a říkala, jestli chceš boxéra, tak známá je jedna, má ve Znojmě boxéra. Rozumíte, ale budíka podrobnosti, říká, tak já se na něho půjdu podívat. Jo, tak jsme tam šli se podívat a my jsme šli po schodech a já jsem si vzal sebou, říkám, no tak za toho boxera dám tak 1000 Kč, maximálně 1500. Jo, tenkrát v té době, ten druhý klub byl malý. Tak my jsme jdem po schodech a paní už nás čekala, jsme tam zvonili dole a já jdu tak po těch říkami. To byl zase žlutý boxer, jo? Říkám, no ten je pěkný. A tam přijdeme a ona říká, kolik za něho mě chcete, že ona, manželí koupil boxera prostě a ona ho nezvládá, ale musí někomu půjčit, to je taky dlouhý vykládání, to zkrátím, rozumíte? A ona říká, tak pane, kolik mě za něho dáte? A kluk řekl, no taťka říkal 1500 nebo až 2000 maximálně, jo? Ale člověk neřekl, že jsem chtěl jako snížit. A ona říkala, je, tak to já vám k němu dám všechny ty, co máme, obojek, řemínek, misky, všechno vám dá, tak jsme to všechno měli a měli jsme ho doma, rozumíte? Jo, pak jsme postavili barák, okál, to je jedno, rozumíte, tak v rychlosti a ten pes, on se bál všeho, my máme doma i zvířata, kusy měli koně, jezdili na koních a on se jich bál, když se uviděl, tak se jich bál a pak byl, už s nima běhal, jako za koníma, perfektní, se mnou jezdil s traktorem, vždycky se těšil, že jeden s traktorem hrozně.
0: No vy jste pejskař už od prvního poslechu.
1: No a takže zas jsme pak museli klukům lhát, že ten pes měl právě, jak ta říkala paní, tu epilepsii, taky ten našel, taky mě. No taky měl. A my jsme kopali vzadu, jako na zahradě, jsem skopil zahradu a na to postavili jsme okál, a to je v rychlosti, jsme kopali základy, jo, a on chodil furt za mnou, vždycky byl všude v patách, já říkám, Done, to se jmenuje asi pes Don, jo, říkám, prosím tě, neotravuj, tady furt, tady, my jsme tam kopali s klukama ty základy na ten chlív, pro ty koně.
0: Že no, to jsou vedlejší věci, ano, pojďme k věci.
1: Vedlejší věci. A pak on najednou šel, ten pes dolů, říkám, prosím tě, neodběž si tam lehnout dolů. Tak on šel, jo, a pak tam šel, pro něco jsem ho poslal a on na mě křičí, taťko, Don má nějaké zase záchvat. A já říkám, prosím tě, jo, a manželka, prosím tě, žádný záchvat, ten kluk, že zase, jo. Tak já jsem tam ani nechtěl jít a pak tam šel druhý kluk a fakt mám, mámka díl, že, jo, že to byl můj pes, jako, jo, jo. A tak já jsem utíkal dolů a ten pes, rozumíte, ještě, jo, se na mě podíval a vyplázal jazyk a vybídechl naposled, jako, rozumíte, jo.
0: No, něco jako podobného se stalo mému známému, no. Ano, a řeknu vám, to se neposlouchá zrovna dobře. Ale Franto, i tak vám děkuju za váš telefonát. Snad někdy příště s něčím veselejším.
1: A teď od té doby už mám, že máme statek velké, mám už teď třetího Dona, ale vlčáky mám. A to jsou perfektní psi teda. To je, teď tady vedle mě leží, jo, za teď pedu ze statku, to je dom, a on se jezdit se mnou, anebo béky mě nahání, všechno, rozumíte, umíš, dáváme dodávku béku, já ho pustím a říkám, Done, nažeň béky, a on valí, a už jen říkám, a na vocas, rozumíte, tak vyžede mě až na vůz, šuchno, a říkám, ten druhý kluk se mu hospodaří, říká, nepouště toho psa, já říkám, bez psa to neuděláme, rozumíte.
0: Franto, děkuji vám moc krát za váš telefonát. No, ale protože už se blíží závěr noční linky, budu muset ukončit naše telefonování a jsem rád, že jste uzavřel, byť trošku smutným příběhem, částečně naši dnešní noční linku. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Ta příští noční linka za 22 hodin začíná. Pro vás bude mít další téma. Jitka Lukešová připravila téma My a životní prostředí. I jí budete moci volat na číslo, které jste využívali dnes, tedy 731 800 900. A budete moci samozřejmě i psát na web noční linky rozhlas.cz/linka. Takže pro jistotu ještě jednou kouknu, jestli se tam objevilo nějaké nové psaní právě na téma milosrdná lež, kterým jsme se dnes v úvozovkách zabývali. A protože všechno již bylo řečeno, všechno již bylo citováno, ano, dívám se, jo, tak to je František Švaříček, který děkuje za uveřejnění jeho vzkazu. Pak je tady zvláštní, to je zvláštní, někdo se za Františka vydává a píše se jako František Škvaříček ze Židlechov. A už vidím, to je posluchač, který se zabývá mým osobním vzhledem. No, děkuju moc krát za rady, určitě nevyužiju, ale i tak díky za všechna vaše psaní. Příště se na vás budu těšit. Tenhle pátek, ale jsem řekl v sobotu, tenhle pátek a to další téma, které pro vás budu šířit během 2 hodin noční linky z brněnského rozhlasového studia, bude téma stopaři, stopařky. Kdo ví, možná, že v době levných letenek a sdílených automobilů ten fenomén, zejména letního stopování, jakoby mizel. Jestli ano nebo ne, tak o tom si budeme moci povídat v pátek 12. června. S přesahem do soboty 13. Takže přece jenom ta sobota tam tak trošku slyšet bude. Teď už ale opravdu dobrou noc, sladké sny a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Originality.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano.
2: Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
3: Děkuji.
2: Tak, mistře, vy třeba tady?
1: Děkuji vám.
2: Prosím, prosím. A pan generál tady?
3: Děkuji.
2: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl, nám jistě nejlépe může říci pan generál hrabě Papenheim.
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
2: Ano.
4: Byli to vojáci kynistického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
2: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
3: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
2: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
3: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
2: Ovšem.
3: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
2: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
1: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
2: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
1: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal, a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
2: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
1: ano,
2: za které byl pronesen?
1: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano?
3: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
1: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Wallenstein chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Wallensteinovi. Wallenstein je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
2: Ano, děkuji, děkuji, mistře, to stačí.
1: Ano.
2: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Wallensteina opouštějí, když se přesvědčí, že Wallenstein chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: fish?
1: A slish.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Boháči šťastní. Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem si ho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech nebo spíš v rezidencích boháčů dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Potského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád, zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtil hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset zdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedl, no a já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho, co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadí. A říkal, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek, já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár pancí, že jo, že to je taky, člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco

0: dělal, tak jsem prolet, tak bych taky mohl proletět do Víka. No a on říká, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to, já jsem, to se vyštěte, no tohle to někdy, to to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od toho, od té vrátnice pozoruju a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane, no, tak se říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskat, jo, takhle na mě. A přijde se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
1: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Hegel, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
2: Jak byl tatínkovi podobný, jo?
1: Tatínkovi podobný.
2: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
1: Jo, takhle.
0: Bife, bife, ty chlapči, to není možné.
1: Jo, takhle. Ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
0: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Je to 227675?
5: Ano.
4: Pan Jaroslav Pokštefl?
5: Jo, jo, jo.
4: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
5: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
4: Okamžik.
5: Oh, ale... Haló, slično, jste na drátě.
4: No prosím.
5: Neříkala jste něco jako nový Jičín?
4: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový Jičín.
5: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový Jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
4: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
5: Žádný nový Jičín.
4: Haló, Jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
5: Snad nevím.
4: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
5: To snad ne.
4: Haló, víš, kdo tě volá?
5: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
4: Ne.
5: On teto, tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiň, teto, já jsem hroznej.
4: Jarinku. Pan Kohoutek je mrtvý.
5: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
4: Jarinku.
5: No teto, no tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
4: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku. No, aspoň jo. Jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
5: Teto. Teto, tak kdy je ten pohřeb? Haló, slečno. Slečno, byli jsme přerušeni. Haló, slečno, byli jsme... No tak... Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je vám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl? Jo, máte. Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zazavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě. Jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava a je mi 40 a nic. Nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý? Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta za piju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili? Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kus, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. Do ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvávalo, bejvalý. Tyhle Čecho. Popel, pak oheň. Popel, oheň. No. 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami, udělejme si znovu zectnost, ať je ticho, ticho, ať jsme sami, sama se děla. No jo. Haló, teto, tak kdy bude pohřeb?
6: Nevím, Jarinku.
5: Prosím? Kdo volá?
6: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
5: Kdože?
6: No přece já, ty.
5: No to jako, že si volám sám?
6: No ano.
5: Já, že volám sobě?
6: No ano.
5: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkud voláš?
6: Z budky na Pankráckém náměstí.
5: Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl.
6: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
5: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
6: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
5: Sobě určitě ne.
6: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
5: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
6: Jarínku, to se ti zdá.
5: Tak ty se mně zdáš.
6: Ano. A ty mě?
5: A jak se ti zdám?
6: No, nemitý.
5: Jo.
6: Nejsi mrtvý, Jarínku?
5: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
6: Ale telefonují.
5: Ty mě strašíš. Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
6: Ano.
5: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
6: Ano.
5: A jste, jak jsme volávali Hanku?
6: Ano.
5: A máš vpředu vylomenou jedničku?
6: Mám.
5: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
6: Mám.
5: A co máme v pravý kapse?
6: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
5: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
6: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
5: A proč jsme volávali právě jeho?
6: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
7: Sezdola.
6: Sezora.
7: Sezdola.
6: Sezora.
7: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře...
6: No vidíš, a proto tě volám.
7: Asi jako můj hlas, a nebo co? No teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mi se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, si tam?
6: Ano.
7: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka. No Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
6: Všechno jde.
7: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
6: No, téměř.
7: Tak to řekni ještě jednou to. Všechno jde.
6: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
7: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
8: Prosím, tady Kohoutek.
6: Máte, prosím, doma slepičku?
8: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
6: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
8: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
6: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
9: Já úplně pláču, Jarinko.
7: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
8: Prosím, tady Kohoutek.
6: Zde pohřební ústav Concordia.
8: Aha.
6: Máte u nás objednanou rakev, pane.
8: To si zas ty.
6: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
8: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
6: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
8: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
6: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
8: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
6: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
8: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
6: Promiň, Kohoutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Kohoutku, papa, papa, z vratiny mám pětku.
8: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš. Já se pak bojím.
6: Je, to je prýmá, Kohoutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
7: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
6: Byl.
7: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
6: V kvartě.
7: No, kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
6: To je smutný.
7: To není smutný.
6: To je smutný.
7: Vlastně je.
6: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
7: Ne.
6: Ne?
7: Ne. Ty máš něco pro mě?
6: Tak, co bys chtěl?
7: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
6: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
7: Řekni mi o hlasech, Jarinku. K narozeninám.
6: Člověk má jarní hlas a letní hlas, podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas a hlas, kterého se bojí, protože...
7: To neříkej.
6: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas a puklý hlas a slepený hlas a zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas a muž má svůj ženský hlas.
7: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?